těžko se jí doma žije. Prace černé, chod se kije.

vzadu na konci zahrady. Těžko by se to přehlídlo, dějí se divné záhady. Někdo tam chodí na jídlo, to něco se

0: Počkaj.
1: Hele, Vendelíne, zdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

řidičáky, stoličky, všichni spolu! Čistíme, čistíme, nahoru, dolů, špičáky, stoličky,

než člověk. Jsem král orangutan, jsem král všech králů král, jsem král orangutan. Vždyť já jsem králem opic všech, jsem v džungli prominent, jsem králem již už ne.

Máte židle, děti? Postavte je do kroužku zády k sobě tak, abyste si na ně mohli všichni sednout. Co peří má letí, to je stará hra. Už ji znal i člověk, co říkáme mu pra. Pra, pra, pra člověk, svou kuchyni měl v jeskyni. I přes jeho věk chodil jenom, chodil jenom, chodil jenom v bikini. Hra židlová může začít. Budeme chodit do kroužku a až přestane hrát hudba, sedneme si na židli a jdeme. Jednou z dlouhé chvíle chodil kolem ohniště, když přepadl ho nápad, držel se ho jak klíště. Už nebude se nudit, až naloví i ryby.

Věk hrál rád. Pozor, vezměte jednu židli a dejte ji z kola ven, aby ve hře hrálo o jednu židli míň, než je vás. Kdo si teď do ticha sedne a pod sebou židli nenajde, ten ze hry vypadne. A jdeme! Dokola, za sebou, raz, dva, tři, čtyři! Co peří má letí, to je stará hra. Už ji znal i člověk, co říkáme mu pra. Ka, ka, kapradí, rostlo dávno v pralese. Snad mi poradí, kdy na židli sedne se. To vás už moc ve hře není, o jednu židli míň je teď k sezení. Uvidíme.

0: i pro člověk měl hlad. Teď jo, teď ne, nejek ano proti klad. Teď jo, teď ne, si pro člověk hrál rád.
1: Rádio Junior.

To jsem blázen. Tak koupil jsem to jako chrta a ono mi to pořád nosí domů karkulky.

se země? Po tobě skočí.

písek uvařil koťátku. Povídám, povídám druhou, jak princ byl žebráka sluhou. Povídám, povídám třetí, že Sněhurka má 7 dětí. Povídám, povídám čtvrtou,

się wciąż. Seberme všechny psy a vydáme se na Azory a na

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Ať si kdo si, tak si krásná, že se nechci

0: Rádio Junior.
1: Ani vidu, ani slechu, ať už jsme na doslech. Našlapujeme mechem lmechu, zadržujeme dech.

0: vypadá.
1: Kdo? Náš tatínek? Mm-hmm. Počkej, hned ti ho popíšu. Já o něm totiž strašně ráda mluvím.
0: No tak povídej, prosím tě, povídej.
1: Takže, náš tatínek je vysoký. Má krásné vlasy, krásné oči. Je trochu trumpeta, trumpetista. Náš tatínek je totiž muzikant, víš?
0: Mami, a to už budeme mít tohohle tatínka na pořád? Nebo si ještě můžeme vybrat nějakého jiného?
1: Ne, jiného si vybrat nemůžeme, protože jiného nechceme.
0: Ale...
1: Žádné ale a nebudeme se o tom dál bavit.
0: Ale...

0: kdo se hádá?
1: Já tam nejsem.
0: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
1: Přes hubu.
0: Kdo tam půjde?
1: Já tam nejdu.
0: Jděte tam vy.
1: Ať tam jde on.
0: Ano, tak půjdeš nebo nepůjdeš?
1: Nebudu.
0: Ano, tak paní, tak se o tom dohodneme.

0: pozor.
1: A nehádejte se, prosím vás.
2: Nehádejte se, prosím vás.
1: A nehádejte se, prosím vás, teď. A kdo se hádá?
2: Já to nejsem.
1: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
2: Přes hubu.
1: A kdo tam půjde?
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam vy.
2: Až tam jde on.
1: No, tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
2: Nepůjdu.
1: Ano, tak paní, tak se o tom dohodne.

0: posloucháš Rádio Junior. Dobré ráno.
1: Říkali, že jsem rachotina, co má to nejlepší už za sebou. Ještě se uvidí. Srdce jak kovadlina.

chtěl bych napsat píseň o lásce, který věřím. Chtěl bych napsat píseň, kterou se ti svěřím.

chtěl bych napsat píseň, tak jak se to může, o tom, že jsi nedospělá růže. Chtěl bych napsat píseň.

0: Expedice Severna Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žil byl jednou jeden polárník a dobrodruh Peter Freuchen. Tenhle něžný obr patří mezi osobnosti, u kterých se skoro nechce věřit, že jejich život nebyla jen pohádka, ale skutečnost. Ve školách se učí většinou o vážných, moudrých lidech a pokud měli i nějakou podivínskou stránku, většinou se to spíš taktně přejde. V Žili byli ale máme podivíny moc rádi. Většinou jsou to totiž i dost zábavní lidé. Peter Freuchen se narodil v Dánsku a i když z něj měl být původně studovaný doktor, brzo bylo jasné, že to pro něj není ta správná životní cesta. Urostlý dvoumetrový mladík toužil po dobrodružství a vydal se na svou první a zdaleka ne poslední polární expedici. Mnoho let strávil v mrazivém Grónsku, které patří Dánsku. Postupně se tam spřátelil s místními obyvateli Inuity. Ty cizinci dlouho označovali jako Eskimáky, ale dnes se tohle pojmenování považuje za zastaralé a nevhodné. Inuité jsou známí jako mistři přežití v mrazivých podmínkách. Umí stavět iglů, mají svou kulturu a třeba velmi zajímavé hrdelní zpěvy. Peter tam chodil oblečený do kožešin a společně s místními vyráželi na tuleně, lední medvědy i velryby. Mezi Inuity si Freuchen našel manželku. Měli dvě děti, holčičku a chlapečka, který se jmenoval Mechusach, Avatach, Igimach Susuk, Turangu a Paluk. Absolutně nevím, jestli jsem to přečetla aspoň přibližně správně. Pravděpodobně vůbec. Ale jen jsem chtěla, abyste viděli, jak zajímavý a složitý je jazyk Inuitů. Některé z Petrových výprav měly mapovat málo probádané části Arktidy. Nebyly to žádné bezpečné výlety. Jednou měl opravdu na mále. Tenhle příběh ho navždy proslavil. Během silné sněhové bouře se musel schovat v improvizované sněhové jeskynce a byl pohřben pod tlustou vrstvou sněhu, který rychle zamrzl. Neměl žádné vybavení, které by ho z téhle šlamastiky dostalo a drahocenný čas ubíhal. Pod ledovým příkrovem strávil podle svých slov dlouhých 30 hodin. Pro běžného člověka by to byl konec, ne tak pro Petra. Prostě si řekl, že se z toho vyhrabe a nástroj si vyrobí. No jenže z čeho? Zdá se vám, že to celé nějak natahuju? Máte pravdu. Přemýšlím totiž, jak vám říct, že k vyhrabání údajně použil vlastní zmrzlé exkrementy. Pokud nevíte, co to slovo znamená, zeptejte se rodičů, ale tenhle zvuk vám možná trochu napoví. Tím však tahle neuvěřitelná historka nekončí. Když se konečně doplazil do tábora, zjistil, že mu omrzly prsty na nohou a hrozí mu nebezpečná infekce. Možná se v něm probudily vzpomínky na čas, který v mládí strávil na lékařské fakultě, kterou ale nedostudoval. Tak či tak zvolil rázné řešení. Prsty si sám amputoval.
2: Oh no, oh no, oh no.
1: Ufikl si je prý pomocí kleští a kladiva. Později přišel i o část nohy pod kolenem a musel nosit dřevěnou protézu. Po téhle příhodě trávil více času v Dánsku a stal se doslova celebritou. Jak pak by taky ne? Vousatý 120-kilový obr s dřevěnou nohou, který zažil neuvěřitelná dobrodružství a dokázal člověka jen tak zvednout nad hlavu, lidi prostě fascinoval. Založil klub dobrodruhů, který funguje dodnes. Vydával časopis a psal knihy. A aby toho nebylo málo, obul se i do filmařiny. Přímo mezi Inuity pomáhal natočit dobrodružný film Eskimo podle jedné ze svých knih. Asi vás ani nepřekvapí, že film se povedl a získal dokonce Oscara. Peter neměl jen velké tělo, ale i srdce. Ve světě pomalu sílil antisemitismus, tedy nepřátelství vůči Židům. V Německu byl u moci Adolf Hitler a druhá světová válka klepala na dveře. Peter se ale nebál a kdykoliv měl příležitost, nacistům se vysmíval. Když údajně slyšel někoho říkat něco protižidovského, styčil se nad ním v celé své impozantní výšce a hrdě prohlásil, že on sám je Žid, i když ve skutečnosti nebyl. Vzhledem k tomu, že byl Peter navíc i bývalý předseda dánského boxerského svazu, hádám, že si na něj nikdo jen tak netroufl. Peter nemlčel, ani když bylo Dánsko Němci obsazeno, a pomáhal schovávat uprchlíky. Vypráví se historka, že byl zatčen gestapem a umístěn do zajateckého tábora. Jenže Petra nezlomili ani hladoví vlci, ani drsný polární led, natož nějaké dráty a zdi. Dramaticky uprchl a vydal se do Ameriky. Za oceánem se nestratil a i tam sklízel uznání a obdiv. Každý chtěl zkrátka slyšet jeho vyprávění, byť někdy lehce přikrášlené, a na vlastní oči vidět snad nejdrsnějšího muže tehdejší doby, který dokázal přežít svou smrt. Historie hold fandí Kněžním obrům.
0: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Ahoj holky a kluci.
2: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
1: Kamže se letos vydáme?
2: Tady je malá nápověda.
1: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
2: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
1: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
2: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
1: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
2: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
1: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
2: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
1: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
2: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
1: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
2: Vaše Rádio Junior.
1: Více na webu radiojunior.cz.

0: otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu radiojunior.cz.
2: Around the world.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Zvídavky a zvídavci, moc vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu. Pojďme se rovnou vrhnout na tu dnešní zajímavost. Znáte látku zvanou kašmír? Proč jsou kašmírové svetry, čepice nebo šály tak drahé? Kašmírová vlna je jednou z nejdražších přírodních textilií. Jde totiž o velmi výjimečný materiál. Oblečení, které se z kašmíru vyrobí, má úžasné vlastnosti. Je velmi hřejivé, dokonce i 6x více než to z ovčí vlny. Je taky nebývale jemné, hebké a příjemné na dotek a drží si svůj tvar. Nevytahá se, nevybledne a při dobré péči může majiteli vydržet roky jako nové. Zkrátka jde o jeden z nejkvalitnějších materiálů vůbec. I proto je pořizovací cena vysoká. Zároveň ale i kvůli tomu, že kašmír je vyčesávanou vlnou, která se získává z kozy kašmírské. Tyto kozy žijí ve velmi drsných podmínkách v oblastech, kde teplota klesá i k minus 40 stupňům. I proto jim vyrůstá kvalitní, jemná a vysoce hřejivá srst. K výrobě kašmíru se využívá jen jejich spodní srst, takzvaná podsadová. Ta se jednou ročně kozám vyčeše a pak se z ní spřádá kašmírová vlna. Aby však kozy produkovaly kvalitní kašmír, musí mít dobré životní podmínky. Nejlepší kašmír pochází z Mongolska. Navíc z jedné kozy se získá pouze 50 až 150 gramů vlny prvotřídní kvality. Na jeden svetr průměrné velikosti je tak potřeba srst zhruba ze 3 až 5 koz. Kašmír dostal název po bývalém státu Kašmír, kde sice kašmírské kozy nikdy nežily, ale začaly se tu tkát první výrobky z kašmíru, který sem dovezli obchodníci. Protože je kašmír vysoce ceněný, často se vytváří jeho napodobeniny. Na výrobcích je třeba napsáno, že jde o 100% kašmír a jeho tam přitom jen malinko nebo není obsažen vůbec. Dodnes se u kašmíru zachovává tradice ruční výroby. Díky své jemnosti se nespracovává strojově příliš dobře. I tak se o to ale pokouší třeba Čína. Kašmír z Číny je ale méně kvalitní a rychleji ztrácí tolik ceněné vlastnosti. Kašmír, který prošel ruční výrobou třeba v Nepálu nebo v Mongolsku, je na úplně jiné úrovni. Kašmír je samočistícím materiálem a nemusí se často prát, stačí ho vyvětrat. I slabý svetr hřeje často silněji než ten huňatý z jiného materiálu. Kašmír nekouše, ale vyžaduje opravdu opatrné zacházení. Oblečení z něj by se mělo prát ručně ve vlažné vodě a ve speciálním pracím přípravku. Pokud si něco z kašmíru pořídíte, určitě si přesnou péči dohledejte, ať vám oblečení dlouho vydrží a mohou ho po vás zdědit třeba i vaše děti. Moji milí zvídavci, pokud chcete o výjimečné látce zvané kašmír někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

0: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
2: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
2: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
2: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, pohádka.
1: Za devatero horami byla země, kde panoval král Erik. Měl jedinou dceru, krásnou princeznu Sigrid, a tu zasnoubil princi Hakonovi ze sousedního království. Když Hakon oslavil své 20. narozeniny, vypravil se do Erikova království, aby si princeznu Sigrid přivedl domů a udělal z ní svou královnu. Král Erik ho však přivítal se slzami v očích.
2: Přišel jsi pozdě, Hakone. Princezna Sigrid je pro tebe navždycky ztracená.
3: Co to říkáš, králi Eriku? Vždyť jsi mi sám slíbil za ženu. Dal jsi mi své královské slovo.
2: Jak rád bych ho dodržel, ale žádnou dceru už nemám. Kde je ubohé Sigrid konec?
3: Nerozumím ti, králi. Kde je má nevěsta?
2: Vysoko, daleko, ve skalách, žije odedávna mocný a zlý trol. Odnesl princeznu do svého skalního hradu.
3: Co pak si ji nebránil, králi?
2: Poslal jsem proti trolovi všechny své vojáky. Přemohl je do jednoho. Zná tajemná kouzla, kterými pokaždé nad námi lidmi zvítězí.
3: Nade mnou nezvítězí. Půjdu a princeznu Sigrid vysvobodím. Nech mi osedlat koně, králi.
2: S koněm se za trolem nedostaneš. Zapadl by do sněhových závějí a ledových puklin.
3: Půjdu si tedy pro svou nevěstu pěšky.
1: Marně král Erik Hakona zrazoval. Marně ho varoval, že přijde o život. Princ se ještě ten den vypravil na sever, kde sídlil mocný a zlý trol. Šel den a noc, ale cesty neubývalo. Hakon zapadal až po pás do mrazivých závějí. Najednou uslyšel vlčí zaštěkání. V hluboké jámě byl chycený vlk a ten k němu promluvil lidským hlasem.
4: Pomoz mi, princi.
3: Jak to, že mluvíš lidským hlasem? A jak to, že mě znáš?
4: Neptej se, Hakone, a vrať mi svobodu. Nebudeš litovat, dobře ti posloužím.
1: Hakon chvíli váhal, ale pak vlka osvobodil.
4: Děkuji ti, princi. Co jsem slíbil, to dodržím. Sedni si na můj hřbet. Donesu tě tam, kam tě srdce táhne.
3: Jak můžeš vědět, kam mířím?
4: Neptej se a pospěš si. Než se den s nocí sejde, budeš u trolova hradu.
1: Princ Hakon sedl vlkovi na záda a ten se s ním dal do běhu. Běžel jak vítr. Přeskakoval ledové pukliny, jako blesk klouzal po sněhových pláních a k večeru stanul před trolovým hradem.
4: Jsme na místě. Jdi dovnitř, Hakone. Najdeš tam svou princeznu a ta už ti poradí, co dělat, aby trola přemohl.
3: Děkuji ti, vlku. S Bohem. Nikdy na tebe nezapomenu.
4: Neluč se mnou. Ještě mne budeš potřebovat.
1: Hakon otevřel kamenná hradní vrata a vešel do trolova příbytku. Procházel jednu komnatu za druhou. Teprve v poslední seděla princezna Sigrid a hořce plakala. Když uviděla Hakona, zaradovala se.
5: Hakone, můj nejmilejší, jak jsi mě našel?
3: Na nic se neptej a pospěš si. Než se trol vrátí, musíme být za horami.
5: Nemůžu mu utéct. Všude by mne našel a přivedl zpátky. A tebe by proměnil v kámen, kdyby tě tu našel. Vrať se zpátky.
3: Bez tebe se nevrátím, Sigrid. Tímhle mečem mu probodnu jeho zlé srdce.
5: Neprobodneš, Hakone. Trol nemá srdce v těle. Je nezranitelný.
3: A kde má srdce?
5: To nikdo neví.
3: Tak se ho zeptej.
5: Víš co, můj nejmilejší? Schovej se do truhly, co stojí pod oknem. A až se trol vrátí domů, dobře poslouchej, co mi odpoví.
1: K ránu trol přišel, převalil se do postele a Sigrid mu začala výskat jeho rozcuchané vlasy.
6: Když ty mě výskáš ve vlasech, dobře se mi před ránem usíná.
5: Nespí ještě. Ráda bych se tě na něco zeptala, ale nevím, jestli smím.
6: Nač se chceš zeptat?
5: Ráda bych věděla, kde máš srdce. Povídá se, že ho nemáš v těle.
6: Moje srdce leží venku, pod kořeny plazivé břízy před hradem. A teď už mě nech spát.
1: Troll prospal den a s večerem vyšel z hradu. Sotva za ním zapadly dveře, dala se princezna Sigrid s Hakonem do hledání. Kopali a hledali pod kořeny plazivé břízy, ale nic tam nenašli.
5: Obelhal mě, Hakone, ale zkusím to znovu. Jen si zase vlez do truhly a nastav uši, aby ti ani slovo neušlo.
1: Než troll přišel, natrhali Sigrid s Hakonem nejrůznější květiny a ozdobili jimi břízku. Když se troll vrátil, podivil se.
6: Kdo pak to ozdobil břízku před hradem?
5: To já.
6: A proč pak?
5: Protože teď, když vím, že je pod břízkou tvé srdce, budu tam nosit květiny den co den.
6: Tak. Jenže moje srdce tam neleží.
5: A kde tedy leží? Pověz mi to. Když nejsi doma a začne se mi po tobě stýskat, budu na to místo chodit?
6: Nikam nemusíš chodit. Moje srdce, abys věděla, leží pod tím velkým balvanem u hradní brány. A teď mě výskej ve vlasech, ať usnu.
1: Jakmile na večer troll odešel, už byla Sigrid s Hakonem u balvanu. Kopali, hrabali, ale nic nenašli.
3: I tentokrát tě troll obelhal.
5: Nezbývá, než to zkusit ještě jednou.
1: Než se troll stačil vrátit domů, ozdobila Sigrid balvan před hradní branou nejen kvítím, ale také svými prsteny a náhrdelníky. Všemi svými šperky ho obložila, co jich jen našla. Troll se přihrnul za svítání a hned ke kamenu.
6: Co to má znamenat? Nejen květiny, ale všechny tvé skvosty se povalují jen tak na kameni?
5: Ach, trole, vždyť pod tím balvanem tluče tvoje srdce.
6: Copak si tak bláhová, že tomu doopravdy věříš?
5: Musím tomu přece věřit, když jsi mi to sám řekl.
6: Jsi hloupá. Tam, kde je mé srdce, tam se ty jak živa nedostaneš.
5: Kdybych věděla, kde to místo je, mohla bych si ho alespoň představovat. Abych ti byla blíž, když tady nejsi.
6: Dobrá, prozradím ti místo, kde je mé srdce. Stejně se tam nikdy nedostaneš. Daleko, předaleko uprostřed jezera leží ostrov. Na tom ostrově roste dub. V jeho větvích až na samém vrcholku je hnízdo a v hnízdě leží jedno vejce. A v tom vejci je ukryto mé srdce.
5: Každý den, od večera do rána, budu na tom ostrově, aspoň v myšlenkách, tam, kde je tvé srdce. A teď spí, budu tě výskat.
1: Sotva se setmělo a troll odešel z hradu, vyskočil Hakon z truhlice, rozloučil se s princeznou a vydal se na dalekou cestu k ostrovu uprostřed jezera. Před branou na něho čekal vlk.
4: Bez mne by se z jezeru nikdy nedostal. Vyskoč mi na hřbet, Hakone.
3: Kde ses tu najednou vzal?
4: Řekl jsem ti přece, aby ses se mnou neloučil, že mě ještě budeš potřebovat. Tak už si pospěš, princi. Pojedeme.
1: Hakon vyskočil vlkovi na záda a ten se s ním pustil přes hory a doly, přes řeky a pole. Jeli dnem i nocí, až nakonec dorazili k jezeru.
3: Děkuji ti, vlku. Teď musím doplavat na ostrov.
4: Sám bys to nikdy nedokázal. Poplavu s tebou.
1: Než doplavali ke břehům ostrova, uplynula celá dlouhá noc. Oba byli vyčerpaní, ale na odpočinek neměli ani pomyšlení. Chtěli být co nejdříve uprostřed ostrova, kde rostl starý dub. V jeho koruně našel princ Hakon hnízdo a v něm jediné vejce.
3: Mamo, Našel jsem srdce zlého trola.
4: Hoď vejce dolů na zem, Hakone.
1: Princ poslechl. Hodil vejce se stromu na zem. Vejce se rozbilo na tisíc kousků. Uprostřed tepalo trolovo zlé srdce.
4: A teď dolů, Hakone. Teprve teď nadešla tvoje chvíle.
1: Princ Hakon sešplhal z dubu, vzal meč a jednou ranou proklál trolovo srdce. V tu chvíli zmizel starý dub a pod vlkem jakoby se země slehla. Hakon stál před branou nevídaného zlatého zámku a vstříc mu šel starý král, kterého nikdy předtím neviděl.
6: Nepoznáváš mě, Hakone?
3: Nepoznávám. Nikdy jsem tě neviděl, ale tvůj hlas, jako bych už někde slyšel.
6: Já jsem ten vlk, který ti pomohl. To zlý troll mě zaklel do vlčí kůže a můj zlatý hrad proměnil v pustý ostrov uprostřed jezera.
3: Děkuji ti, králi, za všechno, co jsi pro mne udělal.
6: I já ti děkuji. Nastal čas kloučení, princi Hakone. Na jezeře máš připravený koráb a družinu. Bude tě provázet na cestě za nevěstou. Pospěš si, princezna Sigrid už čeká.

A tak si princ Hakon přijel pro svou Sigrid korábem plným zlata a drahého kamení. Zmizel troll a jeho ponurý hrad, i sníh roztál a všude bylo jaro. Odjeli domů za králem Erikem a brzy byla svatba. Pozvali na ní každého ze široka i daleka. Ale na čestném místě, v čele svatební tabule, seděl starý král ze zlatého zámku, který musel tak dlouho chodit ve vlčí kůži a kterého Hakon osvobodil.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

nemoc mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu.

шкраб, а язык мабий.

0: Bábkové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: kluci, vítejte v mé tady u show nově pohádkové školce. Ahoj Jani.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj Ušonku.
2: Zdravím vás, děti. Jsem 1, 2, 3 Fofer 5, robot první generace.
3: Ty nic neříkáš, Ušoune?
0: Ty taky ne, Jani. Jen kamarádi mrkáme, kdo se to dneska za námi stavil ve školce. Přišel asi tak před minutou.
2: Přesně před minutou.
1: Aha, takže víme, že víš přesně, kdy jsi přišel, ale my, milý pane robote 1, 2, 3, Fofr 5, nevíme proč.
0: Ne, počkej, Jani, to možná víme taky. Ty jsi robot kamarádského typu a protože já jsem si vždycky přál potkat se s robotem, tak jsi přišel, co?
2: Je bezva, že jsi chtěl potkat robota, ale proto tu nejsem. My roboti nečteme ani lidem, ani strašidýlkům přání z hlavy. Musíte nám říct, jak vám máme pomoct.
1: Aha, tak ty jsi tu proto, abys někomu s něčím pomohl, je to tak?
2: Ano.
0: A někdo tě to musel nařídit?
2: Ano.
0: Takže tě sem někdo poslal?
2: Ano.
1: Kamarádi, to tu budeme dlouho. Pojďme si zatím pustit pěknou písničku, jo?
2: Ano.
0: Ušounova písnička.

0: posloucháte mou, tedy Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které právě skončila písnička a my nejsme o nic moudřejší.
0: Spíš úplně naopak. Já mám pocit, že už nerozumím vůbec, ale vůbec ničemu.
1: No já taky ne, holky a kluci, ale vždyť si to poslechněte sami.
0: Hele, pane robote, 1, 2, 3, 4, 5. Řekni nám, prosím tě, kdo tě k nám poslal?
2: Karel, Emil, Alois, Záhorský z Bosonoch.
1: A toho my ale s Ušounem vůbec neznáme.
0: A když se zeptáme, kdo to je, dozvíme se zase, že...
2: Karel, Emil, Alois, Záhorský z Bosonoch.
1: Dobře, takže i když nevíme, kdo je Karel Emil Alois Záhorský z Bosonoch, třeba zjistíme, proč jsem pana robota poslal. Tak proč tě jsem poslal?
2: Poslal mě pro 3 věci. Pustím vám zvuk, jaký dělají, dávejte pozor.
1: No dobře tedy, naši dnešní hádanku nám dá robot.
0: Ušounova hádanka. No, stražíme ušiska.
1: Ano.
2: Ano.
0: Aha, jasně to víme, že ano. 3, 2, 1, vrtačka.
2: Ano, první správně.
1: A co bude ta druhá věc?
0: Počkej, počkej, ale... To je, tedy zní to jako to, čím si zapínáme bundy a svetry, vidí, Hani?
1: No, to tedy je divné, ale slyšíš dobře, Ušonku, je to 3, 2, 1?
0: Zip! Jo!
2: Ano, druhý správně.
0: Jsem napjatý jak kšandy, co bude ta třetí věc.
2: Tak pozor.
0: Tak třetí věc uhádneme snadno, co? 3, 2, 1, hodiny.
2: Ano, třetí správně.
1: Takže ty chceš, abychom ti dali vrtačku, zip a hodinky?
2: Ano.
0: No ale pro koho, pro koho?
2: Karla, Emila, Aloise, Záhorského z Bosonoch.
0: Jasně, že mě to nenapadlo.
1: Tak zase nic, kamarádi, stále nevíme, kdo k nám robota, co se jmenuje 1, 2, 3, 4, 5, poslal. Třeba to zjistíme, než skončí následující písnička.
0: Jo, jo, jo.

0: in the clock. Holky a kluci, stále posloucháte mou, tedy už jen novou pohádkovou školku,
1: ve které je tu s námi robot 1, 2, 3, fofr 5, kterého poslal Karel Emil Alois Záhorský z Bosonoch pro vrtačku, zip a hodinky.
2: Jo, záhada?
3: Záhada ne, zkouška.
1: A čí zkouška?
3: Moje, jestli zvládnu přinést tři věci.
2: Aha, a zkouší tě kdo?
3: Karel, Emil, Alois, Záhorský z Bosonoch.
2: Já se teda z toho úplně picnu, já omdlím.
1: Užonku, prosím tě, neomdlévej. Já vím, že stále nevíme kudy kam, že dneska řešíme velkou záhadu. A mě vždycky, když nevím kudy kam, pomůže zpívání. Tak jsem si myslela...
2: Jasně, rád si zaspívám, aspoň si trošičku odpočinu od toho přemýšlení. A Jani, mohli bychom si zaspívat tu, co mám rád? Takovou tu, když jsem husy pásala?
1: No jasně, tak pojď, jdeme na to.
2: Ušounovo zpívání.
4: Když jsem husy pásala, zimou jsem se třásala, teď už husy nepasu a zimou se netřasu.
2: Jo?
1: Je, krásně jsme si zaspívali.
3: Ano.
2: A mě teď napadlo, co kdybychom si zacvičili. No, pěkně porobotím.
1: No super nápad, budem cvičit jako roboti.
3: Ano.
2: Ušounovo cvičení. Tak holky a kluci, pěkně napneme nohy a ruce, protože náš robot je ze železa.
1: A nemůže se tak ohýbat tak snadno jako vy?
2: No a teď ty napnuté ruce zvedněte jako dvě páky a pěkně je ohněte v lokti.
1: Super, kamarádi, teď jste skvělí roboti a teď jako roboti pěkně půjdeme po školce. Projděte se.
2: Bezva a zvedneme obě ruce nad hlavu, samozřejmě ohnuté pěkně v loktech, jako robot.
1: A ještě jednou se pěkně projdeme po školce. A ještě jednou.
2: No a teď se pěkně jako roboti otočíme na jednu stranu.
1: Pěkně, jako bychom byli ze železa.
2: Jo.
1: A pak na druhou stranu. A na první stranu.
2: Ano, a zase zpátky.
1: Třeba pětkrát tam jo. A zpátky.
2: No. A když už to tak pěkně umíme, můžeme si jako roboti zatancovat.
1: Jo, smím prosit, pánové roboti?
2: Jo, ano.
3: Ano.
2: Ušounova písnička k tanci.

Jan for skuldan. Low, beknitis på volani do. Sobani do, sobani low. Beknitis profese. Nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v chůru. Žádnej neřemeslo, nikdy to jim neneslo.

0: low. Die koffie geeft graag idee. Zet zoeker deze kroonvisset. Voor maar goed naar honie. Se, wat liet je bra honie. Low, techniek en smlou baví low. Ten mi ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem, za dubem, tam tě oškubem. Špa, na tě se podařila hru, Basila zvítězila, tak to chodí na světě, na vzdorivší o světě. Lou, pežníci z povolání, to jsou páni, to jsou páni. Lou, pežníci z profese, nejlepší jsou v okrese.
1: Holky a kluci, stále posloucháte mou, tedy Ušounovu pohádkovou školku, kde jsme právě dotančili naši robotí píseň. A teď?
2: Už musím jít.
3: Je, tvoje návštěva byla super, ale nepodařilo se nám vyluštit tu záhadu, kdo tě k nám poslal.
1: Hele, robote, ten, kdo tě sem poslal, říkal ještě něco, kromě toho, že máš přinést vrtačku, zip a hodinky?
2: Říkal, přines tři věci. Ať vyzkouším, jestli funguješ. A pozdravuj v Ušo školce Janu s Ušounem.
3: Aha.
1: Jo, tak, počkej, počkej. Takže nás zná. A neříkal náhodou ještě něco?
2: Už jen to, že si schrupne, než bude pohádka.
3: Je, tak to, to už je mi jasné.
1: A mě taky.
3: Karel Emil Alois Záhorský z Bosonoch je náš pohádkový dědeček.
1: A protože mu říkáme dědečku.
3: Nebo pohádkový dědečku.
1: Tak jsme nevěděli, že se jmenuje takhle moc dlouhým jménem.
3: Takže záhada je vyřešena.
2: Ano, naschledanou.
1: Jo, tak ahoj, 1, 2, 3, fofr, 5, pozdravuj dědečka.
3: I ode mě ahoj.
1: No tak to vidíte, holky a kluci, někdy někoho opravdu dobře známe, ale nevíme, jak se jmenuje celým jménem. No a pak je z toho záhada.
3: No, víte třeba, jak se jmenuje vaše paní učitelka celým jménem?
1: Je. Anička volá, že ví, ale tamhle Mareček zná jen křestní jméno paní učitelky. A Emička taky ví, ale Toník ví, že se paní učitelka jmenuje Jana. Hele, jako ty.
3: Jo, jako já. Tak holky a kluci, tím pádem je dnešní úkol jasný.
1: Ušounův úkol. Dneska máte, holky a kluci, za úkol zjistit, jak se celým jménem jmenují vaše paní učitelky, jo? Nebo kamarádi, nebo členové vaší rodiny.
3: A teď už si pojďme dát naši dnešní pohádku.
1: Snad už si dědeček, tedy přesně pohádkový dědeček Karel Emil Alois Záhorský z Bosonoch schrupnul.
3: Zdravíme tě, dědečku, a hlásíme, že tvůj robot funguje skvěle.
1: Jo. Ušounova pohádka.

Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Telátku se nechce vstávat.

0: Jednou večer bylo telátko dlouho vzhůru. Už mělo dávno spát, ale nechtělo se mu. Tak si neustále něco vymýšlelo, že má žízeň, že se mu chce čůrat a tak pořád dokola. Když konečně usnulo, bylo už pěkně pozdě. A ráno to dá rozum, se mu vůbec nechtělo vstávat. Telátko, vstávej, volala maminka kráva. Je ráno, musíš do školy.
1: Já se nechce. Já chci ještě spát.
0: Jenom vstávej, to je z toho, že jsi bylo tak dlouho vzhůru. Telátko se nakonec z postýlky zvedlo, ale pořád se mu hrozně moc chtělo spát. Došlo do koupelny a se zavřenýma očima si začalo čistit zuby. Telátko, co to děláš? Zamračila se maminka, která přišla zkontrolovat, jestli se telátko pořádně myje.
1: Čistím si zuby.
0: Ale proč si ty zuby čistíš hřebenem?
1: Hleda,
0: řeklo telátko a začalo se česat. Pak se šlo obléknout. Jenže jak bylo pořád ještě rozespalé, tak si tričko natáhlo na nohy a trenýrky si dalo na hlavu.
2: Ty jsi tomu dalo!
0: Smál se tatínek Bejk a zívnul si. I on byl ospalý, protože šel spát ještě později než telátko.
2: Musíš chodit do postele včas, abys nebylo tak popletené.
0: A odešel do práce. Po snídani se telátko začalo chystat k odchodu do školy, jenže nikde nemohlo najít svoji aktovku. Rozespalý tatínek je totiž omylem odnesl místo svého kufříku.

0: kluci, stále posloucháte mou, tedy ušel novou pohádkovou školku.
1: Kde právě skončila pohádka a pomalu končí celá naše dnešní školka.
0: Vyluštili jsme záhadu, zacvičili si, zahádali, úkol od nás máte taky, tak snad už vás jen poprosíme o obrázky.
1: Přesně tak, dneska vás prosíme o obrázky robota.
0: Může to být robot kamarád, nebo robot na uklízení, nebo robot na všechno.
1: No, a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz a nebo přes aplikaci iRádio.
0: No a my potom někomu z vás pošleme za ten obrázek odměnu.
1: A teď už se s vámi loučíme. Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme další krásnou písničku. Tak do tance, ahoj. Jo.

bez spodu, co bych měl za život. Jen ráno sejdu ze schodů, už za mnou běží pot.

si ujasní, že ze zvířat, k nimž od věku plne celý lidský rod, jsou nejmilejší člověku pes, kočka, kůň a pot.

Jimž od věku pleme celý lidský rod, jsou nejmilejší člověku pes, kočka, kůň a pot.

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz.

0: Tomášovou.
1: Hej, dneska vás zdravím dánsky, je vám určitě jasné proč. V Rádiu Junior totiž pokračuje Expedice Sever. V ranním restartu už jsme se podívali do Norska, Finska a tento týden se vypravíme do Dánska se mnou, s Terkou Rašovou. Ahoj. Postupně si tento týden představíme Dánsko, ale i Grónsko a Faerské ostrovy. Kde vlastně Dánsko najdete? Leží v severní Evropě, přesněji na Jutském poloostrově a na dalších mnoha ostrovech. Na jihu sousedí s Německem a Německo je jeho jediný pevninský soused. Dánsko je placka, je to rovinatá země, kde se hodně jezdí na kole, odkud pochází Lego a kde se narodil slavný pohádkář Hans Christian Andersen. A my tam právě teď vyrážíme!

0: Na začátek si poslechněte zajímavosti o Dánsku, které pro vás připravila Karolína Lašáková.
1: Pohádková království, zelené útesy na pobřeží oceánu a nekonečné ledové pláně. Víte, co spojuje placaté Dánsko, divoké Faerské ostrovy a obří zamrzlé Grónsko? Všechna tato místa patří k jednomu státu, ale každé z nich je jako z jiné planety. Třeba v Dánsku potkáte sošku malé mořské víly i původní továrnu kostiček Lego. Dánové mají rádi pohodu, dokonce pro ní mají vlastní slovo hygge. Ale česky bychom to vyslovili spíš hygge. Znamená to užívat si příjemné chvíle s rodinou nebo kamarády, zapálit si svíčku, dát si něco dobrého a prostě nikam nespěchat. Pak jsou tu Faerské ostrovy, které leží uprostřed Atlantského oceánu. Je tam vítr skoro pořád a krajina připomíná zelené pohádkové kopce. A víte, koho tam potkáte častěji než lidi? Ovce. Těch tam totiž žije víc než obyvatel. Když jedete autem, není výjimkou, že právě oni mají na silnici přednost. A místní domy? Ty mají často střechy porostlé živou trávou, takže skoro splývají s okolní přírodou. A ještě dál na sever leží Grónsko, největší ostrov na světě. Většinu jeho území pokrývá led a tak tu nenajdete síť silnic jako u nás. Mezi některými městy se totiž létá vrtulníkem nebo pluje lodí. V zimě se stále používají i psí spřežení. Kolem pobřeží plují obrovské ledovce, které jsou velké jako několikapatrové domy. A stejně jako v ostatních severských zemích můžete i tady při troše štěstí spatřit polární záři. Pro Rádio Junior Karolína Lašáková.

Dnes jsme se s expedicí Sever dostali do jednoho království. Má červenou vlajku s bílým skandinávským křížem a je to Dánské království. Mluví se tu dánsky, platí se tu dánskou korunou, navíc je to nejstarší nepřetržitá monarchie v Evropě. Dánská královská linie se datuje až do 10. století, takže existuje už přes 1000 let. Od roku 2024 tu vládne král Frederik X. Frederik X. si vzal v roce 2004 za ženu Australanku Mary Donaldsonovou, která pracovala v marketingu, a mají spolu 4 děti, korunního prince Christiana, princeznu Isabelu, prince Vincenta a princeznu Josefínu. Sídlo dánských králů byste našli v hlavním městě, tedy v Kodani, a jmenuje se Dánský královský palác Amalienborg. Před tímto palácem se koná každý den v poledne slavnostní střídání dánské královské gardy. Vojáci mají modré nebo červenomodré uniformy a na hlavě nosí vysoké tmavé medvědice, což jsou chlupaté kožešinové čepice. Úkolem vojáků je hlídat královské sídlo, krále a jeho rodinu. Pokud byste chtěli vidět něco zajímavého v Dánsku, je to právě i tohle střídání stráží před královským palácem.

O Dánsku už víme, že je to království. Hlavní město je Kodaň a je tam všude samá rovina. Nejvyšší kopec Møllehøj tu měří ani ne 171 metrů. 170 metrů na výšku. Měří v Česku tak akorát televizní vysílač nahoře Kleť nebo komín teplárny Otrokovice. Takhle malý kopec tady u nás v Česku ani nemáme. Rovina, kam se podíváš, to je ideální země pro ježdění na kole. V Kodani jezdí lidé víc na kole než autem. Dánsko má přes 12 000 kilometrů cyklostezek. Celou zemí taky prochází turistická trasa Margerit Truten, značená symbolem kopretiny v hnědém poli. Takže co se dá dělat v Dánsku, je jasné. Jezdit na kole.

0: Koupete se rádi v moři? Tak to si můžete užít koupání i v Dánsku. Na východním pobřeží se můžete vykoupat v klidném Baltském moři, a to přímo v Kodani, kde je pláž pro rodiny s dětmi. Další skvělé koupání najdete třeba u ostrova Mön, kde se ještě navíc potěšíte pohledem na nádherné bílé křídové útesy. Ty bych chtěla vidět. Nahoře nad útesy rostou také divoké orchideje, což bude určitě zajímat všechny milovníky přírody. Nejslunečnější počasí v Dánsku by mělo být na ostrově Bornholm, kde je písečná pláž s velmi jemným bílým pískem. A pokud se koupat nechcete, ale chtěli byste vidět něco opravdu jedinečného a výjimečného, vydejte se určitě do města Skagen na mys Grenen na severu Dánska, kde se setkávají dvě moře, severní a baltské. Jejich vlny jdou proti sobě, narážejí do sebe, protože každé moře je jinak slané a má jinou hustotu. Severní moře je mnohem slanější než moře Baltské a tohle bych chtěla určitě vidět. Co vy? Chtěli byste vidět místo, kde se tahle dvě moře setkávají? Já ano.
1: Mám prostě od pám.

0: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.
1: Posloucháte ranní restart Rádia Junior a expedici Sever. Dneska nebo celý tento týden jsme se vypravili do Dánska. Už víme, že si tady můžete zajezdit na kole, vykoupat se v moři, vidět střídání královské gardy. A co ještě se dá dělat v Dánsku? No přece zajít do Legolandu. Určitě víte, že Lego pochází právě z Dánska. A v městečku Billund najdete nejstarší zábavní park svého druhu na světě. Funguje od roku 1968 a je v těsné blízkosti původní továrny Lego. Tento Legoland nabízí přes 50 atrakcí. Jsou tady horské dráhy, vodní atrakce, tematické části a Miniland, což je městečko plné miniatur z Lega, kde můžete vidět slavné památky jako Sochu svobody, Koloseum, Taj Mahal, egyptskou sfingu a taky miniatury dánských měst a různé pohyblivé modely. Dánský Legoland je rozdělený na několik sekcí. Pro nejmenší děti je určený Duploland. Tam jsou atrakce a hřiště pro děti, které měří méně než 100 cm. Potom v Lego Brick Street si postavíte vlastní autíčko, se kterým můžete zkusit i jezdit nebo závodit. V Polderlandu je velikánská horská dráha, kterou některé rodiny, které tam byly, velmi doporučují. A v horkých letních dnech se můžete osvěžit v Pirate Land, kde jsou pirátské lodě,

co všechno se dá dělat v Dánsku. Kromě ježdění na kole, koupání v moři, pozorování tuleňů nebo návštěvy Legolandu, můžete taky hledat troly. Trolové jsou nadpřirozené bytosti známé ze severských bájí. Ovšem dánský umělec Thomas Dambo vytvořil veliké sochy trolů vyrobené z recyklovaného dřeva. Sochy jsou velké a moc hezké. Thomas Dambo se svými troly snaží upozornit na to, že se náš svět doslova topí v odpadcích a docházejí nám přírodní zdroje. Dává nový život vyřazeným materiálům a ukazuje, že i z odpadu se dají vyrobit krásné věci. Kde přesně jednotliví trolové jsou, zjistíte podle mapy trollmap.com a najdete je už i v jiných zemích než v Dánsku. Chtěli byste je najít? Já určitě.

Posloucháte ranní Restart Rádia Junior a tím se stáváte zároveň účastníky Expedice Sever. Tento týden jsme v Dánsku. Co se tu dá dělat? Zajít do Legolandu, podívat se na místo, kde se setkává Baltské a Severní moře, pozorovat tuleně a taky se povozit traktorbusem. Že jste o tom ještě nikdy neslyšeli? Já taky ne. Traktorbusem můžete jet po mořském dně například na ostrov Mandø a traktorbus je unikátní dánský dopravní prostředek. Jde o traktor, který táhne speciálně upravený osobní přívěs. V Dánsku tyto traktorbusy převážejí turisty přes písčité pláže, pohyblivé duny a nebo po mořském dně odhaleném během odlivu. Do Skagenu, kde se setkávají dvě různá moře, jezdí přívěs jednopatrový. Na ostrov Mandø, kde můžete pozorovat tuleně, jezdí přívěs dvoupatrový. A přiznám se, že pozorování tuleňů mě láká hodně. Co vás? Jeden tuleň vás zrovna teď zdraví.

0: meditating. Rádio Junior.
1: Pokud vás zajímají zvířata a zaujalo vás například pozorování tuleňů, můžete v Dánsku navštívit i největší akvárium v severní Evropě. Je ve městě Hirtshals na pobřeží Severního moře. Hlavní nádrž v tomto akváriu má objem 4,5 milionu litrů, takže 4 miliony 500 tisíc litrů, ale oceánárium má i několik menších akvárií a expozic s tuleni. Mají tu prý asi 70 druhů různých ryb. A jaké ryby tu například můžete vidět? Takže tresky, kambaly, mořského vlka, rejnoky a asi největší atrakcí je měsíčník svítivý, latinsky mola mola. To je jedna z největších kostnatých ryb na světě. Někteří měsíčníci váží i přes 2 tuny a měří až 3 metry. Takže jsou to vážně obři. Měsíčník má diskovitý tvar těla a místo ocasní ploutve má zvláštní vlnitý ocasní lem, který mi trošku připomíná choroše. Takže navštívit Nordsøen oceánárium a vidět měsíčníka svítivého, to je další věc, která se dá v Dánsku 100% dělat. No a co se tam dá ještě dělat, to si řekneme už za chvilku.

A co se dá ještě dělat v Dánsku? No samozřejmě, že ochutnávat místní speciality. Národní jídlo Dánska jsou dokřupava smažené plátky vepřového bůčku, podávané s vařenými bramborami a hustou teplou petrželovou omáčkou. Dánové toto jídlo naprosto milují a v restauracích se často podává formou sněz, co můžeš. Dali byste si vepřový bůček, dokřupava smažený, k tomu vařené brambory a petrželovou omáčku? Já bych to celkem zkusila. Dalším typickým dánským jídlem je takový dánský oběd, kterému se říká smørrebrød, a je to tmavý hutný žitný chléb, namazaný máslem a bohatě obložený. A čím může být obložený? Mezi nejoblíbenější verze patří tento chléb obložený smaženým i vařeným rybím filé, krevetami a kaviárem, nebo verze s marinovaným sledem a cibulí. A potom dalším takovým typickým tradičním jídlem jsou dánské karbanátky ze směsi vepřového a hovězího masa, ochucené cibulí, vejcem a mlékem. Na rozdíl od českých karbanátků jsou ploší, smaží se na másle a podávají se s červeným zelím nebo nakládanou okurkou. A to mi připadá jako zajímavý nápad dát si tento karbanátek a k tomu červené zelí. To si myslím, že bychom mohli vyzkoušet zkombinovat i s těmi českými karbanátky. A o Vánocích jedí Dánové takzvaný flexkestet, což je tradiční vepřová pečeně s dokonalou křupavou kůrčičkou, která nesmí chybět na žádné vánoční tabuli a voní po bobkovém listu a hřebíčku. A jaké pečivo jedí v Dánsku, to si řekneme za chvilku.

Už víme, že v Dánsku můžeme ochutnat třeba petržolovou omáčku, ale co něco sladkého, nějaké sladké pečivo? V Dánsku jedí velmi rádi Wiener Bröt, neboli Danish Pastry, a to v překladu vlastně znamená vídeňský chléb, protože recept do Dánska v 19. století přinesli rakouští pekaři. Dánové ho ale dovedli ještě k dokonalosti a je to takové nadýchané pečivo z listového těsta. Listové těsto, to je takové to těsto, z jakého bývají například kruasány, a je to plněné buď to pudinkem, nebo marcipánem, anebo džemem a zdobené polévou. Tak tohle si rádi dávají v Dánsku třeba k snídani, ale samozřejmě i kdykoliv během dne. No a pak je tady další sladkost, jmenuje se to Fleur de Boule a je to taková křehká oplatka, na ní je kopec nadýchané bílkové pěny a celé je to potažené vrstvou čokolády. Když vám to takhle popíšu, tak nevím, jestli to dokážete si představit, ale když vám řeknu, že to vypadá jako český indiánek, tak určitě už budete vědět, co to je. Tak to je další taková sladkost z Dánska a o Vánocích tady mají velmi rádi takzvané ebleskiver, což jsou malé nadýchané kuličky z těsta, podobného našim lívancům, a ty se pečou ve speciální pánvi z důlky, takže jsou to prostě opravdu takové smažené kuličky, tradičně se jedí v zimě kolem Vánoc, namáčejí se do moučkového cukru a malinové marmelády a zapíjejí se horkým glögem, což je svařené víno. Předpokládám, že pro děti se dělá nějaké svařené víno bez alkoholu, třeba svařený džus. Co dánské děti nejraději cvačí, to si řekneme za chvilku.

V Dánsku můžete ochutnat třeba vepřový bůček, to jsme si už řekli, také sladké pečivo, jako Wiener Bröt, což je taková pochoutka, něco jako croissant, dejme tomu takové těsto, ale je to plněné ještě pudinkem a nebo třeba marcipánem, to bych docela ochutnala a myslím si, že i v některých pekařstvích u nás se to vlastně běžně prodává, něco tak podobného, jako je tohle. A co takové svačinky, co dánské děti svačí? Myslím si, že častá svačina je právě ten žitný chleba, je to takový základ dánského dne, je to tmavý, hutný chleba plný semínek a je to svačinka, které se říká smørebrød. Děti si na ten chleba dávají máslo, sýr, šunku nebo i játrovou paštiku s okurkou a když chtějí nějakou rychlou svačinu, tak sáhnou po fíkové tyčince, to je asi jedna z nejoblíbenějších rychlých svačinek do kapsy. Je to taková měkká, sladká tyčinka vyrobená z lisovaných fíků a z ovocné šťávy a dánské maminky dávají dětem do školky nebo na hřiště místo bonbonů. A pak je tady jedna velká specialita, která mě velmi zaujala. Je to Cold Skull z Kamerjunkere, což je vlastně taková jakoby polévka. A je to z podmáslí, je v tom citrón a je v tom vanilka. A do toho si děti sypou právě ty Kamerjunkere, což jsou takové křupavé sladké sušenky. Tak to může být velmi dobrá svačina. A také jsou tu oblíbené čokoládové polárky, sladká odměna za odměnu. Je to taková nadýchaná pěna právě z vaječných bílků na sušeném podkladu. O té už jsem mluvila. Je to vlastně takový náš indiánek. Pro dnešek tedy naše dánská expedice končí. Zítra si řekneme, jak se žije v Dánsku, jak to vypadá v dánských školách, jak děti v Dánsku slaví narozeniny a já už se teď s vámi loučím. Hej, hej, tedy dánsky ahoj. Loučí se Rašová Terka, moderatérka. Radio Junior.

místo pro dva, prosím, jedno místo pro dva. Jen si sedněte. Jak vidíte, kavalíři ještě nevymřeli. Vážení cestující, jestli jsme všichni, tak můžeme vyrazit. A pozor, cesta je...

0: vařičku, vařičkou, lek tvary míchá, pod fousy mu mlází zaklínadla.
1: Ze štiky vyrábí elixír ticha, simsalabim
0: šeptá do zrcadla.
1: Z klobouku vytáhne kytici růží, králíka hrozný šetruhlu i klíč.
0: Potom si oblékne plášť zadí kůží, abrakadabra,
1: a už je zas pryč.
2: Posloucháš?
3: Rádio Junior.

0: hodně štěstí, zdraví, přejem Hájajovi. Hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
2: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
2: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hájaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
2: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
2: Jupi! Aha.

0: Radio Junior.
1: Siete?

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

Kreta, to je krajta ty hrovitá, ta nekouše.

0: Máte mladšího sourozence,
1: který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.
2: Hej, pojďte! Čeká nás

všechno, co jsem ti odpustila, a to nemám důvod mít. Sklopený oči a pohledy na tebe, za tebe nemám chuť ti říct, že to špatný, co bylo, ať odejde, zapomeň, bude už jenom

0: Zaspal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: U příležitosti Noci s Andersenem si dnes můžete užít také pohádku Malenka. Pohádka je o malinké Malence a maličkém Malíčkovi, kteří se jeden druhému ztratili, ale nakonec se zase našli. Na motivy stejnojmenné pohádky Hanse Christiana Andersena pro rozhlas napsal František Pavlíček, režie Karel Weinlich. Účinkují Naďa Konvalinková, Viktor Preis, Jiřina Bohdalová, Vlastimil Brodský a další.

0: Tak, dneska jsou první na řadě pivoňky, potom pokropím vás, kopretiny, tak, a taky tulipány dostanou na noc pořádný doušek rosy a devaterníky, rezeda i poměnky. Počkat, kdo pak to jde kolem naší zahrady? Ach, ta je líbezná, jak motýl ohníváček. Dobrý večer, kdo pak jsi? Kde ses tu vzala?
1: Chvilku sedím jako hříbek v mechu, chvilku si vandruju jen tak pro potěchu. A že jsem tak malinká a tenká, mám jméno, hádej.
0: Pomoz mi trochu.
1: Vejdu tam, kde rádi vidí hosty, a nebo se toulám jen tak po libosti. A že jsem tak malinká a tenká, mám jméno, no hádej.
0: Děvenka. Panenka.
1: Samá voda.
0: Malinká jak drobinka.
1: A mám jméno.
0: Madlenka.
1: Přihořívá, vynech jedno písmenko.
0: Malenka?
1: Ano, to je mé jméno.
0: Bo přímo jménečko pro tebe jako stvořené. Malinká, malenka. Drobná jako prvosenka.
1: Z lupínku si v dešti sklenu střížku, celičká se schovám do oříšku.
0: To já bych ti nabídl přístřeší tamhle v zahradním altánku.
1: Kde pak? Já nikam nejdu na první zavolání. Musel bys mě přemlouvat a prosit a dvořit se mi.
0: Když já musím zalévat kytky, pojď za mnou do mé zahrady. Bude se ti líbit.
1: Nesluší se povolávat na děvče přes plot.
0: Tak otevřu branku.
1: Co to šumí?
0: Voda v tůni.
1: Co to cinká?
0: Konvalinka.
1: Co to naráz zavonilo, až se točí hlava?
0: Řepíček a fialky a růže kadeřavá. A ještě na sto jiných vůní tě přivítá, když vejdeš dovnitř. Nechceš si přivonět zblízka? Pojď, vrátka jsou do kořá.
1: To je tvoje zahrada, človíčku?
0: Proč mi říkáš človíčku, nejsi ani o vlásek větší než já?
1: Jak ti mám říkat, když neznám tvé jméno?
0: Jsem princ Malíček, žiju tady v té velikánské zahradě, starám se o kytky, o keře i stromy, ale taky o ryby. O ptáky, co hnízdí pod krovy altánku a všude okolo.
1: A proč na mě koukáš z pusou do kořán?
0: Protože jsi taková hezunka.
1: A co teprv, až budu mít nové oblečení? Rak mi na šat stříhá z vlčích máků, pavouček mi spřádá závoj na podláku.
0: A kde bydlíš, malenko?
1: Kde se mi zlíbí?
0: Já myslel, kde zůstáváš na noc?
1: V plané růži se to sladce dřímá, nebo mě uhostí rozmarína.
0: Já bych ti připravil lehátku z mateří doušky a nad ní bych postavil pro tebe letohrádek z jahodení. Proč nechceš do mé zahrádky?
1: Protože na mě koukáš, jako bys mě chtěl sníst. Můj ty světe, kulíš oči, jako bys viděl zjevení.
0: Ty jsi pro mne divoucí div.
1: Dej si pozor, aby ti do oka nepadlo smítko.
0: Kde pak smítko, ty jsi mi tam padla. A hluboko. Když mě radili, abych si našel nevěstu, já o tom dodnes nechtěl ani slyšet. A teď, co jsem potkal tebe, oženil bych se třeba hned, kdybys mě chtěla. Vzala bys jsi mě?
1: Co pak ty jsi ženich pro mne? Takový jako za čtvrt krejcárku.
0: Ty jsi ještě menší, dobře by nám to spolu slušelo.
1: Povídal zprve, že jsi princ. Ale kabát máš jednu záplatu?
0: Protože ho nosím při práci, v zahradě.
1: Co pak nemáš zahradníka? A kde pak stojí tvůj trůn? Kde máš korunu a palác? A jaké je tvoje království?
0: Nádherné, malenko, celé se prostírá před tebou.
1: Jen tahle zahrada.
0: Viděla jsi někdy krásnější? Na trávníku je mi líp než na trůnu. A co s korunou, jen by mi překážela. Palác taky nepotřebuju, stačí mi starý zahradní altánek.
1: To jsi ale moc ubohý princ, maličku.
0: A proč? Od rána do večera okopávám, pleju, sázím, hrabu, čistím strouhy, opravuju splav a když přitom budeme dva, nebude nám jako v pohádce? Proč nic neříkáš?
1: Protože se mi tvé povídání nelíbí. Já se radši toulám, kam se mi zamane. Poslouchám, jak vyspěvují ptáci, honím se za motýly.
0: A jak jinak?
1: Raduju se z bezstarostného živobytí.
0: Co pak se o nikoho nestaráš?
1: Jak pak ne? O své pohodlí. Abych byla hezká, aby se všichni za mnou otáčeli, aby mě nic netrápilo.
0: Po domově se ti nezasteskne, nebo po někom?
1: Já jsem doma všude, kam přijdu. Všude mě rádi vidí, všem se líbím. Proč by se mi mělo po někom stýskat?
0: Protože ho máš ráda.
1: Co to je? Mít ráda.
0: Chovat někoho v srdci tak, že bez něho nemůžeš zdřímnout a s ním je ti svět stokrát hezčí, dělit se s ním o starosti, o chléb, o domov, to bys nechtěla?
1: Já chci dnes mít obydlí třeba v hluboké tůni, zítra na vrcholku Modřínu a pozítří pelíšek někde pod mezí. Usínat jednou v kalíšku lilie, po druhé v síti stříbrné pavučiny nebo v prachovém peří, co zbylo v opuštěném hnízdě. To je lepší než celý tvůj domov. Pojď se mnou, jestli chceš.
0: To nejde, malinko. Nesmím opustit svou zahradu, kdo by se o ní staral?
1: Kdybych se ti doopravdy tak moc líbila, dal bys mi přednost před vším ostatním.
0: Nemůžu.
1: Tak abys věděl, stejně bych tě sebou nevzala. Nelíbíš se mi, nehodíš se ke mně. Já si vyberu ženicha vznešeného, přijede si pro mne v kočáře a odveze si mě do paláce z ryzího zlata. Hněváš se?
0: Ne, nehněvám, jenom je mi líto, že mě nemůžeš mít ani trochu ráda. Tak dobrou noc a šťastnou cestu, malinko.
1: Ty mě vyháníš.
0: Myslel jsem, že už chceš jít?
1: Když já se pod mě dost bojím.
0: Můžeš přespat tamhle v altánku.
1: Když dovolíš, připravím si lůžko tady, na květinovém záhoně. Zatancujeme si spolu mezi karafiáty.
0: Já to neumím. Budu se radši na tebe dívat. Zatancuj mi sama.
1: Co to ševelí v trávě?
0: Cikády.
1: Kdo to zavolá?
0: Rorís. Noční pták.
1: Podívej, jak něžné světlo je nad vodou.
0: Vychází měsíc. Dnes je úplněk.
1: Ach, je tu moc hezky.
0: Já ti to říkal hned na začátku. Tak, dobrou noc.
1: Kam jdeš?
0: Do altánu, mají tam hnízdo jiřičky. Vyváděli dnes ze hnízda mláďata, slíbil jsem, že se na ně přijdu podívat.
1: To se nesluší nechat o samotě vzácného hosta.
0: Tak pojď se mnou.
1: Nechce se mi.
0: Ale já musím za nimi aspoň na chvilku. Chodím jim každý večer popřát dobrou noc.
1: Tak si jdi. A už se nevracej.
0: Za chvilku jsem zpátky.
1: Nemusíš, když ti na jiřičkách záleží víc než na mě.
0: Pošlu ti světlušky, abys nebyla pod mě a vrátím se, co nevidět.
1: Stejně mě nenajdeš. Schovám se ti do trávy. Už mě víckrát neuvidíš. Hněvám se na tebe. Princi. Malíčku. Nepospíchej tolik. Třeba bych šla k tvým jiřičkám s tebou. Když na mě počkáš a poprosíš. Vrať se. Já se bojím. To není od tebe hezké nechat mě tu samotnou.
2: Ano, ano, ano. Taky si to myslím. Taky, tak, tak, tak. To je nějaký kavalír, když nechá tak, tak, takhle mladou dámu pod mě. Hambamo, kvak, kvak, kvak.
1: Kdo je to?
2: No přece já, slečinko, já osobně a v celé kráse.
1: Nevidím nic. Je tu tma jako v ranci.
2: Stačí, když potočí hlavinku k tůni. Tak, tak, tak.
1: Pro pánička, žába.
2: Paní žába, a to z nejlepší rodiny a s nejskvělejším vychováním, když slečinka dovolí, seznámíme se. Mé ctěné jméno je Koňka.
1: Nechoď ke mně, jsi hrozná.
2: No tak, děvenko, snad by se nebála docela pohledné žabí paničky v nejlepších letech a k tomu vdovy. po zasloužilém vodním hradovi kvákalíkovi. Měla by se považovat za čest, že se jí ujmu a uvedu jí do vyšších žabích kruhů.
1: Nech mě, já s tebou nepůjdu, čekám to na malíčka.
2: Ale vždyť mu před chvilkou dala košem a tolik před ním horovala, že by chtěla prožít dnešní noc v naší tůni. Dobře jsem to slyšela.
1: Já to řekla jenom, abych pozlobila prince.
2: Jaký pak princ, teď ani tancovat neumí. Motal by se při muzice jako sochor v pytli. Za to já pro ní mám tanečníka přímo. Famózního. Tak šla hezky se mnou, no.
1: Nepůjdu, nechci, pust mě.
2: Když nechce, po dobrém odnesu jí do tůně v náručí.
1: Malíčku, pomoct!
2: Kde pak, toho se nedovolá. Malíček je dávno v altánu. Tak dost. Žádné drahoty nebo jí plácnu. Do mé rezidence je to jen pár skoků.
0: Tak už jsem zase zpátky, malenko. Vidíš, byla to jen chvilička. Přestaň trucovat. Neschovávej se. Malenko, kde jsi? Ozvi se mi. Nic? Ani hlásek? Že by odešla, ale kam? Vždyť není vidět na krok. Malenko! Malenko!
3: Co se stalo, princi?
0: Malenka se ztratila, Jiříčku. Prosil jsem, aby tu na mne počkala.
3: Její chyba, že tě neposlechla.
0: Když já mám strach, aby pod mě nezabloudila. Musím ji najít.
3: Můžeme ti přitom nějak pomoci?
0: Moc by se mi ulevilo, kdybyste se po ní poohlédli, Jiřičky.
3: Třeba se jen tak schovala pod keří k levandule a usnula tam.
0: Ba ne. Určitě někde bloudí a moc se bojí.
3: Já se tedy po ní porozhlédnu. Řekni to mé Jiřičce, aby si o mě nedělala stát.

0: vážený a milý synu Kváčo, vedu moc sympatickou návštěvu.
1: Kdo pak je ta osůbka? Máti?
0: No, z toho, co jsem zaslechla za Leknínovým listem, vím, že se jmenuje Malenka, ráda tancuje, hodně cestuje, je trochu do větru a možná Kváčo i do vody.
1: Ale co pak jasně tady, mama?
0: Hned se to dovíš, synáčku, jen co tě představím. Tohle je, prosím, jediný můj syn po zvěčnilém vodním Radovi Kvákalíkovi. Jmenuje se René Kváča a je soukromým učitelem.
1: To jest, že ano, tak, prosím, tak jest. Moment, máti.
0: Co?
1: Kde jsem to skončil?
0: Ale no tak, ještě jsi nezačal, synku. Jsi soukromým učitelem.
1: Aha.
0: Podvodního
1: tělocviku?
0: Plavecké.
1: Plavecké gymnastiky se zvláštním, že ano, ohledem na
0: skokanství.
1: Na skokanství, tedy do dálky, výšky i šířky. Tak, též i tance jsem schopen vyučovat i najmě vodní skočnou, též třasák, a nebo i žabí foxtrota, tak dál. Takže, milá žákyně, převlečte se do cvičného úboru, navlečte si žabí ploutve, začneme raz, dva, tři, tento a tak.
2: Já nechci.
1: To pak to kváká.
0: Ale děvenko, to se nesluší odmlouvat panu učiteli, to ne.
1: Tak. Pozor, pahov, vstyk. Sednout.
2: Hned mě, kuňko, pusť, odkud jsi mě odvedla.
1: Tak to by teda nešlo, jak pak by to vypadalo, kdyby každý žák dělal kváky a tak.
0: Ale však ona si nakonec dá říct, kváčo.
1: Ovšem, žákyně, vstyk, stojí špatný.
0: Ale...
1: Chci říct, spatný a rozpažit, opravuju upažit. Co to znamená? Ona je snad hluchá, kvák.
0: Takhle by to nešlo, děvenko, to bychom nebyli kamarádi. Poveli pana učitele musí poslechnout na slovo, rozuměla?
2: Já chci odtud pryč.
0: Jo, a kam, že jsem tak zvědavá.
1: Tak, kam pak?
2: K princi Malíčkovi.
0: Kvá. Povídali, že mu hráli.
1: Tak, musím se ochladit pod splavem, nebo mě trefí šlák. Strčí zatím někam do komory, mama. Tak. Však ona se naučí poslouchat, až bude mít hlad. Tak.
0: Tak, to je ono. Kdo neposlouchá, patří do komory, ano.
2: Kvákalko, pust mě odtud.
0: Tak zaprvé nejsem kvákalka, ale paní Kvákalíková. A za druhé musím říct, že mě velice, ale velice zklamala. Kdyby byla poslušná, mohla teď s mým skvělým synem Kváčou skákat přes luhy a háje.
2: Já nechci skákat, já se chci vrátit k Malíčku.
0: Ale najednou, předtím jí nešel dvakrát pod nos, že? No, jenomže teď už jsou marné všechny prosby a hrozby, zůstane tu. Dokud její tvrdá makovička nezměkne. A aby mi nemohla utéct, posadím jí na list Leknínu doprostřed tůně, tak.
2: Ne.
0: Voda je tu hluboká, studená, točí se v ní víry a já stejně zůstanu na stráži, tak.
1: Kvách.
0: A mám oči, Do kožan. I bez spánku. A tak ne, aby udělala nějakou nepředloženost.

0: danas tokrát?
1: Jeličky, holky, poplujte honem za mnou.
2: Co pak chceš, Karásku?
1: Pojďte se podívat, koho stará Kvajda ulovila pro svého mektavého hopsalíka.
3: Pomoc, rybičky, pomoc.
2: Jej, to je hezká dívenka. Ale vždyť je to malenka.
1: No a proč pláče?
2: Ty bys vyskal, kdyby tě takhle uvěznili na Lekninovém listu?
1: Ať sebou mrskne do vody a je na svobodě.
2: Co pak je to ryba jako my?
1: No jo, nemá ani jednu ploutvičku.
2: Holčičko,
3: můžeme ti nějak pomoct?
4: Zachraňte mě, prosím, než se vrátí ten hrozný žabák.
1: Klidně, jestli teda umíš plavat.
3: Neumím.
2: Je.
1: To je horší.
2: Mám nápad, Karásku. Kdyby se ti podařilo přeštípnout stonek toho listu, malinka by na něm mohla odplout po proudu.
1: Já to zkusím, ale ty mi musíš tu lodyhu přidržet, Běličko.
3: Prosím vás, pospěšte si, prosím.
2: Neboj se, malinko. Za chvilku si hezky popluješ na zeleném korábu.
3: Ale co když se ta loďka převrane?
1: Dám ti stéblo, poslouží ti jako veslo.
3: Mockrát vám děkuju, Běličky.
2: Je, Bělička jsem já. Můj bráška se jmenuje Karásek.
1: Tak už honem odraz od břehu.
2: Dokud stará kváklice vyspává.
1: A kváča si dává studený obklady spod bělových listů.
2: Šťastnou cestu.
1: A ves

0: Zlatohlávku, co to pluje tamhle na tom velkým lupenu?
1: Kde? Já nic nevidím, bylo.
0: Koukej, tamhle je to malinký a živý, jelikož to brečí.
1: Jeje, kam pak máš namířeno, plavčíku?
0: Ty jsi ale zajímavý brouček, takovýho jsem ještě neviděl.
2: Já nejsem brouček, já jsem malinká.
0: Podívejme, tak ona je to broučičí holka.
1: A kde pak holka, Pilous? To je přímo broučičí princezna. Podívej, jak je krásná. Ty malenko, poleď s námi.
2: Ale kam?
0: No přece na tu velkou soutěž.
1: Co na ní dnes budeme volit, královnu krásy?
0: Tak co, poletíš?
2: Vždyť nemám křídla.
0: Koukám, ani křídla, ani krovky.
1: To je škoda, že nemůžeš. Já myslím, že by tě určitě vybrali za královnu krásy.
0: Zlatohlávku, a co kdybychom jí vzali takhle mezi sebe, je lehoučka jako pírko, unesem ji jako nic?
2: Je, radši mě brouci nechte plout po vodě.
1: Ty se nás bojíš, vy.
0: My ti neublížíme, jestli chceš, dám ti na to Pilousí slovo.
1: A já, Zlatohlávčí, nás se ani trochu nemusíš bát, no řekni, Pilo.
0: Poleď s námi, bude tam veselo, jídlo, pití, tanec, tombola a kapela.
1: A já už to zaonačím, aby tě udělali královnou krásy. Protože ty jsi ta největší krasavice, jakou jsem kdy viděl.
2: Ale nesmíte se mnou letět moc vysoko, mně se po každé z výšky zatočí hlava.
0: Neboj, my stejně lítáme většinou jen při zemi.
1: A počkej, až tě uvidí broukroháč. Ten bude kulit oči. On je totiž předsedou poroty, co bude hlasovat o nové královně.
3: Páni poradci, milí brouci, do soutěže se nám letos přihlásilo 15 uchazeček o hrdý titul nejkrásnější broučí dámy tohoto roku. Než vám rozdělím hlasovací lístky, dávám slovo mladému Zlatohlávkovi, který nám prý musí oznámit velice důležitou věc. Prosím, tak pověz, co máš na srdci.
4: Prosím. Pane předsedo a velectěná poroto, já a můj kamarád Pilous,
0: tady prosím,
4: jsme u potoka objevili tuhle krásku, která se jmenuje Malinka, a já myslím, že si zaslouží, abyste jí dali svůj hlas před všema ostatníma.
0: Pojď, Malenko, a nestyď se.
4: Tak co, pane předsedo Roháči? Koukám, že se vám pro samý úžas nedostává slov.
5: Já jsem z toho tak říkajíc paf.
3: Ale víte, z čeho vy, uličníci?
0: To je přece jasný jako sluníčko sedmitečný.
4: Z toho, jak je Malinka krásná, ne?
3: Ne, z vaší drzosti jsem vedle darebáci. Kdo vám nakukal takovou rošťárnu? Kdo vás naved? Jak vás mohlo napadnout přivést na naší soutěž takové nedochůče, takovou ošklivku, nemám-li říct přímo? Příšerku.
2: Ale já přece...
3: Ty mlč! Jsi stělesněná ohavnost a zrůda. A to se odvažuješ ucházet o titul nejhezčí broučice na naší stráni. Vždyť máš ku příkladu jenom 4 nohy místo 6.
2: To není pravda. 4 nohy má koza. Tohle jsou ruce a tohle jsou nohy.
3: Tím hůř, tím hůř. Kdo to kdy slyšel, aby solidní brouk měl ruce? A co ty kadla? Ha? A co kusadla? A krovky a krunýř?
0: Nemá.
3: Aha. Ono to nemá nic, ale pranic broučičího. A přitom si to škemrá o titul královny krásy.
2: Já prosím o nic neškemrám. Stejně jsem s Pilousem a Zlatohlávkem nejdřív nechtěla.
3: Výmluvy. Plané výmluvy. Páni poradci, já žádám, aby ta prohnaná osůbka byla potupně vyhnána z našeho středu.
4: Pane předsedo, snad by nemuselo být hned tak zlé.
3: Ty mlč, Zlatohlávku. Vy oba s Pilousem si zasloužíte příkladné potrestání. A já navrhuji, abyste po celý dnešní večer byli v domácím vězení. A ta holka taky musí dostat na pamětnou. Kdo je pro, ať zvedne nohu.
0: Malinko je zle, jak se Roháč takhle rozčertí.
4: Musíš se honem schovat.
2: Ale kam, Zlatohlávku?
0: Pod stromem je stará myší díra.
4: Pojď, pomůžeme ti.
0: Drž se nás a ve chvilce jsme dole.
4: Honem, honem se schovej do myší díry. Roháč už je za náma a letí s celým rojem svých byřiců.
3: Dva ji lapněte za ruce, dva za nohy. A já ji vlastnoručně vysázím 25. Pozor! Tak, brouci, letí k nám Jiřičák. Vyhlašuju paplach, všichni do ukrytu. Záchrance, kdo může?
6: Malenko, malenko, malenko, kde jsi, malenko? Malenko.
2: Ta má pícha, že jsem jako květ. A že mým domovem je celý svět. A teď s ním třeba jen opelíšku. Smutný konec potkal hrdopíšku.

0: Co ses o ní dozvěděl, Jiříčku?
1: Rybky jí pomohly odplout na letnínovém listu, ale já ji na potoce nezahlédl.
0: Ona by tak někde ztroskotala.
1: To bych musel cestou najít převrácený člun, ale já neviděl ani lupínek.
0: Kam se jen mohla podít?
1: Jeden svatojánek mi cestou vyprávěl, že prý se na broučičím sněmu objevilo divné stvoření.
0: Ale...
1: Já proletěl stráníku křížem krážem, ale nebyl tam už ani živáček.
0: Nemohl by ses přeptat ještě dál v polích? Moc mi na tom Jiříčku záleží.
1: Rád bych ti vyhověl, princi, ale víš sám, co mám práce. Učím létat naše mladé, moje paní sama na všechno nestačí.
0: Kdyby ses vypravil aspoň ještě jednou.
1: Proč se o ní vůbec staráš? Nebyla k tobě ani trochu hodná.
0: Třeba to byl jenom rozmar.
1: Je. Snad ti nepadla do oka. Za takovou chvilku.
0: Když ti někdo přiroste k srdci, málo se jde na tom, jestli ho znáš celou věčnost, anebo jen okamžik.
1: Už ti rozumím, princi. Vždyť my, Jiříčky, jsme vlastně taky takové.
0: Kdybych mohl, vydal bych se za malinkou sám.
1: Tak to pust z hlavy, malíčku. Zabloudil bys ve vysoké trávě.
0: Ale já ji musím najít, co když je v nesnázích a potřebuje pomoc.
1: Tak já tedy ještě jednou obletnu pole okolo potoka.

0: to jsem dopadla. Ale dobře mi tak, proč jen jsem byla tak lehkomyslná a domýšlivá. Krásnou zahradu jsem pohanila a teď nemám kam složit hlavu ani na ztraceném úhoru. A prince malička už víckrát neuvidím.
1: Kdo pak to pořád obchází okolo?
0: Je, promiňte, nevěděla jsem, že tu někdo bydlí.
1: To je tím, že můj podzemní byt vypadá zvenčí poněkud schátrale.
0: O ne, zdá se mi docela útulný.
1: Opravdu, to mě velice těší, děvenko. Uděláš mi radost, když vstoupíš dovnitř.
0: Děkuju vám, paní.
1: Neříkej mi tak znešeně. Vidíš přece, že jsem docela obyčejná, ošumělá polní myš.
0: Za to ty jsi neobyčejně půvabná, jako princeznička.
2: Jmenuji se Malenka.
0: Přiléhavé pojmenování.
1: Já jsem bohužel tak chudá, že jsem si ani nemohla opatřit jméno.
0: Tady mi říkají slečna Albína, jakože jsem bílá.
1: Je to od nich milé, protože ve skutečnosti jsem docela šedivá.
0: Ale proč pořád stojíš na prahu, Malenko? Pojď přece dál.
2: Děkuju za pozvání.
0: Jsem sice samotářka, ale tak milé stvoření je mi vítaným hostem. Posaď se, jsi udýchaná, jako by tě někdo honil.
2: Utíkala jsem celou cestu.
0: O, to znamená, že jsi přiběhla z daleké ciziny. Zdejší nejsi, nikdy jsem tě tu neviděla. Můžeš mi prozradit, kde jsi domovem?
2: Nevím. Myslela jsem, že tak trochu všude. Ale teď vidím, že vlastně nemám nikde opravdový domov.
1: To je smutné. Až mě srdce bolí.
0: Nechci se ti vnucovat, ale kdyby ti to nebylo proti mysli, nabídla bych ti u sebe pod nájem.

0: co teprve, až tě uvidí pan hrabě Rejpálek. Kdo prosím? Hrabě Rejpálek. On je to mezi námi. Docela obyčejný krtek. Ale nosí rypáček trochu víc nahoru a potrpí si na tituly. Je velice bohatý, to jo. Truhlu má plnou kožichů. Dvě. Spižírny. A celé bludiště podzemní chodbiček. Tenhle můj kutloušek mu taky patří. Pronajal mi ho, že hlídám jeho spišky, když mu nastane čas zimního spánku.
1: On chodí sem k tobě?
0: Skoro každý večer, aby doma nemusel svítit. Je velice šetrný. Zrovna dnes má přijít na besedu. Mám-li být upřímná, moc zábavný společník to není, vykládá pořád jen o sobě. Však taky zůstal dodnes starým mládencem, žádná se mu nezdála dost dobrá. Ale já to povídám a tebe nepustím ke slovu. To je tím, že většinou žiju sama. Ani jsem se nezeptala, jestli nemáš hlad. Mám v almárce lískový oříšek, ráda se s tebou rozdělím.
1: Albínko, vždyť já si ani nezasloužím, abys na mě byla tak hodná.
0: Ale ti, to nestojí za řeč. Ve světě už je to tak, že čím kdo má míň, tím ochotněji z toho rozdává.
1: Neklepal někdo?
0: Je. Vidíš, já to vykládám a vůbec neposlouchám. Ano. Takhle klepává na dveře můj vzácný host.
2: Můžu dál? Sousedko.
0: Jen račte, hraběcí milosti, vstupte. Je to veliká čest, že se obtěžujete do mého chudého příbytku. Z celého srdce vás vítáme, pane hrabě.
2: Zdálo se mi, že nejste sama.
0: Mám dneska milou návštěvu, pane domácí.
2: Koukám a vidím.
0: Hopi vidí. Okuláry nosí kvůli honoru. Vzala jsem do podnájmu osamělou, dobře vychovanou slečnu, jmenuje se Malenka a vypadá nejméně na princeznu.
2: Ne.
1: Ale já přece nejsem
0: žádná. Buď ticho. Tebe to nic nestojí a jemu to udělá dobře.
2: No ne. Princezna, říkáte, slečno Albíno. To mě velice těší, výsosti.
0: Já už ji o vás vyprávěla, pane domácí. Račte přijmout místo vedle ní. Hned přinesu čupánek nektaru z rozkvetlých akátů. Poslužte si, prosím.
2: Tak tedy na moje zdraví. To je lahoda. Líznete si taky, výsosti?
1: Děkuju. Já radši čistou rosu.
2: Aha, jste střídma. To se mi velice líbí. A skromná, soudě podle oblečení. U nás pod zemí je ovšem chladno, pozor, abyste nenastydla. Jestli chcete, prodal bych vám se slevou zánovní kožíšek.
1: Ale já nemám ani vindru.
2: Nevadí, půjčím vám zlatku na nevelký úrok. A kdybyste potřebovala na zimu válenky, tak taky v komoře jedny mám, od předloňska.
1: Děkuju vám, jste velice laskav, ale nerada bych tu zůstala tak dlouho.
0: Pak bys spěchala, děvenko, tady budeš jako za větrem. Pan domácí se v tobě jen vidí a já se mu ani nedivím. Jak tak na vás koukám, moc vám to vedle sebe sluší.
2: A proč by taky neslušelo, když jsem mužský k pohledání?
0: To ano.
2: Fešný.
0: Ano.
2: Statný.
0: Jistě.
2: Mohovitý. No, řekněte sama, výsosti, že se vám zamlouvám.
0: Tak ho přece pochval, když mě se ani trochu nelíbí. Byl by z vás moc hezký párek?
2: No, už kolik roků myslím na ženitbu.
0: Ano.
2: Nahrabáno mám.
0: Je.
2: Dost. A vy, miloslečínko?
1: Já zatím neměla na svatbu ani pomyšlení.
2: No ovšem teď, když se vám nabízí v mé osobě tak skvělá partie, to už není žádné upejpání na místě. Jsem pro vás jedinečný partner a vy se mi také líbíte. Hlavně, že jste tak malinká. K jídlu toho budete potřebovat pranepatrně a ani vaše ošacení mě nepřijde draho. Určitě se dohodneme.
1: Ale já se nechci vdávat.
2: Milá slečna, když si o vás řekne hrabě Rejpálek, měla byste skákat radostí a nedělat drahoty. No řekněte, sousedko.
0: Malenko, pan domácí má pravdu. Každá jiná by se po takovém nápadníkovi jen oblízla.
1: Tak proč si ho nevezmeš sama, Albínko?
0: Protože si řekl o tebe a ne o mně. Jo, kdyby přišel za mnou, určitě by nedostal koše.
2: Ne, nepřipadá v úvahu, soused.

0: Tko, já potřebuju kvůli reprezentaci ženu mladou, hezkou a vznešenou. A nebo velice bohatou. Když to vy máte všeho všudy jeden opelíchaný kožíšek. Ano. Konec povídání. Rozhodl jsem se, že pojmu za manželku princeznu Malinku a prohlašuju, že svatba bude hned zítra. U mistra Pavouka objednám svatební závoj a než se rozední, odklidím toho mrtvého ptáka od vchodu do naší společné rezidence. Teď už se na to necítím. Jde na mě spaní.
1: Co jste to povídal, pane domácí, o jakémsi mrtvém ptáčkovi?
0: Ale spad tam právě, když jsem se ubíral k vám na návštěvu. Moc jsem si ho neprohlížel, ale zdálo se mi, že to je manžel paní Jiřičky ze zahradního altánu.
1: Co se mu pro pána stalo?
0: Nejspíš si poranil křídlo. To je nápad, lítat mezi stromy v takové tmě. No je po něm, co se dá dělat. Prozatím se vám poloučím. A propo, nezapomeňte pro mě připravit na ráno vydatné svatební pohoštění.
1: Žádná svatba nebude. Radši uteču.
0: A dopadnete jako Jiříček.
1: Je.
0: Já si nepřeju, abyste opouštěla tuhle místnost. A pro jistotu vlastoručně zavřu všechny východy na petlici. Myšlenku na útěk pusťte z hlavy a koukejte se pořádně vyspat hezky do růžova, abyste se mi líbila. Dobrou noc.
1: Já ho nechci ani za živý svět. Nebuď nerozumná, malinko, takhle si šlapat po štěstí.
2: Prosím tě, Albínko, pust mě ven.
1: Slyšela jsi, že všecko pozavíral. Však ty se z toho vyspíš.
2: Nevyspím, utrápím se a bude to tvoje vina.
1: Jak to moje vina? Starám se o tvoje dobro. Proč ho vlastně nechceš?
2: Protože mám ráda jiného.
1: Je, že jsi mi to neřekla dřív.
2: Prosím tě, zachraň mě před svatbou s Krtkem.
1: Ale jak?
2: Nevede odtud ještě nějaká jiná cesta?
1: Podíváme se spolu. Tam tudy ne, tam visí petlice, tady taky ne, tuhle se taky nedostane ven ani prouček.
2: A co tam ta chodba?
1: Vidíš, jak je zatrasená až ke stropu. Co pak to tam vlastně leží? Že on to bude chudák, pan Jiříček.
2: Pojď mi s ním pomoct, Albínko. Má poraněné křídlo. Opatrně, nesmíme mu udělat bolest.
1: Stejně už ubožák nic necítí a paní Jiříčka bude vdova.
2: Musíme mu dát pod hlavu kousek mechu.
1: Proč si s ním děláš takovou štrapáci?
2: Aby mohl dýchat.
1: Ale Krtek povídal, že prý je po něm.
2: Není, před chvilkou se pohnul.
1: Jestli spadl z takové výšky.
2: Poranil si křídlo, ale žije. Bije mu srdce. Přines plátínko, ovážu mu křídlo. A pár kapek rosy.
1: Jen aby se Krtek neprobudil, to by bylo zle, to by bylo zle.
2: Jiříčku, slyšíš mě? Otevři oči. Podívej se na mě. Je ti líp?
3: To ty jsi mi pomohla. Kdo jsi?
2: Malenka.
3: Tak jsem tě nakonec přece našel.
2: Ty jsi mě hledal.
3: Princ Malíček mě poslal, má o tebe velikánskou starost.
2: Nezasloužím si to.
1: Tohle je plátínko. Tady čbánek s rosou. Taky jsem přinesla špetku masti na bolesti. A podívejme, pacient už je jako rybička. Ale jak s ním teďka zmyší díry?
3: Však já si proklovám cestu a Malinku odnesu sebou.
2: Všechny dveře jsou na petlici.
3: Krtek mi otevře.
1: Jej. Nepřej si, aby se probudila, zaslechl, jak se tu domlouváš s jeho nevěstou.
0: Co je to za rámus? Nenechaj jednoho, aby si zdřímil.
1: No vidíš, už je vzhůru.
0: Hůř než na jarmarku. A pak si má jeden pospat. A kde pak se tu vzal živý Jiříček u všech všudy?
3: Přišel jsem si pro Malenku.
0: Mám nevěstu pust z hlavy a koukej, kde nechal Krtek díru.
3: Otevři nám rejpálku, nebo ti uklovnu petlici.
0: Můžeš se opovážit. Počkej. Tebe pustím. Ale Malenka zůstane tady.
3: Nezůstane. Odletíme spolu.
0: A já ti povídám, že zůstane. Nebo podryju chodbu, že na vás spadne strop a zůstanete tu oba.
2: Leď sám, Jiříčku. Mne Krtek po dobrém nepustí. Vrať se k princi Malíčkovi, že na něho vzpomínám a Krtka, že si nikdy nevezmu.
3: Všecko mu o tobě povím. Naschledanou, Malenko.
0: No. Už ani slovo. Co pak se to sluší? Vzkazovat cizímu mužskýmu před svým ženichem? A kde je Albína?
1: K službám, pane domácí.
0: Proč si mě jí neohlídala? Ha? Proč si mě včas nezbudila? Ha? Proč tam něco víš?
1: Ha?
0: Jako bys neuměla do pěti počítat?
1: Umím do třech. A to mi stačí, pane domácí.
0: Protože jsi obyčejná hloupá myš. Jde radši pocukrovat svatební bábovku a ty mistře pavouku připravenem závoj pro moji nevěstu. Jdu si obléknout svůj nejkrásnější kožíšek a než se vrátím, ať je všechno přichystáno na oddavky.

0: pustila do pelíku. Pozdě vidím, co to je mít rád. Pozdě volat. Pozdě litovat.
1: Malenko, malenko, slyšíš?
0: Ten hlas, odkud já ho jenom znám?
1: Pojď ke dveřím a vyhlédni ven.
0: Princi, princi malíčku, můj milý malíčku.
1: Takové přivítání. A s hubičkou navrch, to si nechám líbit, panečku.
0: Jak jsi mě našel?
1: Jiříček mi ukázal cestu, jdu si pro tebe.
0: Je. Tak to je ten tvůj nejmilejší malenko, drobeček jako ty. Snad by se nechtěl pasovat s Krtkem.
1: A proč ne?
0: Nesmíš, malíčku, nechci přijít o svého opravdového ženicha.
1: Tak jak tě dostanu ven?
0: Něco si na něj vymyslíme.
2: Ozorvi, můj drobečkové, už jde, už se hrne v novém košichu.
0: Albínko, ty si prvé povídala, že špatně vidí.
2: Inu, jako každý Krtek.
0: Tak já už vím, jak to nastrojíme.
2: To jsem žádostivá.
1: Povídej.
0: Tuhle myška Albínka si vezme na hlavu nevěstin závoj a pomocí malíčku do svatebního košíšku.
1: Tak?
2: Do košíšku? Mně? Co pak jsem nevěsta?
0: Ještě nejsi, ale budeš co nevidět.
2: Jo.
0: Ano, podívej se, jak ti to sluší.
2: Jenomže, co na to poví Krtek?
0: Ten nic nepozná. Když si nedohlédne ani na špičku vlastního nosu, až přijde na to, s kým se vlastně oženil, budu já s malíčkem venku a ty budeš tady paní doma. Musíš svého hraběte Rejpálka od první chvíle vzít pod přísné manželské komando.
2: Je, to by mě jak těživo nenapadlo, takhle si zaonačit odavky. Jsi ty hlavička, malenko,
0: a ty docela pohledná nevěsta.
1: Přejeme ti pěknou veselku, kmotřičko, a radši pojďme, ženich už je tady.
0: Poslechneme si konec téhle historie venku pod Jasanem.

0: převzácná, urozená moje nevěsto, podej mi ruku, navléknutý zásnubní prsten. Stál mě hnedle celou desítku. Ale s tebou se mi to vrátí. Princezna přece nemůže být chudá jako myš. Onem pověz, kolik mi přineseš věnem, sepíšeme svatební smlouvu, jen co mi dáš zásnubní hubičku. Ta ale byla.
1: A je ruka v rukavě?
2: Nevím, ženich krčí nos, jak ho pošimrali myší fousky, určitě to prokouknu.
1: Jenže pozdě, teď už je Albínka paní Rejpalová.
2: Na mou věru a drží ho na pevné oprati.
1: Může být rád, že dostal hodnou a přičinlivou ženu.
2: Pravda pravdoucí, já vím, co je starostí, když jeden hledá správnou nevěstu.
1: Nepovídej, že jsi ještě nezavadil o tu pravou.
2: Copak o to, já bych o jedné věděl, jenže mi dala košem.
1: Ta ale musela být hloupá.
2: Vypadala krásná a milá.
1: Třeba se ti to jen zdálo.
2: Ba ne, byla líbezná nad každé pomýšlení. Nedokážu vypovědět, jak se mi tenkrát líbila.
1: Dneska už se ti nelíbí.
2: Nač by mě bylo zalíbení, když by mě stejně nechtěla.
1: Třeba chtěla, proč se jí nezeptáš?
2: Jak pak bych se jí mohl líbit v chudobném kabátě, bez trůnu a bez paláce?
1: Ani nevíš jak, jenom kdybys šeptl, jestli chce být tvoje, bez rozmýšlení by řekla ano.
2: Jenomže víš, já hledám nejenom líbeznou, ale i skromnou a pracovitou.
1: Však ona by se s tebou ráda přičinila.
2: Doopravdy, malenko.
1: Když mi nevěříš, zeptej se sám.
2: Dobrá, tak mi tedy upřímně pověz, má milá, chtěla by se sdělit se mnou o dobré i zlé?
1: Ano.
2: O starosti, o chléb, o domov.
1: O všecko a do nejdelší smrti. Jenom nevím, jestli ty bys mě ještě chtěl.
2: Ať to za mne poví kvítí. Podívej, co jsem ti přines.
1: Senku?
2: Do kytice pro malenku. Pro nevěstu patří navíc sléz a rozmarína.
1: Chceš-li mě, můj nejmilejší? Teď už budu jiná.
2: Ano.
1: Ano.
3: Mnoho štěstí, malíčku a malenko. To vám přeje rodina Jiříčkovic a celá naše zahrada.
1: Bez tvé pomoci, Jiříčku, nebylo by k čemu blahopřát.
3: Ani nevím, jak se ti odvděčíme. Pozvete nás na veselku. Moje paní Jiříčka vám zahraje na flétnu, já zase na pikolku. A děti ponesou za nevěstou závoj.
1: Co to šumí?
2: Voda v tůni.
1: Co to cinká?
2: Konvalinka.
1: Co se třpití na obněji?
2: Noční déšť jí hladí.
1: Co to zvonky vypráví?

0: kluci, vítejte v mé tady už show nově pohádkové školce. Ahoj Jani.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj Ušonku.
2: Zdravím vás, děti. Jsem 1, 2, 3 fofe 5, robot první generace.
3: Ty nic neříkáš, Ušoune?
0: Ty taky ne, Jani. Jen kamarádi mrkáme, kdo se to dneska za námi stavil ve školce. Přišel asi tak před minutou.
2: Přesně před minutou.
3: Aha, takže víme, že víš přesně, kdy jsi přišel, ale my, milý pane robote 1, 2, 3, fofr 5, nevíme proč.
0: Ne, počkej, Jani, to možná víme taky. Ty jsi robot kamarádského typu a protože já jsem si vždycky přál potkat se s robotem, tak jsi přišel, co?
2: Je bezva, že jsi chtěl potkat robota. Ale proto tu nejsem. My roboti nečteme ani lidem, ani strašidýlkům přání z hlavy. Musíte nám říct, jak vám máme pomoct.
3: Aha, tak ty jsi tu proto, abys někomu s něčím pomohl, je to tak?
2: Ano.
0: A někdo tě to musel nařídit?
2: Ano.
0: Takže tě sem někdo poslal?
2: Ano.
3: Kamarádi, to tu budeme dlouho. Pojďme si zatím pustit pěknou písničku, jo?
2: Ano.

0: Stále posloucháte mou, tedy Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které právě skončila písnička a my nejsme o nic moudřejší.
0: Spíš úplně naopak. Já mám pocit, že už nerozumím vůbec, ale vůbec ničemu.
1: No já taky ne, holky a kluci, ale vždyť si to poslechněte sami.
0: Hele, pane robote, 1, 2, 3, fofr, 5. Řekni nám, prosím tě, kdo tě k nám poslal?
2: Karel, Emil, Alois, Záhorský z Bosonoch.
1: A toho my ale s Ušounem vůbec neznáme.
0: A když se zeptáme, kdo to je, dozvíme se zase, že...
2: Karel, Emil, Alois, Záhorský z Bosonoch.
1: Dobře, takže... I když nevíme, kdo je Karel Emil Alois Záhorský z Bosonoch, třeba zjistíme, proč jsem pana robota poslal. Tak proč tě jsem poslal?
2: Poslal mě pro 3 věci. Pustím vám zvuk, jaký dělají, dávejte pozor.
1: No dobře tedy, naši dnešní hádanku nám dá robot.
0: Ušounova hádanka. No stražíme ušiska.
3: Ano.
2: Ano.
0: Aha, jasně, to víme, že ano. 3, 2, 1, vrtačka.
2: Ano, první správně.
1: A co bude ta druhá věc?
0: Počkej, počkej, ale to je, tedy zní to jako to, čím si zapínáme bundy a svetry, vytíhaní.
1: No, to tedy je divné. Ale slyšíš dobře, Ušonku? Je to 3, 2, 1?
0: Zip! Jo!
2: Ano, druhý správně.
0: Jsem napjatý jak kšandy, co bude ta třetí věc.
2: Tak pozor.
0: Tak třetí věc uhádneme snadno, co? 3, 2, 1, hodiny.
2: Ano, třetí správně.
1: Takže ty chceš, abychom ti dali vrtačku, zip a hodinky?
2: Ano.
0: No ale pro koho, pro koho?
2: Karla, Emila, Aloise, Záhorského z Bosonoch.
0: Jasně, že mě to nenapadlo.
1: Tak zase nic, kamarádi, stále nevíme, kdo k nám robota, co se jmenuje 1, 2, 3, fofr, 5, poslal. Třeba to zjistíme, než skončí následující písnička.
0: Jo, jo, jo.

0: Holky a kluci, stále posloucháte mou, tedy už jen novou pohádkovou školku.
1: Ve které je tu s námi robot 1, 2, 3, fofr 5, kterého poslal Karel Emil Alois Záhorský z Bosonoch. Pro vrtačku, zip a hodinky.
0: Jo, záhada.
2: Záhada ne, zkouška.
1: A čí zkouška?
2: Moje, jestli zvládnu přinést 3 věci.
0: Aha, a zkouší tě kdo?
2: Karel, Emil, Alois, Záhorský z Bosonoch.
0: Já se teda z toho úplně picnu, já omdlím.
1: Užonku, prosím tě, neomdlévej. Já vím, že stále nevíme kudy kam, že dneska řešíme velkou záhadu. A mě vždycky, když nevím kudy kam, pomůže zpívání. Tak jsem si myslela...
0: Jasně, rád si zaspívám, aspoň si trošičku odpočinu od toho přemýšlení. A Jani, mohli bychom si zaspívat tu, co mám rád? Takovou tu, když jsem husy pása?
1: No jasně, tak pojď, jdeme na to.
0: Ušounovo zpívání.
3: Když jsem husy pásala, zimou jsem se třásala, teď už husy nepasu a zimou se netřasu.
0: Jo?
1: Je, krásně jsme si zaspívali.
2: Ano.
0: A mě teď napadlo, co kdybychom si zacvičili, no? Pěkně porobotím.
1: No super nápad, budem cvičit jako roboti.
2: Ano.
0: Ušounovo cvičení. Tak holky a kluci, pěkně napneme nohy a ruce, protože náš robot je ze železa.
1: A nemůže se tak ohýbat tak snadno jako vy?
0: No a teď ty napnuté ruce zvedněte jako dvě páky a pěkně je ohněte v lokti.
1: Super, kamarádi, teď jste skvělí roboti a teď jako roboti pěkně půjdeme po školce. Projděte se.
0: Bezva a zvedneme obě ruce nad hlavu, samozřejmě ohnuté pěkně v loktech jako robot.
1: A ještě jednou se pěkně projdeme po školce. A ještě jednou.
0: No a teď se pěkně jako roboti otočíme na jednu stranu.
1: Pěkně, jako bychom byli ze železa.
0: Jo.
1: A pak na druhou stranu. A na první stranu.
0: Ano, a zase zpátky.
1: Třeba 5krát tam jo. A zpátky.
0: No. A když už to tak pěkně umíme, můžeme si jako roboti zatancovat.
1: Jo, smím prosit, pánové roboti?
0: Jo, ano.
2: Ano.
0: Ušounova písnička k tanci.

de foškubem. Lou, pežníci jsou povolání to, jsou páni to, jsou páni Lou. Pežníci z profese, nejlepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v fůru. Žádnej neřemeslo, nikdy to jim neneslo.

0: Idej, jsem cukr, dej sem krouty, seď, formáku na houni, pře, padli tě v ráhouni, lou, peřík je nesmlouvavý, lou, ten ho strašně baví, co, šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem, za dubem, tam tě oškubem. Špa, na tě se podařila hru, bazila zvítězila, tak to chodí na světě, na vzdorivší o světě. Lou, pežníci z povolání, to jsou páni, to jsou páni, lou. Pežníci z profese, nejlepší jsou v okrese.
1: Holky a kluci, stále posloucháte mou, tady už je novou pohádkovou školku, kde jsme právě dotančili naši robotí píseň a teď...
2: Už musím jít.
3: Je, tvoje návštěva byla super, ale nepodařilo se nám vyluštit tu záhadu, kdo tě k nám poslal.
1: Hele, robote, ten, kdo tě sem poslal, říkal ještě něco, kromě toho, že máš přinést vrtačku, zip a hodinky?
2: Říkal, přines tři věci. Áťo, vyzkouším, jestli funguješ. A pozdravuji v Ušo školce Janu s Ušounem.
3: Aha.
1: Jo, tak, počkej. Takže nás zná. A neříkal náhodou ještě něco?
2: Už jen to, že si schrupne, než bude pohádka.
3: Je, tak to už je mi jasné.
1: A mě taky.
3: Karel Emil Alois Záhorský z Bosonoch je náš pohádkový dědeček.
1: A protože mu říkáme dědečku.
3: Nebo pohádkový dědečku.
1: Tak jsme nevěděli, že se jmenuje takhle moc dlouhým jménem.
3: Takže záhada je vyřešena.
2: Ano, naschledanou.
1: Jo, tak ahoj, 1, 2, 3, fofr, 5, pozdravuj dědečka.
3: I ode mě ahoj.
1: No tak to vidíte, holky a kluci, někdy někoho opravdu dobře známe, ale nevíme, jak se jmenuje celým jménem. No a pak je z toho záhada.
3: No, víte třeba, jak se jmenuje vaše paní učitelka celým jménem?
1: Je. Anička volá, že ví, ale tamhle Mareček zná jen křestní jméno paní učitelky. A Emička taky ví, ale Toník ví, že se paní učitelka jmenuje Jana. Hele, jako ty.
3: Jo, jako já. Tak holky a kluci, tím pádem je dnešní úkol jasný.
1: Ušounův úkol. Dneska máte, holky a kluci, za úkol zjistit, jak se celým jménem jmenují vaše paní učitelky, jo? Nebo kamarádi, nebo členové vaší rodiny.
3: A teď už si pojďme dát naši dnešní pohádku.
1: Snad už si dědeček, tedy přesně pohádkový dědeček Karel Emil Alois Záhorský z Bosonoch schrupnul.
3: Zdravíme tě, dědečku, a hlásíme, že tvůj robot funguje skvěle.
1: Jo. Ušounova pohádka.

Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Telátku se nechce vstávat.

0: Jednou večer bylo telátko dlouho vzhůru. Už mělo dávno spát, ale nechtělo se mu. Tak si neustále něco vymýšlelo, že má žízeň, že se mu chce čůrat a tak pořád dokola. Když konečně usnulo, bylo už pěkně pozdě. A ráno to dá rozum, se mu vůbec nechtělo vstávat. Telátko, vstávej, volala maminka kráva. Je ráno, musíš do školy.
1: Já se nechce. Já chci ještě spát.
0: Jenom vstávej, to je z toho, že si bylo tak dlouho vzhůru. Telátko se nakonec z postýlky zvedlo, ale pořád se mu hrozně moc chtělo spát. Došlo do koupelny a se zavřenýma očima si začalo čistit zuby. Telátko, co to děláš? Zamračila se maminka, která přišla zkontrolovat, jestli se telátko pořádně myje.
1: Čistím si zuby.
0: Ale proč si ty zuby čistíš hřebenem?
1: Leda,
0: řeklo telátko a začalo se česat. Pak se šlo obléknout. Jenže jak bylo pořád ještě rozespalé, tak si tričko natáhlo na nohy a trenýrky si dalo na hlavu.
2: Ty jsi tomu dalo!
0: Smál se tatínek Bejk a zívnul si. I on byl ospalý, protože šel spát ještě později než telátko.
2: Musíš chodit do postele včas, abys nebylo tak popletené.
0: A odešel do práce. Po snídani se telátko začalo chystat k odchodu do školy, jenže nikde nemohlo najít svoji aktovku. Rozespalý tatínek je totiž omylem odnesl místo svého kufříku.

0: kluci, stále posloucháte mou, tedy už je novou pohádkovou školku.
1: Kde právě skončila pohádka a pomalu končí celá naše dnešní školka.
0: Vyluštili jsme záhadu, zacvičili si, zahádali, úkol od nás máte taky, tak snad už vás jen poprosíme o obrázky.
1: Přesně tak, dneska vás prosíme o obrázky robota.
0: Může to být robot kamarád, nebo robot na uklízení, nebo robot na všechno.
1: No, a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz a nebo přes aplikaci iRádio.
0: No a my potom někomu z vás pošleme za ten obrázek odměnu.
1: A teď už se s vámi loučíme. Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme další krásnou písničku. Tak do tance. Ahoj. Jo.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žil byl jednou jeden polárník a dobrodruh Peter Freuchen. Tenhle něžný obr patří mezi osobnosti, u kterých se skoro nechce věřit, že jejich život nebyla jen pohádka, ale skutečnost. Ve školách se učí většinou o vážných, moudrých lidech a pokud měli i nějakou podivínskou stránku, většinou se to spíš taktně přejde. V Žili byli ale máme podivíny moc rádi. Většinou jsou to totiž i dost zábavní lidé. Peter Freuchen se narodil v Dánsku a i když z něj měl být původně studovaný doktor, brzo bylo jasné, že to pro něj není ta správná životní cesta. Urostlý dvoumetrový mladík toužil po dobrodružství a vydal se na svou první a zdaleka ne poslední polární expedici. Mnoho let strávil v mrazivém Grónsku, které patří Dánsku. Postupně se tam spřátelil s místními obyvateli Inuity. Ty cizinci dlouho označovali jako Eskimáky, ale dnes se tohle pojmenování považuje za zastaralé a nevhodné. Inuité jsou známí jako mistři přežití v mrazivých podmínkách. Umí stavět iglů, mají svou kulturu a třeba velmi zajímavé hrdelní zpěvy. Peter tam chodil oblečený do kožešin a společně s místními vyráželi na tuleně, lední medvědy i velryby.

0: měl opravdu na mále. Tenhle příběh ho navždy proslavil. Během silné sněhové bouře se musel schovat v improvizované sněhové jeskynce a byl pohřben pod tlustou vrstvou sněhu, který rychle zamrzl. Neměl žádné vybavení, které by ho z téhle šlamastiky dostalo, a drahocenný čas ubíhal. Pod ledovým příkrovem strávil podle svých slov dlouhých 30 hodin. Pro běžného člověka by to byl konec, ne tak pro Pítra. Prostě si řekl, že se z toho vyhrabe a nástroj si vyrobí. No, jenže z čeho? Zdá se vám, že to celé nějak natahuju? Máte pravdu. Přemýšlím totiž, jak vám říct, že k vyhrabání údajně použil vlastní zmrzlé exkrementy. Pokud nevíte, co to slovo znamená, zeptejte se rodičů, ale tenhle zvuk vám možná trochu napoví. Tím však tahle neuvěřitelná historka nekončí. Když se konečně doplazil do tábora, zjistil, že mu omrzly prsty na nohou a hrozí mu nebezpečná infekce. Možná se v něm probudily vzpomínky na čas, který v mládí strávil na lékařské fakultě, kterou ale nedostudoval. Tak či tak zvolil rázné řešení. Prsty si sám amputoval.
1: Oh no, oh no, oh no.
0: Ufikl si je prý pomocí kleští a kladiva. Později přišel i o část nohy pod kolenem a musel nosit dřevěnou protézu. Po téhle příhodě trávil více času v Dánsku a stal se doslova celebritou. Jak pak by taky ne? Vousatý 120-kilový obr s dřevěnou nohou, který zažil neuvěřitelná dobrodružství a dokázal člověka jen tak zvednout nad hlavu, lidi prostě fascinoval. Založil klub dobrodruhů, který funguje dodnes. Vydával časopis a psal knihy. A aby toho nebylo málo, obul se i do filmařiny. Přímo mezi Inuity pomáhal natočit dobrodružný film Eskimo podle jedné ze svých knih. Asi vás ani nepřekvapí, že film se povedl a získal dokonce Oscara. Peter neměl jen velké tělo, ale i srdce. Ve světě pomalu sílil antisemitismus, tedy nepřátelství vůči Židům. V Německu byl u moci Adolf Hitler a druhá světová válka klepala na dveře. Peter se ale nebál a kdykoliv měl příležitost, nacistům se vysmíval. Když údajně slyšel někoho říkat něco protižidovského, styčil se nad ním v celé své impozantní výšce a hrdě prohlásil, že on sám je Žid, i když ve skutečnosti nebyl. Vzhledem k tomu, že byl Peter navíc i bývalý předseda dánského boxerského svazu, hádám, že si na něj nikdo jen tak netroufl. Peter nemlčel, ani když bylo Dánsko Němci obsazeno, a pomáhal schovávat uprchlíky. Vypráví se historka, že byl zatčen gestapem a umístěn do zajateckého tábora. Jenže Petra nezlomili ani hladoví vlci, ani drsný polární led, natož nějaké dráty a zdi. Dramaticky uprchl a vydal se do Ameriky. Za oceánem se nestratil a i tam sklízel uznání a obdiv. Každý chtěl zkrátka slyšet jeho vyprávění, byť někdy lehce přikrášlené, a na vlastní oči vidět snad nejdrsnějšího muže tehdejší doby, který dokázal přežít svou smrt. Historie hold fandí něžným obrům.
2: Pracovní listy a další díly Žily byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A bude

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál.

a ta šišatá věc. U šišatého plotu byla šišatý, šišatý, šišatý dukát. Hned samým štěstím šišatec

0: Shishati Schwätz. Našel šišatou věc.
1: V tom na nebi šišatém.
0: V tom na šišatém nebi.

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: 야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야 Klub Rádia Junior.
1: Holky a kluci, jsme moc rádi, že i dnešní červencové prázdninové pondělní odpoledne věnujete poslechu Rádia Junior. U mikrofonů klubu Rádia Junior vás vítají Denisa Kimlová a Tonda Bratinka.
2: Ahoj holky a kluci, já vás zdravím a hlásím se, že dneska pro vás máme s Denisou jen spoustu prázdninové pohody.
1: Samozřejmě se spoustou pohodové hudby, kterou nám i tentokrát do playlistu připravil hudební dramaturg David Janečka.
2: A samozřejmě ani dneska nevynecháme Zvídavec a Četbu na pokračování.
1: 17 hodin a 10 minut si dáme dnešní aktualitu. Budeme si telefonovat s ředitelem Zooparku Chomutov Vítem Lukášem, který nás pozve na safari.
2: Máme pro vás tipy na různé červencové akce. Pokud máte náhodou ještě v prázdninovém programu místo.
1: A po 19. hodině budeme mít hosty. Přijdou za námi Soňa Purmová, Světla Jarošová, trenérky České twirlingové školy a jejich svěřenkyně. 7letá tanečnice Aneta Kotlářová, 9letá tanečnice Daria Blonsky, Matilda Janouchová, které je 12 let, Veronice Kubíkové 17 let. No a že jste, přátelé, ještě o twirlingu nikdy neslyšeli? Počkejte si do 7. hodiny, všechno se dozvíte a můžete se klidně ptát taky.
2: My se budeme ptát na ceny a úspěchy a taky na to, jak těžké jsou tréninky.
1: No a teď už jako vždycky na začátku minutové zprávy.
0: Rádio Junior.
3: Minutové zprávy.
1: Pěstební sklenících v ostravské zoo právě dozrává zajímavé tropické ovoce vodní jablko. Zájemci ho mohou vidět během komentovaných prohlídek skleníků, které probíhají o sobotách a nedělích vždy od 11 do 14 hodin. Vodní jablko je stále zelený strom, pochází z jihovýchodní Asie, v tropických stanovištích roste až do výšky 1600 metrů nad mořem. Na Filipínách je lokálně známý jako tambis. Je pěstován pro dřevo a jedlé ovoce a ovoce je běžně k dostání na trzích v jeho východní Asii.
2: Ze sportu. Český plavec Jan Foltín vyhrál na mistrovství Evropy juniorů v Mnichově po kraulařském sprintu i závod na 50 metrů motýlek. 18letý český talent má medaile ze všech tří individuálních finálových startů. První medaili získal ve středu, a to stříbro na 50 prsa.
1: A mrkneme se i na počasí. Dneska máme oblačno a průměrné teploty se pohybují okolo 28 stupňů Celsia. A jak bude zítra? 28 stupňů zůstává, ale zítra bude zataženo, přehánky a na zítřek dokonce platí varování, protože mezi 11. dopolední a 22. večerní čekáme velmi silné bouřky.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior. Máme prázdninovou pohodičku, za okny řádí sluníčko. No a já se ptám svého dnešního spolumoderátora Tondy. Tondo, co už si o prázdninách stihl?
1: No, já už jsem toho stihl docela dost. Už jsem stihl být v Chorvatsku a tam to bylo určitě hodně super. Bylo tam moře, pláže a jezdili jsme i do měst, kde to bylo zaplavené zmrzlinárnama, takže jsme tam jedli hodně zmrzlin. A když jsem se vrátil, tak jsme s rodičema a se sourozencama jsme pojezdili po pár výletech. A určitě během toho se snažím pořád sledovat mistrovství světa ve fotbale.
0: No tak dobře, tak pojďme si ťuknout na MS ve fotbale, protože přátelé, když tady mám budoucího sportovního komentátora Tondu, tak se samozřejmě musím ptát. Tondo, tak jak je to s tím mistrovstvím? Bavíš se jako divák, jako fanoušek? Seš spokojený?
1: Jo, ano, jsem docela dost spokojený.
0: Komu teďko fandíš, když už nejsou Češi na mistrovství?
1: Tvrdě asi třeba Angličanům, Španělům a těm Francouzům a Argentincům bych to taky přál, takže všichni to tam už jsou.
0: Jasně, takže prostě ty nejseš fanoušek jednoho týmu, ale přeješ těm, kteří jsou nejlepší. Rozumím tomu dobře?
1: No, ano, tak.
0: Tak, Tondo, co tě o prázdninách ještě čeká?
1: Tak za pár dní pojedeme na takový road trip s rodinou, vezmeme to až do Rakouska a zpátky, cestou se... Bude hodně zastávek, třeba na Lipno se stavíme, kde bude paddleboard, třeba a budeme i cestou zpátky v Aqualandu Moravia a čeká mě ještě fotbalové soustředění a skautský tábor a ještě toho mám hodně.
0: Perfektní a já bych se ještě zastavila u té vody, protože říkal si, že jste se vyblbli u moře, bude aquapark, bude další voda. Řekni mi, radši v moři nebo v bazénu plaveš?
1: Mám rád moře, ale trochu mi vadí, že do moře se špatně skáče, protože to já miluju. Mm-hmm. Protože jak je slaná voda, tak si musím zatpávat i oči, protože se to nejde potom otřít, když mám slané moře. A když mám sůl na rukou, ale jinak moře je super a mám rád ale i sladkou vodu, takže je to takový napůl.
0: Napůl. No a teď si mi vyjmenoval spoustu úžasných věcí, tak na co z prázdninového plánu se těšíš nejvíc?
1: Asi do toho akvaparku hodně, protože to bude asi hodně super a taky na fotbalový soustředění.
0: Mm-hmm. No a jak bys naplánoval ideální prázdniny? Kdyby ti někdo řekl, Tondo, tyto prázdniny naplánují celé ty. Tak jak by vypadaly?
1: No, tak asi bych to začnul v pětihvězdičkovém hotelu v Americe, protože tam to je mistrovství světa, takže bych tam šel na všechny zápasy.
0: Mm-hmm.
1: A pak bych to strávil někde u moře, třeba v tom Chorvatsku.
0: Myslím si, že to je opravdu krásný plán a že spousta fotbalových fanoušků by se rádo připojilo.
1: To jo.
0: Tondo, my máme toto léto na Rádiu Junior expedici Sever. Takže mě by zajímalo, kde nejdál na severu jsi byl?
1: Já jsem byl minulý rok, o prázdninách jsem byl ve Švédsku, protože moje teta je Švédka, tak jsme tam byli i s ní a s máminým bráchou, to je, její jsou manželé spolu a mají spolu dvě děti, Björna a Freju, a tak jsme jeli takhle s nima do Švédska, stavili jsme se tam i u jejich rodičů a bylo to taky takový road trip, s autem jsme tam jezdili, byli jsme tam ve zábavním parku, který tam měli a super.
0: Takže bratránek a sestřenka mluví švédsky?
1: No, umějí mluvit švédsky, s mámou mluví švédsky, ale mluví i česky, se mnou mluví česky.
0: Mm-hmm. A ještě mi řekni, když jsi v tom Švédsku byl, tak vnímal jsi nějaký rozdíl třeba v takové té jejich severské nátuře a v naší české nátuře? Měl jsi pocit, že něco tam je jako jinak, že třeba jinak chodí do školy nebo říkají jiné věci, jinak se zdraví, jinak fungují, jsou drsnější, hodnější, no prostě jakýkoliv rozdíl?
1: No, tak... Rozdíl v tom úplně nebyl v té škole vůbec, protože se nechodilo do školy, bylo to o prázdninách, ale Byli tam trochu jiní lidi, byli takový velcí a měli hodně dlouhý vlasy, takže vypadali trochu jinak ty lidi. Mm-hmm. Jinak to bylo podle mě stejné místo té řeči a měli tam třeba ve Skandinávii mají třeba jinou značku vody.
0: Jasné. No a dneska budou našimi hosty tanečnice. Na co se jich, Tondo, určitě zeptáš?
1: Tak určitě třeba, jak probíhají tréninky, nebo jestli jsou nějaké týmy. Mm-hmm. Jestli.
0: No tak přátelé, pěkně letně jsem vyspovídala Tondu a teď už vás zvu na dnešní aktualitu, která přijde už po písničce. Čeká vás pozvánka do Zooparku Chomutov.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Tondou. A slíbili jsme vám pozvánku do zooparku Chomutov. Takže už máme na telefonu ředitele zooparku Víta Lukáše. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj Tondo. Ahoj všichni.
1: Vítku, tento víkend se u vás koná pohádkové safari. Jak taková akce v zooparku vypadá?
2: Pohádkové safari je taková už tradiční aktivita zooparku a je to propojení zvířat a pohádkového světa. Vypadá to tak, že naši návštěvníci si sednou buď do zoovláčku Amalka nebo do Safari Expressu, což je takový vláček tažený za velkým terénním autem, a projíždí zooparkem a zároveň přijedou na náš statek ve skanzenu Stará Ves a tam jsou rozmístěná různá stanoviště s různými pohádkovými postavami a ty vlastně hrají pro ty děti s rodiči, kteří projíždí tím vláčkem, takže je to taková kombinace zvířat, krásné přírody a divadla.
0: Kde je možné pořídit jízdenky a na jaké pohádkové postavy se děti můžou těšit?
2: Vstupenky buď mohou naši návštěvníci nakoupit online na našich webových stránkách zoopark.cz a nebo je můžou koupit i přímo tady na místě a neplatí se k tomu zvláštní vstupné do zoo, prostě si koupíte tu vstupenku na to a v tom je jak vstup do zooparku, tak i přímo na to pohádkové safari.
1: Je ale jasné, Vítku, že nejvíc se k vám děti těší na zvířata. Kdo jsou vaše hvězdy?
2: Tak těch hvězd máme několik. Mezi zakladatelský druh zooparku mohu zmínit zubra evropského, který je velmi významným ohroženým druhem v evropské přírodě. Pak tady máme třeba tuleně kuželozobé se šelem nádherné, charzy žlutohrdlé, rosomáky nebo medvěda hnědého. Jsme zaměřeni na přírodu Evropy a Asie, takže jsou to převážně zvířata, která uvidíte tady u nás buď v Čechách, anebo teda v té Evropě a Asii. Takže nemáme tady slony, žirafy, ale máme tady spoustu zajímavých zvířat, jako jsou třeba losy, soby polární a spousty dalších velké množství ptáků, včetně třeba orlosupů nebo krásných jeřábů.
0: Zoopark Chomutov je mladá zoo, ale rozlohou je největší. Jak je tedy velká a kolik máte zvířat?
2: Zoopark je pravda, jsme největší zoologickou zahradou v České republice. Máme 112 hektarů, které jsou vlastně rozprostřeny v nádherné podkrušnorské přírodě. Jsme takový velký lesopark. Nemáme největší počet zvířat, protože máme velmi rozlehlé výběhy pro ta zvířata, takže je tady menší počet druhů. V tuhle chvíli je něco kolem 190 a celkově těch zvířat máme asi 1200 k dnešnímu dni. Takže určitě je na co koukat, i když nemáme největší počet zvířat, ale rozlohou a přírodou jsme opravdu největší.
1: Kdo z nich má nejraději léto a jaké zvíře máš nejraději ty?
2: No, kdo z nich má nejraději léto? Já myslím, že když jsou ty vlny veder, tak už to není příjemné téměř nikomu ani těm zvířatům tady. U nás naštěstí mají výhodu, že jsme opravdu velký lesopark a ve všech výbězích jsou vzrostlé stromy, keře, takže se mají kam schovat. Myslím si, že to léto si relativně užívají tuleni, kteří mají stále tu vodu k dispozici, takže když jim je velké teplo, tak se mohou krásně schladit v té vodě. A které zvíře já mám nejradši, to je taková těžká otázka. Já třeba z těch savců mám velmi rád charzy žlutohrdlé, na které bych určitě návštěvníky rád pozval. Jsme jediná zoo, která je chováme. A jsou to takové denní kuny, které jsou krásné, žluté, výrazná žlutá náprsenka, taková kombinace černožlutého zvířete. Ale jinak já osobně mám nejblíž k bezobratlým a k plazům, takže určitě mám rád zástupce těchto zvířat a bezobratlé jsme tady doteď expozičně nechovali, ale teď chystáme několik překvapení pro naše návštěvníky, takže tady už brzo uvidí i zástupce bezobratlých živočichů.
0: Pohádkové safari jistě není jediná akce, na kterou můžeš do zoo pozvat. Jsou ještě nějaké další?
2: Ano, teď v nejbližší době se chystáme znovu otevřít terárium, které teď probíhá v rekonstrukci a právě tam se naši návštěvníci mohou těšit na otevření stávající budovy, která bude celá zrekonstruovaná a právě tam přibydou i ty bezobratlí živočichové, takže tam budeme mít například zástupce pavouků, budou tam brouci, třeba náš největší a jeden z nejkrásnějších brouků, roháč obecný, a řeknu vám věc, kterou jsem zatím ještě nikde nikomu neříkal, že příští týden v sobotu bychom tady měli otevřít velkou výstavu kudlanek, která bude historicky první v České republice a bude tam k vidění obrovské množství kudlanek z celého světa, krásně barevných, takže to je určitě největší akce a ta proběhne příští sobotu 25. července.
1: Vítku, moc děkujeme za rozhovor, za pozvánku na safari a děkujeme, že si nám svěřil takovou úžasnou kudlankovitou novinku. Takže připojujeme pozvánku i na příští víkend a přejeme super léto zooparku Chomutov i tobě. Ahoj.
2: Děkuju i vám přeju hezké léto, mějte se krásně, ahoj.
3: Ahoj.
1: A přátelé, my si dáme opět trošku hudby a píseň to bude To je ten den a zaspívá ji Adéla Zouharová.

0: Holky a kluci, pořád posloucháte Rádio Junior a vysílají pro vás Denisa a Tonda a už jste od nás dostali pozvánku do Zooparku Chomutov na pohádkové safari a teď pro vás máme další tipy na víkend, které můžete zařadit do programu, pokud nemáte všechno naplánované. Takže kam dál o víkendu?
1: Pokud se rádi proháníte s větrem o závod, můžete na koloběžkovou Grand Prix do Bechyně. Je to 54. ročník koloběžkového závodu pro všechny věkové kategorie.
0: Pokud vás zajímá svět těch, kteří denně zachraňují lidské životy, vyražte na Den s horskou službou 2026 do Loučné. Vyzkoušejte záchranařinu na vlastní kůži. Koná se 18. července 2026. A stejně jako každý rok pro vás připravují organizátoři spoustu aktivit a ukázek své práce. Na stanovištích potkáte horské záchranáře a vyzkoušíte si různé druhy záchrany.
1: Nebo se můžete zajet trochu bát na hrad Okoř na sobotu 18.7. Tam pro odvážné připravili noční prohlídku. Když dorazíte, poznáte hrad pouze za svitu baterek, a to od 22 hodin.
0: Jestli máte chuť na sladké, dejte si pekařskou sobotu ve Skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm 2026. 31. ročník pekařské soboty v dřevěném městečku nabídne oslavu pekařského cechu i bohaté ochutnávky pečiva. Letos se akce koná 18. července v areálu dřevěného městečka a Mlýnské doliny.
1: A poslední tip vás pozve na festáček do Českých Budějovic, taky 18.7. Proběhne už šestý ročník, kde vás čekají vystoupení Karol a Kvído, Kaj a Bambuláčka, Míši Ružičkové a mnoho dalšího.
0: Tak holky a kluci, máte další super tipy na nadcházející prázdninový víkend a teď opět troška hudby.

Holky a kluci, je jasné, že obzvlášť o prázdninách si u nás můžete přát písničku. Poslat ji můžete kámošům, rodičům nebo prarodičům. Můžete poslat prázdninové pozdravy, popřát k narozkám, anebo si klidně přejte jen pro sebe. Možností máte spoustu a stačí, když nám zavoláte na telefon 800 199 199 nebo napíšete na vzkazovna@rozhlas.cz.

0: Bábkové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli ob 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Vzkazovna Rádia Junior.
2: Holky a kluci, klub Rádia Junior s Tondou a Denisou pokračuje a já už vám čtu první e-mail. Tak, v něm se píše, zdravíme Toníka do Rádia Junior s jeho bratranci Hanýskem a Ríšou a poprosíme, abyste dneska vysílali pro společného bratrance Martina k 9. narozeninám. No 9. narozeniny ty se musí pořádně oslavit a musí se k ním pořádně popřát. A to já předávám slovo Tondovi.
3: Tak já ti přeju, Martina, hodně štěstí, zdraví a je mi líto, že nemůžu být na tvý oslavě, ačkoliv bych tam hodně chtěl být, ale popřeju ti aspoň takhle. Tak já ti přeju hodně štěstí, zdraví, ať máš hodně kamarádů a samý jedničky,

Holky a kluci, třetí a poslední vzkazovná má píseň této hodinky poputuje za Radkem, který si přeje Bones a Imagine Dragons, respektive Bones od Imagine Dragons. Přeje nám všem krásné léto a hodně hudby. Moc děkujeme a přání plníme.

0: Tazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Tondou a teď se mrkneme na sever. A kam konkrétně, Deniso?
2: Přesně tak, jak říká Tonda, holky a kluci, jsme v expedici sever a dneska vás čeká Dánsko, Faerské ostrovy a Grónsko.
3: Pohádková království, zelené útesy na pobřeží oceánu a nekonečné ledové pláně. Víte, co spojuje placaté Dánsko, divoké Faerské ostrovy a obří zamrzlé Grónsko? Všechna tato místa patří k jednomu státu, ale každé z nich je jako z jiné planety. Třeba v Dánsku potkáte sošku malé mořské víly i původní továrnu kostiček Lego. Dánové mají rádi pohodu, dokonce pro ní mají vlastní slovo – hygge. Ale česky bychom to vyslovili spíš hygge. Znamená to užívat si příjemné chvíle s rodinou nebo kamarády, zapálit si svíčku, dát si něco dobrého a prostě nikam nespěchat. Pak jsou tu Faerské ostrovy, které leží uprostřed Atlantského oceánu. Je tam vítr skoro pořád a krajina připomíná zelené pohádkové kopce. A víte, koho tam potkáte častěji než lidi? Ovce. Těch tam totiž žije víc než obyvatel. Když jedete autem, není výjimkou, že právě oni mají na silnici přednost. A místní domy? Ty mají často střechy porostlé živou trávou, takže skoro splývají s okolní přírodou. A ještě dál na sever leží Grónsko, největší ostrov na světě. Většinu jeho území pokrývá led a tak tu nenajdete síť silnic jako u nás. Mezi některými městy se totiž létá vrtulníkem nebo pluje lodí. V zimě se stále používají i psí spřežení. Kolem pobřeží plují obrovské ledovce, které jsou velké jako několikapatrové domy. A stejně jako v ostatních severských zemích můžete i tady při troše štěstí spatřit polární záři. Pro Rádio Junior Karolína Lašáková.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Tondou a Denisou.
1: A protože máme léto a chceme si ho co nejvíc užít, oba pro vás máme s Tondou tip na oblíbenou dobrotu. Tak začnu já. Já pro vás mám tip na můj nejoblíbenější nápoj a to je melounový fresh. A je to to nejjednodušší pití na světě a zároveň nejlepší pití na světě. Takže připravte si mixér. Do něj nakrájejte čtvrtku vodního melounu. Přidejte 5 kostek ledu, 2 deci vody, zavřete, rozmixujte, nalijte do kelímku, přidejte brčko a už pijete nejlepší drink na světě.
0: Já vám dám tip na domácí nanuk. Já to mám strašně rád a dneska zrovna jsem ho měl. Takže taky si připravte mixér a jakékoliv sezónní ovoce, tedy nějaké letní. Třeba pomeranč, jahody, třešně, ostruženy a tak dále. Takže všechno, co chcete, můžete to i namixovat, dáte do mixéru. Rozmixujete, můžete přidat klidně i nějaký džus, jak chcete, ale ne zůstatek moc. Rozmixujete na kaši, vypadá to už jako smutíčko. Buďte si to klidně můžete dát i jako smutíčko, ale já teďka dělám tip na nanuka. Dáte do nějaké formičky, třeba může to být plastový kelímek, úplně cokoliv, aby to šlo vyndat. A dáte do toho nějakou jakoukoliv špachtli nebo třeba i lžičku, dáte do mrazáku, pár hodin počkáte, vyndat a pak už lízete nejlepší nanuk.
1: Dokonalý, díky Tondo, a pokud máte přátelé nějaké tipy na letní dobroty i vy, tak nám je pošlete na radiojunior@rozhlas.cz a nebo nám je klidně zavolejte na 800 199 199 a my budeme moc rádi. Opět troška hudby, Michal Hrůza a zakázané uvolnění.

0: Holky a kluci, víte, že vždycky v létě, když hitparáda odpočívá, pro vás má moderátorka Klára Nováková připravení letní speciál.
1: No a nejinak je tomu i letos a vy se už můžete těšit na víkend a další star parádu.
2: Ahoj, všechny vás zdraví moderátorka Klára Nováková. Doufám, že si skvěle užíváte prázdniny a mám pro vás jednu prázdninovou výzvu. Soutěžíte se Star Parádou? Každý týden si můžete v našem vysílání poslechnout 13 úžasných hitů z jednotlivých severských zemí. Už jsem pro vás připravila 13 hitů z Norska, 13 hitů z Finska. No a teď o víkendu v 9 ráno anebo v 5 odpoledne se můžete těšit na písničky z Dánska. A pozor, taky z Grónska a Faerských ostrovů, které k dánskému království patří. Budou to naprosto úžasné songy, protože třeba z Dánska pochází i slavný hit o panence Barbie nebo rytmická skladba hraná na bubny a perkuse od Safri Dua. No a těch skvělých hitů je mnohem víc, spoustu z nich znáte a ty, které neznáte, tak budete rádi, že jste se o nich dozvěděli. Takže v sobotu v 9 ráno anebo o víkendu v 17 hodin si určitě pusťte Star Parádu a potom mě napište, která písnička se vám nejvíc líbila a proč. E-mail je radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu připište Star Paráda. Na konci prázdnin všechny vaše odpovědi vyhodnotíme, no a můžete se těšit na super ceny. V banku je 7 balíčků plných merče od hvězd hitparády Rádia Junior. No a to stojí za to. Tak se mrkněte na web Star Parády a určitě soutěžte. Moc se na vaše odpovědi těším. Vaše Klárka.
3: Star Paráda s Klárou Novákovou.

0: Klub Rádia Junior. Holky a kluci, je právě 6 hodin, pondělí 13. července.
1: Dneska mají svátek Markéty, tak všechno je lepší, holky.
0: A kdo slavný má dneska narozeniny?
1: Například česká herečka Tatiana Dyková, anebo španělský fotbalista Lamine Yamal, který mimochodem zítra na mistrovství světa se utká s Francií se svým španělským týmem.
0: Perfektní, držíme palce a teď už minutové zprávy.
2: Rádio Junior. Minutové zprávy.
0: V pěstebních sklenících v ostravské zoo právě dozrává zajímavé tropické ovoce vodní jablko. Zájemci ho mohou vidět během komentovaných prohlídek skleníků, které probíhají o sobotách a nedělích vždy od 11 a od 14 hodin. Vodní jablko je stále zelený strom, pochází z jihovýchodní Asie, v tropických stanovištích roste až do výšky 1600 metrů nad mořem. Na Filipínách je lokálně známý jako tambis, je pěstován pro dřevo a jedle ovoce a ovoce je běžně k dostání na trzích v jihovýchodní Asii.
1: Ze sportu. Český plavec Jan Foltín vyhrál na mistrovství Evropy v juniorů v Mnichově. Po kraulařském sprintu i závod na 50 metrů motýlek. 18-letý český talent má medaile ze všech tří individuálních finálových startů. První medaili získal ve středu, a to stříbro na 50 prsa.
0: A mrkneme se i na počasí. Dneska máme oblačno a průměrné teploty se pohybují okolo 28 stupňů Celsia. A jak bude zítra? 28 stupňů zůstává, ale zítra bude zataženo, přehánky a na zítřek dokonce platí výstraha, protože mezi 11. dopolední a 22. hodinou večerní budeme mít velmi silné bouřky.

0: Kamarádi, sme moc rádi, že s námi stále trávíte krásne, úžasné prázdninové odpoledne. U mikrofonu Denisa a Tonda.
1: Už sme si dneska povídali s Vítem Lukášem ze Zooparku Chomutov. Dali sme vám i další tipy na víkendové akce, poradili sme vám s Denisou naši oblíbenou letní dobrotu, poušili sme si písničky na přání a teď už tu pro vás máme letní soutěžení.
0: A jako výhru tu pro vás máme úžasné CDčko Petra Čatka Čelem vpřed. A naše soutěžní otázka zní, dneska by měla narozeniny i jedna významná historická postava. Tento člověk řekl, kostky jsou vrženy. A my se ptáme, čí je to citát. Ještě jednou, kdo řekl, kostky jsou vrženy.
1: Abyste mohli získat CDčko, musíte správnou odpověď napsat na radiojunior@rozhlas.cz a pak si počkat za právě. Vy budete mít trošku toho štěstí a vyhrajete.
0: Pro jistotu ještě opakuji dnešní soutěžní otázku. Kdo řekl, kostky jsou vrženy? A teď už vám, přátelé, jenom držím pěsti. No a už vám samozřejmě s Tondou i prozradíme, co pro vás dneska na Junioru ještě máme.
1: Zase si můžete přát ve vzkazovně a bude četba na pokračování a ještě zvídavec.
0: A po 19. hodině budou našimi hosty Soňa Purmová, Světla Jarošová a to jsou trenérky z České twirlingové školy a taky přijdou jejich svěřenkyně, tanečnice Aneta Kotlářová, Daria Bolonsky, Matilda Janouchová a Veronika Kubíková.
1: U nás jste ještě o twirlingu neslyšeli. V tom případě se všechno dozvíte. Třeba se ukáže, že twirling je přímo pro vás. A samozřejmě se jako vždycky můžete naši kostů ptát taky.
0: A v tom případě volejte po 19. hodině na telefon 800 199 199, anebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Tak zůstaňte s námi,

0: Holky a kluci, je právě 18 hodin a 10 minut. A to znamená jediné. Dávejte pozor vy všichni, kdo jste zvídaví. Je totiž právě čas na zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Zvídavky a zvídavci, moc vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu. Pojďme se rovnou vrhnout na tu dnešní zajímavost. Znáte látku zvanou kašmír? Proč jsou kašmírové svetry, čepice nebo šály tak drahé? Kašmírová vlna je jednou z nejdražších přírodních textilí. Jde totiž o velmi výjimečný materiál. Oblečení, které se z kašmíru vyrobí, má úžasné vlastnosti. Je velmi hřejivé, dokonce i 6x více než to z ovčí vlny. Je taky nebývale jemné, hebké a příjemné na dotek a drží si svůj tvar. Nevytahá se, nevybledne a při dobré péči může majiteli vydržet roky jako nové. Zkrátka jde o jeden z nejkvalitnějších materiálů vůbec. I proto je pořizovací cena vysoká. Zároveň ale i kvůli tomu, že kašmír je vyčesávanou vlnou, která se získává z kozy kašmírské. Tyto kozy žijí ve velmi drsných podmínkách v oblastech, kde teplota klesá i k minus 40 stupňům. I proto jim vyrůstá kvalitní, jemná a vysoce hřejivá srst. K výrobě kašmíru se využívá jen jejich spodní srst, takzvaná podsadová. Ta se jednou ročně kozám vyčeše a pak se z ní spřádá kašmírová vlna. Aby však kozy produkovaly kvalitní kašmír, musí mít dobré životní podmínky. Nejlepší kašmír pochází z Mongolska. Navíc z jedné kozy se získá pouze 50 až 150 gramů vlny prvotřídní kvality. Na jeden svetr průměrné velikosti je tak potřeba srst zhruba ze 3 až 5 koz. Kašmír dostal název po bývalém státu Kašmír, kde sice kašmírské kozy nikdy nežily, ale začaly se tu tkát první výrobky z kašmíru, který sem dovezli obchodníci. Protože je kašmír vysoce ceněný, často se vytváří jeho napodobeniny. Na výrobcích je třeba napsáno, že jde o 100% kašmír a je ho tam přitom jen malinko nebo není obsažen vůbec. Dodnes se u kašmíru zachovává tradice ruční výroby. Díky své jemnosti se nespracovává strojově příliš dobře. I tak se o to ale pokouší třeba Čína. Kašmír z Číny je ale méně kvalitní a rychleji ztrácí tolik ceněné vlastnosti. Kašmír, který prošel ruční výrobou třeba v Nepálu nebo v Mongolsku, je na úplně jiné úrovni. Kašmír je samočistícím materiálem a nemusí se často prát, stačí ho vyvětrat. I slabý svetr hřeje často silněji než ten huňatý z jiného materiálu. Kašmír nekouše, ale vyžaduje opravdu opatrné zacházení. Oblečení z něj by se mělo prát ručně ve vlažné vodě a ve speciálním pracím přípravku. Pokud si něco z kašmíru pořídíte, určitě si přesnou péči dohledejte, ať vám oblečení dlouho vydrží a mohou ho po vás zdědit třeba i vaše děti. Moji milí zvídavci, pokud chcete o výjimečné látce zvané kašmír někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

Holky a kluci, pokud máte i v dnešní krásný prázdninový... Holky a kluci, pokud máte i v dnešní krásný prázdninový den nějaké písničkové přání, dejte nám ho vědět. Zavolejte nám ho na telefon 800 199 199 anebo napište na vzkazovna@rozhlas.cz. Můžete si přát jen pro sebe nebo trochu vylepšit léto někomu jinému. Můžete popřát kámošovi k narozeninám a my vyřídíme maximum, slibujeme.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz. Vzkazovna Rádia Junior.
3: Druhá odpolední vzkazovna je tu a v ní první písnička pro mého kamaráda Tobiase a zahrajeme mu Billie Jean od Michael Jacksona. On si o ní napsal a protože teď viděl, byl na filmu Michael, o Michael Jacksonovi, já jsem na něm byl taky a taky se mi moc líbil. Tak tady je.
4: Super, tyjo, taky se ti moc líbil.
3: Jo,
4: tak
3: jo.
4: To já musím taktéž doplnit vzdělání. Holky a kluci, Billie Jean pro Tobiase.

0: Holky a kluci, další písnička bude pro Emilku, které je 10 a přála si Plány jdou pro hezký den.
1: No a já jenom doplním, že písničku zpívá Michal Horák s podporou zpěváků ze základní školy. Zdravíme Emilku a posíláme

0: píseň víťaznou.
1: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
2: A vy, naši stálí báječní posluchači, dobře víte, co bude teď.
3: Rádio Junior. Čtení na pokračování.
2: Přesně tak, přátelé, právě teď vás čekají strážci mýtů, a to hned 13. část. Tak krásné poslouchání.

Další z těch rán, kdy se Martin nechtěl probudit. Obvazy z tenkého plátínka prosákla krev. Krk byl v jednom ohni, hlava praskala ve švech. Dobroslavova promodralá tvář mu pomalu vybavovala události předcházejícího dne. Pamatuji si, jak jsi slehl vedle mě. Přestal jsem se bát o sebe a začal se bát o tebe, řekl Martin doticha. Tak to je na stejno, protože já měl ze všeho nejvíc strach o tebe. Leželi jsme tam jak dvě ryby na suchu, co čekají, až je klepnou, nesklamal Dobroslav. Když mě Čech zachránil, znamená to, že mi věří. Martine, jediný, kdo ti tady věří, jsem já a stejně jenom něco. Čech by totiž nikdy nedovolil zabít dítě. Dítě? Opovržlivě odfrkl Martin. Dítě? Opakoval po něm stejně Dobroslav. Pochechtávali se a dělali na sebe obličeje. Zaháněli vzpomínky na strach i ponížení, jaké je v životě dosud nepotkalo. To já bych se Morany nezalekl. Bojoval bych. Mám luk, meč i nůž, který už kvůli tobě nemám. Nechal jsem ho tam, když jsem tě běžel zachraňovat, vzpomněl si Dobroslav. Bosí vyskočili z vozu a běželi do míst, kde včera osekával větve na šípy, ale po noži nebylo ani památky. Tady jsem ho pustil z ruky. Byl to nůž po otci. Dobroslav měl slzy na krajičku. Mrzí mě to. Navíc se Martin nevzmohl. Stalo se. Musím ti vyřezat nový luk, větší a pevnější. Nějak snadno se zlomil. On se nezlomil, to lech. Udělám takový, jaký nezlomí lech ani Morana. Mirtíne, Dobroslave, kde jste byli? Čekám celou věčnost. Dorana byla opravdu vystrašená. Rychle si přitáhla chlapce k sobě. Hledali jsme nůž, včera jsem ho tam nechal, vzdychl Dobroslav a smutně se podíval na matku. Ten však víš. Tenhle? Předešel Doranu lech. Poznal jsem znak tvého otce, kde jsi ho ztratil? Tam vzadu u potoka, vyhrkl Martin, ale lech se po něm ani neohlédl. Místo toho popadl Dobroslava za ruku a vedl ho přes tábor. Dorana s Martinem je odevzdaně následovali. Lech je přivedl ke vzrostlému stromu, v jehož stínu včera usnul, ještě z něj trčel Martinův šíp. Špičkou nože ukázal na ránu v těle stromu, ze které vytékal pramínek žlutavé mízy. Vězel až po rukojeť v tomhle tvrdém dřevě. Nikdo, koho znám, by nedokázal nůž takhle zabodnout. Natož ty. Dobroslav nadzdvihl obočí, jako by se ho dotkly pochybnosti o jeho síle. Lech mu podal nůž, vyhnul se doraněným očím a beze slova odešel. Martin jako by nebyl.

spodní stromek a rychle se ho snažil odříznout, ale Rokoslav ho vzal za rameno. Musím udělat nový luk, škubnul sebou dotčeně Dobroslav, aby se třásl Rokoslavovu ruku. Lech ho bratrovi zlomil, jak máme lovit? Ne. Rokoslav se otočil a šel k vozu. Dobroslav se rozeběhl, jako by mu chtěl vsteky skočit na záda, ale doraněn pohled ho v poslední chvíli zastavil. Jeho matka vytáhla sekeru a už nesla stromek, který si Dobroslav vyhlédl. Cestou k vozu zručně osekala větve a s klidnou samozřejmostí mu ho podala. Jeli rychle, ale po ostatních nebylo ani památky. Dorana se v obavách několikrát otočila po Rokoslavovi, ale ten se díval jen kupředu. Dorazili k široké řece, jejíž proud hnal velkou silou. Zatáhlou zákrutou uviděli ostatní. Rokoslav však znepokojeně ostřil pohled. Lidé neodpočívali, jak bylo u takových přestávek obvyklé. Naopak všichni byli na nohou. Ostrá gesta a hlasité výkřiky nevěstily nic dobrého. Rokoslav vyrazil tryskem a Dorana popohnala koně. Martin s Dobroslavem se skočili z vozu a běželi zjistit, co se děje. Dav hučel. Přes rozčelené výkřiky se nesly hlasy obou vojvodů. Nesmíme se rozdělit, bratře. Bez tebe nedojdeme konce cesty. Čechův hlas byl neobvykle důrazný. Tvé rozhodnutí je pošetilé, tentokrát tě neposlechnu. A nebudu žádat odpuštění, ženeš lid do záhuby, křičel Lech. Nebyla to obyčejná hádka. Je to zrada a ty to víš, vydechl Čech. Lech zesinal, nikdy bych nikoho nezradil, zvláště ne ty, které mám chránit. Tak zůstaň a ochraňuj nás. Jsou tu ženy a děti, bezmocní staří, věří ti. Čech se ze všech sil snažil zvrátit bratrovo rozhodnutí, ale Lech si stál za svým. Právě proto nedovolím, aby zahynuli všichni. S davem to zamávalo. Pak se Lech prosebně zadíval na Čecha. Zanech vidin bohaté země, kterou sis vysnil a všem sliboval a především sám sobě. Bude lépe orat horší půdu, ale zachovat při životě naše děti. Půjdu dál. Do země, kterou mi ve snech ukázali bohové. Trval na svém Čech. Víc než bohy bys měl poslouchat svůj rozum a věřit svým očím. Lech pohodil hlavou jak vzdorovitý kůň, ale Čech řekl, bohové mi dávají víru, ukazují směr. Tenhle proud se ti nepodaří překročit. Toto není naše zaslíbená zem, musíme překročit řeku a jít dál. Možná je to jen umíněnost a zaslepenost, pomyslel si Martin. Kdyby se on mohl rozhodnout, bez váhání by následoval Lecha. Nemusíme. Tvoje představy sdílí jen slabé ženy a děti. Lech se přestával ovládat. V davu to nesouhlasně zahučelo. Přesně tohle chtěla Morana. Rozkol mezi vojvody. Postavit je proti sobě, rozeštvat lidi. Martin bojoval sám se sebou. Měl by znovu vstoupit mezi Čecha a Lecha, nedbat na nebezpečí a pokusit se je přesvědčit o tom, že za jejich rozporem stojí Morana. Že je někde tady, blízko a číhá, že jí mohou čelit, jen když zůstanou spolu. Čím více narůstal Lechův hněv, tím více Martin váhal. Dobroslav mu svíral ruku, aby šel nebo aby zůstal. Tuhle řeku není radno s vozy překračovat. Nevíš, co tě tam čeká. Sotva lze dohlédnout druhého břehu. Lechův hlas se zlomil. Bratra nepřesvědčí. Cítil, že prohrál. S boží pomocí nalezneme brod, prohlásil Čech. Pak to bude bez naší pomoci. Odcházíme, projdeme úžinou mezi horami. Lech ukázal směrem od řeky. Každý půjde svou cestou a tak aspoň některé zachráním. Rozdělíme tedy náš lid? Čechovo zoufalství všechny zasáhlo. Lech přikývl. Nechť se každý svobodně rozhodne. Čech se rozhlédl. Po dobu jejich hádky se lidé instinktivně stavěli za toho, komu věřili. Kolem Lecha se semkla jeho družina a k ním se přidávali mladíci, někdy i celé páry. Kolem Čecha se schromáždili

Dělá většina. Rodiny s dětmi, staří, ale řada z nich se mezi sebou přela, ozývaly se prosby. Rozkol nastal i v samotných rodinách. Mnozí plakali, jiní s hlavou sklopenou odcházeli za lechem. Kéž i vám vzklíčí zrno, pronesl smutně Čech. Martin už to nevydržel. Vyškubl se Dobroslavovi a skočil přímo mezi bratry. Za všechno může Morana. Sám jsem ji viděl, jak Lechovi našeptávala tuhle hádku. Váš rozchod. Sypala do ohně a do čbánu nějaké byliny, nebo co to bylo, abyste si přestali důvěřovat a nenáviděli se. Věřte mi, prosím. Nemáte dojít na to místo. To je ten pravý důvod, proč tu stojíte takhle proti sobě. To nejsi ty, Lechu. Za tebe mluví ona. Má pravdu ten chlapec. Smiřme se, bratře, ulehčeně vydechl Čech a vykročil k Lechovi. Oči vojvody se zalily krví. Tohle jehně bečící strachy máme poslouchat? Ten bude říkat mně, Lechovi, co mám dělat, kdo jsem a nejsem? Jak se opovažuješ a ty mu věříš? Jeho slova jsou plná lží a podlostí. To on vnáší svár a strach mezi nás. Konečně umlčím jeho věrolomný jazyk navždy. Než se kdo vzpamatoval, popadl Lech Martina za Halenu a vyzdvihl jej do výše. Přidržel si jeho bílý obličej před očima a pak ho znechuceně odhodil. Martin letěl vzduchem a v uších mu zněl Moranin smích. Narazil hlavou o strom. Kůra se zbarvila do ruda, smích utichl a on se vznášel. Odplouval. Neviděl, jak k němu v zoufalství klekl Dobroslav a vzal mu hlavu do dlaní. Necítil slzy, kterými mu skrápěl tváře. Neviděl ani, jak se Dobroslavovi prsty zalily krví. Pak se mu zjevila Morana. Hadi kolem jejího pasu nenávistně syčeli, její smích pálil a slova, která mu plivala do obličeje, neslyšel Martin poprvé. Nemusím ničit, stačí rozesít svár.

0: Přátelé, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Tondou.
1: A na řadě jsou výsledky dnešního soutěžení. Ptali jsme se na to, kdo řekl tato slova. Kostky jsou vřeny. A správná odpověď zní, byl to Julius Caesar.
0: Přesně tak, přátelé, a dnešní výhru si zaslouží Vojta z Českých Budějovic a jde o super CDčko Pavla Čatka Čelem vpřed, kterou nám do soutěže věnoval právě Pavel Čadek. Moc gratulujeme a Vojtovi výhru posíláme.
1: A už vás zveme na rozhovor s trenérkami twirlingu Soňou Purmovou, Světlou Jarošovou a mladými tanečnicami Anatou, Dariou, Matildou a Veronikou. Naši hosté nám twirling představí, pochlubí se svými úspěchy a prozradí plány do budoucna.
0: A pokud vás na naše hosty cokoliv zajímá, volejte po 19. hodině na telefon 800 199 199, anebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Tak zůstaňte s námi.

0: Klub Rádia Junior.
1: Holky a kluci, je 19 hodin a tedy začíná rozhovor klubu Rádia Junior. Našimi hosty jsou dnes trenérky z České twiddlingové školy Soňa Purmová a Světla Jarošová a jejich svěřenkyně, tanečnice Aneta Kotlářová, Daria Bolonsky, Matilda Janouchová a Veronika Kubíková. Ahoj!
2: Ahoj!
3: Dámy, ještě než se vrhneme do tance, zeptám se, jak zatím vypadá vaše léto.
2: Super!
1: Super, říká jedna z tanečnic a holky se přidávají.
4: Zatím léto vypadá skvěle, velmi si ho užíváme samozřejmě, ale nezapomínáme na tréninkovou přípravu, která je velmi důležitá.
1: Mm-hmm. Malé slečny?
5: Léto je super.
6: Léto je super.
1: Tak a já než se zeptám, jestli je léto super i pro dospělé dámy, které tu s námi jsou, tak já bych poprosila dámy, abyste prozradili našim posluchačům, která jste, která a kolik vám je. Pojďte.
6: Aneta Kotlářová a je mi 7,5.
1: Anetka je jí 7,5.
7: Mně je 9,5.
1: Uh-huh. A si?
7: Darča.
8: Já jsem Matilda a je mi 12.
1: Mm-hmm.
4: Já jsem Verča a je mi 17.
1: Tak a teď to máme krásně a teď už si doplníme i léto Soni a Světly.
9: Tak Soňa.
10: Tak já jsem Soňa Purmová, věk vám říkat nebudu, ale twirling dělám už hodně dlouho. Teď to bude kolem 40 let, ale on twirling je tady od roku 2001. Předtím jsem dělala mažoretky.
1: Mm-hmm.
10: A kromě práce i teďko stále pracuju, hodně se věnuju administrativě a rekonstrukci, protože máme tělocvičnu, která se musí spravovat
1: mm-hmm.
10: stále.
9: Tak stejně jako Soňa, částečně relaxačně, krásný léto, krásný počasí a pak příprava na další sezónu a letní tábory a soustředění.
1: Dámy, samozřejmě, že se budeme ptát i na sport, ale mě zajímá, co ještě v létě plánujete, co chystáte, co zažijete?
4: Tak plánů na léto je samozřejmě spoustu, v plánu jsou různé tábory, také rodinná dovolená a vrcholem prázdnin bude naše letní soustředění a letní tábor, na který se už všechny moc těšíme.
1: Tak říká Verča a dopředu nám něco prozradila. Co na to, Matilda?
8: Tak já plánuju hlavně odpočívat, protože celý školní rok byl velmi náročný, protože jsme měli hodně tréninku a taky jsme měli soutěže, na který se hodně připravujeme. A plánuju být s rodinou, na tábory jet a ještě soustředění.
1: Skvělé, Darča.
7: Plánujeme jít k moři, odpočívat a hlavně být strašně moc na sluníčku.
6: My pojedeme k moři, budu mít tábory.
1: Tak říká Anetka. A k jakému moři jedete? Do jaké země, víš to?
6: Ne.
1: Nevíš, no ale moře je skvělé všude. Soňo, Světlo, jak ještě bude vypadat vaše léto?
10: Tak já už jsem byla v jižních Čechách na prodlouženém víkendu a jinak pracovně.
1: Mm-hmm.
9: Já zatím žádnou dovolenou v plánu nemám.
1: Ale není to trošku smutné.
10: No pro nás dovolená je soustředění. My si bereme dovolenou, aby jsme mohli na soustředění a na tábory vlastně jet.
1: Přátelé, takže nejenom, že tady máme úžasné trenérky, ale máme tady úžasné obětavé trenérky. A ptá se opět Tonda.
3: Kolik je vašich letních aktivitách tance? A ne jak tančíte a trénujete i v létě?
1: Tak a zase dostává slovo Verča.
4: To samozřejmě záleží na každé z nás, dle toho, jak moc intenzivně se chce na nadcházející sezónu připravit, ale myslím si, že většina z nás to bere vážně a snažíme se dodržovat minimálně stejný počet tréninků, které máme i přes rok.
1: Počkat, snažíte se dodržovat, to znamená, že sama ze své sebekázně si řekneš, teď bych normálně přes rok trénovala a trénuješ?
4: Samozřejmě tohle už je jako extrémně specifické, ale spíš v tom smyslu, že máme tréninky třikrát týdně, takže vím, že chci minimálně třikrát za týden právě vzít hůlku do ruky a zatrénovat si.
1: Luxusní, ano, Matilda.
8: Já to mám to samý jako Verča, akorát někdy i z posilu, abych měla sílu.
1: Mm-hmm.
8: A taky trénuju s tou hulkou, protože bych chtěla si velmi užít, ale zároveň i se hezky umístit na nadcházející sezóně.
1: Tak, předáváme slovo Darče a Anetka přechází ze studia k moderátorce Denise Kimlové, protože tady na té židli ji bude mnohem líp slyšet. Darča povídá, Anetka jde ke mně. Tak, jak často tančíš v létě?
7: Často, abych jsem se dostala k svých úspěchu a...
1: Takže často. Tak, Anetka v létě, jak moc dlouho, jak tančíš v létě? Kolik tréninku tam je?
11: Za týden třikrát trénuju.
1: Třikrát trénuješ a v létě trénuješ úplně stejně? Jo, taky s hůlkou?
11: Jo.
1: Tak dobře. Takže tolik Anetka, přátelé. A mě by taktéž zajímalo, zda se děje něco ve twiddlingové škole, jestli je nějaký tábor, ale mám pocit, že už jsme trošku naťukli, že je soustředění, ale chtěli bychom vědět víc.
10: Tak my máme každý rok koncem srpna, teď je to předposlední týden v srpnu, soustředění, kde jedeme s většími staršími děvčaty mimo Prahu. Přímo letos i loni jsme byli v Semilech a jedeme do Semil. Tam už jedou děti, protože jsme Česká twiddlingová škola, tak to máme jako třídy, takže děti od třetích třídy, ale to znamená od 7 let, od prvňáčků, už jedou s náma do Semil. A potom poslední týden v srpnu máme příměstský tábor nebo příměstské soustředění, kde můžou být všechny zájemkyně a hlavně je to soustředění pro ty nejmenší, to znamená od 4 let.
1: Paráda, takže soustředění i tábor bude. A poslední otázka tohoto vstupu patří Tondovi.
3: A na závěr tohoto vstupu mě zajímá, bez čeho pro vás léto není léto.
8: Tak určitě sluníčko a teplo.
1: Říká Matilda.
4: Součástí mého léta určitě musí být odpočinek, relaxace, sluníčko a pobyt s kamarády u vody.
1: Tak říká Verča a ještě nám chybí Darča.
7: Teplo, slunce, odpočinek a...
1: No něco jsme tam zapomněli a to možná dodá Anetka.
11: Bez odpočinku, slunce a dovolených.
1: A ještě tam třeba není nějaká dobrota letní? Nebude tam? Tak ne, přátelé, léto může být i bez zmrzliny a já se ptám Soni a Světli, bez čeho pro vás není léto letem?
9: Bez nějaký knížky, protože se těším, že si přečtu konečně nějakou knihu.
1: Mhm.
10: Já jsem ráda, že si teďko můžu odpočinout, aspoň na pár dní, jak jsem říkala, byla jsem už na prodlouženém víkendu a hlavně chci zvládnout všechno to, co jsem nestihla přes školní rok, takže i ten odpočinek. To je pro mě důležitý.
1: Je to důležité, přátelé. Odpočívat musíme a ideálně u Rádia Junior. Teď si dáme Safír, Kalina a Viktora Šína a poté už se těšíme, jak si krásně popíšeme twiddling.

0: Holky a kluci, stále posloucháte pondělní klub rádia Junior s Tondou a Denisou v rolích moderátorských.
1: A v rolích hostovských jsou tu s námi trenérky Twirlingu Soňa Purmová a Světla Jarošová a jejich svěřenkyně Aneta Kotlářová, Daria Bolonsky, Matilda Janouchová, Veronika Kubíková. A už teď vás necháme, na chvilku necháme léto létem a jdeme tančit. Tak. A na začátku vás poprosím, abyste pro ty, kteří o Twirlingu nikdy neslyšeli, váš sport popsali.
2: Tak já se přihlásím.
1: Ano,
2: Twirling
1: Soňa.
2: Je novodobý sport, je to halový sport, je tady od roku 2001, kdy ho přivezla francouzská trenérka Christina Bell. A vlastně hodně se to přeměnilo z mažoretek, ale mažoretky to nejsou. Je to gymnastika, akrobacie, tanec propojená s prací s hůlkou, s náčiním. Takže v tom je ten rozdíl. Nepochoduje se tam, nebo minimálně, ale hodně se tančí a je tam právě i ta akrobacie. Mm-hmm.
0: Kdy najdeme českou twirlingovou školu? Kolik do ní chodí dětí a chodí do ní jen děti a dospívající?
3: Najdete nás v Praze 9 Vysočany, ulice Novoškolská, to je Sokol Vysočany, Štědivá, Budová, Rohová a nejlíp se k nám dostanete, když vystoupíte na zastávce metra Vysočany. Chodí k nám 30 dětí v různých věkových kategoriích a v různých úrovních.
1: Mm-hmm. No a Soňo, Světlo, jak vy jste se ke twirlingu dostali? Jak jste se stali trenérkami?
2: Tak já začnu. Já dělala jsem mažoretky od svých 3 let. A v 15 jsem začala trénovat nebo pomáhat svojí trenérce. Byla jsem kapitánkou a řekla jsem v 15 letech právě prezidentovi svazu mažoretek, který už teda není, býval, pan Tomášovi Stavilovi, že si založím v Praze svůj sportovní klub. To jsem v 21 letech udělala.
1: A tady se říká, přátelé, hustý.
2: Právě jak se k nám začal dostávat twirling, tak já už jsem trénovala, jezdila jsem na všechny školení a postupně jsme dělali mažoretky v kombinaci s twirlingem, až jsme na ten twirling přešli. Děláme to pod té Sokol Vysočany, jsme oddíl a v roce 22 v září jsme založili českou twirlingovou školu a věnujeme se teďko pouze twirlingu.
3: No a mě k tomuto sportu přivedla moje dcera, protože v roce 2004 přinesla lísteček, že chce chodit do Sokola Vysočany na mažoretky. A dcera už toho nechala, ale já jsem si v průběhu těch let udělala několik trenérských kurzů a sportovních licencí, takže jsem u toho zůstala.
1: No tak to je krásné. A teď mě zajímají dámy, respektive Tondu zajímají dámy.
0: Jak vy jste se ke twirlingu dostali? Jak dlouho se mu věnujete?
4: Já se twirlingu věnuju 2 roky, což je poměrně málo, ale dostala jsem se právě k němu skrz mažoretky, které jsem dělala 10 let.
1: Tolik říká Verča.
5: Tak já dělám twirling takových 6 let a k twirlingu jsem se dostala také přes mažoretky, kdy nám přijela do klubu twirlingová trenérka a postavila nám twirlingový tým. A díky tomu jsem začala závodit v twirlingu.
1: Matilda?
6: Já jsem se dostala k twirlingu, že jsem šla do parku a tam bylo vystoupení a chodím tam 3 roky.
1: Já jsem
7: se dostala k twirlingu, takže jsem chodila na mažoretky a pak jsem šla na twirling a dělám to rok.
1: Takže od 6,5, to je už dlouhá doba. No a dámy, mě by ještě zajímalo, když si tady takhle povídáme, mažoretky, twirling, někdo začínal s mažoretkama, pokračoval v twirlingu, řekněte mi, proč, čím si vaše srdce získal twirling? Proč nejste mažoretky, proč jste twirlerky?
4: Tak mě upřímně už začínaly mažoretky trošku omrzávat a chtěla jsem zkusit něco nového a posouvat se dál, protože ty hranice twirlingu jsou mnohem větší a širší než v mažoretkách, takže jsem se právě chtěla dále posouvat a učit se nové věci.
1: Mm-hmm.
5: Tak u mě v twirlingu mi přijde, že tam skoro nemám žádný hranice a můžu vlastně, dá se říct, dělat, co chci a vždycky můžu vymýšlet něco nového a nezůstává to jenom u nějakého klasického prvku.
1: Jasně, co na to, Darča? Darča už nemá co dodat, prostě twirling je, buší ti srdíčko pro twirling a je to jednoznačný.
6: Ano.
1: Tak, Anetka dodá něco, proč je twirling lepší než majoretky třeba?
7: Protože my jsme tam měli přísnou trenérku.
1: A to je samozřejmě důležité. Takže teďko už nemáte přísnou trenérku a je to všecko krásný?
2: Je s náma občas randa.
1: Přátelé, když je vám 7,5, tak to se v rádiu samozřejmě mluví trošičku složitěji, ale ptá se opět Tonda.
0: A já se teď zeptám trenérek na úspěchy České twirlingové školy.
1: Tak.
2: Tak my jsme začínali po té Sokol Vysočany, kde jsme pořád, a když jsme ještě nedělali přímo twirling, tak my jsme ho dělali vlastně pořád, protože ty prvky se propojujou. Tak jsme byli několikrát na mistrovství Evropy, první, druhý místo. Byli jsme i na mistrovství světa, jako jediný z České republiky máme třetí místo z mistrovství světa v týmech. Takže to je moc hezký. A teďko s holkama jezdíme na mistrovství Evropy pravidelně každý rok. Takže paráda.
1: To jsou krásné úspěchy České twirlingové školy. A teď mi prosím, holky, prozraďte vaše největší úspěchy. Tak, Matilda.
5: Já mám několik titulů z mistrovství České republiky a mám také oceněné 9. místo z mistrovství Evropy, který bylo teďka v dubnu, a umístila jsem se na 9. místě v Elite, což je už elitní desítka.
1: Ty kráso, takže já smekám pomyslný klobouk a mikrofon se přesunul k Verče.
4: Pro mě samozřejmě úspěchy už nejsou jenom medailové, ale i to, když si dám nějaký cíl, který zvládnu, nebo se naučím nějaký nový prvek. Ale co se týče umístění, tak to byla pro mě kvalifikace na mistrovství České republiky a umístění se v top 10 ve velké konkurenci.
1: Luxus. Teď putuje mikrofon k Darče.
7: Já jsem se dostala k národnímu twirlingovým poháru. Umístila jsem se na prvním, druhým a třetím místě.
1: Tak, tady jsme kam. Oba dva pomyslné klobouky.
7: Já jsem byla na národním twirlingovým poháru a vyhrála jsem druhý místo.
1: Taktéž krásná práce. Dámy, já gratuluju k úžasným úspěchům a vám, holky a kluci, připomínám, že než si dáme trošku hudby, i vy máte příležitost se ptát, pokud chcete. Stačí, když zavoláte na telefon 800 199 199 a nebo napíšete na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. No a naši hosté jsou na vaše otázky připraveni.

0: Holky a kluci, jsme zpět ve studiu a u letního povídání o tanci se Soňou, Světlou, Anetou, Dariou, Matildou a Veronikou.
1: A protože v minulém vstupu jsme se ptali na začátky a úspěchy, tak teď se budeme ptát na mety a cíle.
0: Holky, na jaké soutěže nebo výzvy se chystáte a jak se připravujete?
2: Tak my se chystáme na kvalifikaci mistrovství České republiky a taky se holky v těch nižších výkonnostních třídách budou chystat na kvalifikaci na národní tréninkový pohár a trénujeme většinou třikrát týdně. Někdy máme i do měsíce soustředění, což máme na celý den a trénujeme sestavy.
1: Tak a mě k tomu napadají doplňující otázky. Za prvé, trénuje se víc, když je ta soutěž blízko? Jak? Co se stane?
3: Určitě, když se blíží ta soutěžní sezóna, tak tréninky jsou více intenzivní. Můžeme chodit i na dobrovolné tréninky navíc právě, ale jinak tréninku, hlavně těch víkendových, je přidaných jakoby víc před tou soutěžní sezónou, než začne.
1: No a teď nám Matilda prozradila, na co se chystáte, a mě zajímá, jak si věříte. Matilda?
2: Já si teda věřím a doufám, že se umístím na hezkých místech.
1: Co, holky, vy?
3: Konkurence je vždycky velká, hlavně v těch vyšších výkonnostních kategoriích, takže to bude velký souboj a ukáže se, kdo bude mít v ten moment nejvíc natrénováno.
4: Úplně stejně co Matilda, věřím si a chci se umístit na dobrých místech.
1: Luxus.
5: Já si věřím a chci se umístit na dobrých místech taky.
1: A teď se zeptám trenérek, jak to vidí trenérky, kolik bude prvních míst?
6: My našim děvčatům věříme, takže určitě bude plno medailových míst a jsem za ně moc ráda. Nemyslím za ty medaile, ale za ty děvčata.
1: Tomu jsem rozuměla, je to úžasné. A mě by teďko zajímaly ty vaše největší cíle. Čeho byste chtěli dosáhnout, prosím vás? A teď se jako nebavíme o tom, co zítra, jo? Bavíme se o tom prostě opravdicky. Tak já třeba trošku píšu, tak by mi vůbec nevadilo, kdybych dostala půl litera. Jo? Tak co vy?
4: Já se chci dosáhnout olympiádě.
1: Vytečně. Takhle bych to viděla.
2: Tak já bych se chtěla třeba na nějakém hezkém místě umístit na mistrovství světa. Mm-hmm. A pokud teda bude tvrdlenk na olympiádě, tak určitě i na olympiádu.
1: Luxus.
3: Tak pro mě je to stejně. Také bych se ráda podívala na mistrovství Evropy či na mistrovství světa a tam se umístit na nějakých medailových pozicích.
1: Mm-hmm. Anetko?
5: Já bych se chtěla jít na mistrovství světa.
1: Perfektní. No a co pro vás, pro trenérky, je to, ta meta, ten vysněný, kde by měly holky uspět?
7: No, pro mě to je představa velkého týmu, velkého korpu, což znamená opravdu tým minimálně 24 členů a velkou choreografii. To je takovej můj sen.
1: Tak, to jsou krásné sny, Tonda se ptá.
0: No a když už jsme u těch jako velkých cílů, tak já se zeptám, co je nejvíc jako prestižní závod nebo soutěž ve twirlingu? My jsme už nakousli nějaký ty mistrovství světa, mistrovství Evropy nebo i tu olympiádu, já teda nevím, jestli je to na olympiádě, ale něco jako mistrovství světa ve fotbale.
1: Jasně, takže co je ta nejprestižnější twirlingová záležitost, ptá se.
6: Tak zatím je mistrovství světa. Twirling je na čekací listině na olympijské hry. Mm-hmm. Zatím tam ale není zařazen. Ale mistrovství světa je nejvyšší soutěž, pak je mistrovství Evropy a u nás je to mistrovství České republiky. A twirling je rozdělený, co tady bylo zmíněno občas od děvčat, je rozdělený do výkonnostních tříd. Každá výkonnostní třída je splněná zkouškou. Takže děvčata musí udělat zkoušku před lektory národními, aby se dostali do vyšší výkonnostní třídy. Začíná se výkonnostní třída C, kam postupují děti z open kategorie. Takže se dělají výkonnostní zkoušky do výkonnostní třídy C, pak je to B, A elite. Na mistrovství České republiky jsou výkonnostní třídy B, A a elite.
1: Mm-hmm. No a dámy, do kolika let se dá dělat twirling?
3: Tak já si myslím, že to věkem není omezené. aktivně pořád soutěží mnoho twirlerek, kterým už je třeba i přes 30 let. Myslím si, že spíš to záleží na fyzické kondici a pak na, samozřejmě na píli a cíle vědomosti a je samozřejmě důležité mít i vášeň k tomu sportu, aby dotyčného ten sport pořád bavil.
1: Tondo?
0: Chystáte se tančit i v budoucnu a třeba se tím i živit, nebo jaká je vaše životní cesta?
2: Tak twirlingem se zatím jakoby v Česku nedá uživit, ale určitě bych se tomu chtěla věnovat v dospělosti jako trenérka nějakého klubu.
1: Mm-hmm.
3: Mě to trenérství také velmi láká a snad v budoucnosti bude i možné se tím uživit, ale jak už bylo zmíněno, aktuálně v České republice to jde pouze z pozice trenéra či lektora.
1: Mm-hmm.
4: Já bych v budoucnosti chtěla být trenérka.
1: Perfektní.
5: Anetka? Já bych taky v budoucnosti chtěla být trenérka.
7: No, já mám teda radost, když to tady slyším.
1: Právě já jsem si říkala, přátelé, připravte se na absolutní boom twirlingu, protože tady bude jedna skvělá trenérka vedle druhé. Soňa se Světlou to budou jenom kontrolovat, budou dělat takovou supervizi a všechno bude parádní. Tak, mě by teďko ještě zajímalo, jak vznikají choreografie? Které prvky twirlingové určitě v každé choreografii najdeme? A taky mě zajímá, jestli jsou nějaké prvky výjimečné, těžké a jsou pro vás velkou výzvou.
3: Stavění choreografií je poměrně náročné a stavění choreografií se odvíjí od kategorie. Existuje mnoho kategorií a každá kategorie má jiné povinné prvky. Některé kategorie mají větší důraz právě na tu gymnastiku s akrobací, některé jsou naopak více taneční, v některých jde o techniku právě hůlky, takže podle toho se pak staví ty sestavy na základě, o jakou disciplínu jde. A pro každou twirlerku je jiný typ prvku obtížný. Někomu právě dělá problém akrobacie pod různými výhozy, někomu různé jiné výhozy, otočky, někdo má naopak problém s různými rollsy a jinými prvky, které také do twirlingu patří.
1: Úplně perfektně vysvětlila Verča a já mám doplňující otázku. Kdo tu choreografii dává dohromady? Kdo ji chystá? To je vždycky trenérka nebo má do toho twirlerka co mluvit?
3: To hodně záleží také už i na výkonnostní třídě twirlerky, ale kromě toho, že trenérky můžou stavět choreografie, tak často k nám jezdí i různé lektorky, které mají zase jiné zkušenosti v jiných oblastech, mají více třeba zkušeností, ale samozřejmě vždy jde ta sestava upravit na základě toho, aby to vždy té atletce, ta sestava co nejvíce sedla, aby se v tom cítila co nejlépe.
1: Aha, přátelé, další doplňující otázka. To znamená, že buď se říká twirlerka, nebo se říká atletka? Jak vlastně se atletka? Mě by nabízelo to slovo tanečnice spíš. Jak se tam dostala atletka?
6: Atletka nebo atlet se používá hodně v zahraničí.
1: Aha.
6: U nás se říká často twirlerka, ale už se taky přechází na to slovo atletka. Ale je to obojí to samé.
1: Mm-hmm. Tam dá.
0: Můžou se tedy twirlingu věnovat i kluci?
7: Určitě. V České republice máme zastoupení několika chlapců a mužů, ale ve světě jich je daleko víc.
1: Tak to slyšíte, holky a kluci, twirling není jenom pro holky a rozhodně bude mít spoustu úžasných trenérek, takže budete mít šanci se hlásit. Teď si dáme Botox a Friends a nadechnout a potom si budeme povídat s holkama o twirlingu dál.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.
2: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Tondou.
3: A stále si povídáme s trenérkami České twirlingové školy Soňou Purmovou a Světlou Jarošovou, na které mám teď další otázku, protože je jasné, že Česká twirlingová škola není jenom Soňa a Světla a mě by zajímalo, kdo je to dál.
4: Tak Česká twirlingová škola je tým trenérů, a zároveň tým našich členů. Ale jak jsem říkala, už máme, je to gymnastika, akrobacie, tanec, takže my máme zastoupení trenérů gymnastiky, trenérů tance a trenérů, kteří pracují s hůlkou. A potom se to všechno dohromady kombinuje.
3: Holky a kluci, máme tady taky Anetu, Dariu, Matildu a Veroniku. A protože už vás holky jistě na twirling nalákali,
2: tak nás zajímá, jestli je možné se do vaší školy přihlásit a jak to udělat.

0: kontakt, takže můžou psát na kontakt a samozřejmě tam registrace, záložka přímo registrace, kde se můžou zaregistrovat.
1: Perfektní, no a já se teda přihlásím, krásně to vyplním a za jak dlouho budu tak dobrá tanečnice nebo atletka nebo twirlerka, stejně jako slečny, co tu s náma sedí?
2: Na tom hodně záleží na tom, jak moc to dívku nebo chlapce baví, kolik času tomu chtějí dát a na jakou úroveň se chtějí dostat. Takže je to hodně individuální, někomu to může trvat chvilku, někomu zase trochu déle, ale všechno to záleží na tom odhodlání a píli se dál zlepšovat.
1: Mm-hmm. To dá.
3: Kde vás můžou holky a kluci vidět vystupovat naživo? Kde najdou videa, informace a fotky? Kde vás sledovat na sítích, což to už jste řekli?
1: Sítě už jsme prozradili, tak teďko, jak vás vidět naživo?
4: Naživo nás můžete vidět například na podzim, kdy si nás Praha 9 zve na klasické ukázky různých spolků a klubů z Prahy 9, takže tam máme i živé vstupy a v průběhu měsíce září budeme mít i otevřené lekce pro veřejnost. Takže stačí zavolat na uvedený kontakt na našich webových stránkách, domluvit se a můžou se přijít podívat rodiče s dětmi nebo i samotní zájemci.
1: No a dámy, teď mám takovou úplně speciální otázku. Dáte se objednat? To znamená, představte si třeba, dejme tomu, Lucie Bílá se rozhodne, že na svůj koncert potřebuje twirlerky, může zavolat a říct, holky, přijďte?
0: Určitě a budeme moc rádi, protože vystupujeme často, největší jakoby zájem je na dny dětí, takže od poloviny května do konce června máme vystoupení snad 3x, 4x do týdne. Opravdu hodně, takže naštěstí máme plno týmu, plno sol, plno dují, takže se děvčata vystřídají. Rád vystupujeme na kulturních akcích, sportovních akcích, potom chodíme i na různé ceremoniály. Teď jsme byli třeba na uctění památky, kde se pokládala zlatá kostka do země, takže je to paráda, si myslím. A budeme rádi za každou možnost vystoupení.
1: Přátelé, tak to slyšíte, můžete si úžasné twirlerky na nějakou peckovní akci i objednat. No a dotaz má opět Tonda. A bude to dotaz hůlkový.
3: Ano. A já jsem si, když jsem si o twirlingu něco zjišťoval, protože jsem věděl, že budu mít s vámi rozhovor, tak jsem zjistil, že je rozdíl od klasických mažoretek s tou hulkou, že hulka se v twirlingu nehází do vzduchu, že je jenom v ruce. Je to pravda?
5: Není. Házíme hulku do vzduchu a děláme pod ní akrobaci, gymnastiku, otočky a šmetrlingy.
1: Takže v tomhle ten rozdíl není, ale je snad nějaký jiný hůlkový rozdíl? Máte jinou hůlku, jiný typ, nebo je to prostě, mohli byste takhle si půjčit od mažoretky hůlku a vyrazit s ní?
2: Na tom hodně záleží, protože je více typů hůlky, ale většinou to bývá tak, že mažoretky mívají ty hůlky lehčí a většinou i ten kov je tenčí, aby právě potom je ta práce s tou hůlkou mnohem jednodušší. Twirlerky mají většinou těžší, delší ty hůlky a od toho se to pak odvíjí, ale mažoretky jsou založeny právě na tom pochodu a právě ty většinou žádné náročné výhozy nebo prvky nedělají a prakticky tam je většinou gymnastika s akrobací zakázaná, takže v tom je asi ten hlavní rozdíl a samozřejmě twirling propojuje tu gymnastiku, akrobaci, tanec a další odvětví tance.
1: Opět perfektně vysvětleno Verčou a poslední otázka tohoto vstupu je, twirling i nebezpečný, aneb nosíte si domů modřiny?
5: Za mě teda ano, já jsem si hulkou zlomila zub a jednou jsem domů přišla s celou rukou od modřin, ale s tím bych i počítala, protože je to přece jenom i kovová tyč a kov bolí, když vám spadne na hlavu, na ruku, prostě kamkoliv bolí to, ale už jsem se na to celkem zvykla.
1: Mhm. Holky, máte co dodat? Anetko, nosíš si taky domů modřiny?
6: Jo.
1: Jo, ale baví tě twirling tak, že tě ty modřiny vlastně nebolí? Nebo jak to je?

0: Jak tě baví twirling?
1: Hodně.
0: Hodně. Tak, holky, máte co dodat k nebezpečnosti? Tak si pojďme dát píseň. Emma nám zaspívá píseň Diva a po písničce už se budeme pomalu loučit.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Tondou a nás už čeká závěrečná část rozhovoru s trenérkami a tanečnicemi Twirlingu, Soňou, Světlou, Anetou, Dariou, Matildou a Veronikou. A protože posledním otázkám sluší budoucnost, ptám se tedy, co plánuje Česká twirlingová škola?
1: Tak my jsme moc rádi za pozvání sem, protože naším cílem je propagovat twirling jako sport v České republice. Takže děkujeme.
0: I my děkujeme, že jste přišli a teď mi prozraďte, co plánujete osobně a na co se nejvíc těšíte.
2: Já si myslím, že můžu mluvit za všechny členky našeho týmu. Chceme se samozřejmě dále zlepšovat, posouvat své hranice, připravovat se na nadcházející sezonu. Zároveň ale také chceme stmelit kolektiv a užívat si zážitky, které zažijeme. Mm-hmm.
0: Matilda dodá, na co se těšíš, Matildo?
3: Já to mám úplně stejně jako Verča. Myslím si, že bych se chtěla posouvat, ale zároveň se chci mít hezkou komunitu s holkama, protože jsme velká komunita všichni společně.
0: Mm-hmm. Darča?
4: Úplně stejně co Matilda a Verča.
0: Holky, ono to bude pravděpodobně tím, že jsou prázdniny, protože tady na Rádiu Junior nám totiž na těšení většinou všichni odpovídají, že se buď těší na prázdniny, anebo na Vánoce. Tak možná, protože jsou teďko prázdniny, tak to vynecháváme. Ale na co se nám těší Anetka?
4: Na to stejně co Matilda, Verča a Daria.
0: Jo, a Vánoce ne? To žertuju. Na Vánoce se budeme těšit až po prázdninách.
5: Já bych dodala, že se těším na nové členy.
0: Jasné.
5: Protože to je vždycky pro nás výzva. Krásná.
0: Tak.
6: A na závěr, jak je u nás zvykem, dáváme našim hostům možnost kohokoliv prostřednictvím rozhlasu pozdravit, pochválit, vyřídit ty vzkazy. Tak tedy dámy, mikrofon je váš.
2: My bychom chtěli pozdravit všechny členky našeho týmu, které tu dnes s námi nemohou být a i celý trenérský sbor, který nás trénuje a každý rok nám pomáhá, abychom se posouvali co nejdále.
0: Matilda dodá, koho pozdravuje? Nikdo nepozdravuje maminku, tatínka, babičku,
2: ahoj,
0: dědečka, kámoše ze školy.
2: A ještě zdravím Emču.
0: Tak přidávejte, šup, šup, ještě máte čas. Darčo, koho pozdravuješ ty?
7: Rodinu.
0: Ano, a v rodině je mamka, taťka?
7: Mamka, taťka, ségra, babička, dědeček a kočka.
0: Perfektní. Tak, koho pozdravuje Soňa?
5: Tak já pozdravuji svoje rodiče, mého partnera a moje děti.
0: Krásná práce. Světla.
4: Pozdravuju tátu, mámu a mýho bráchu.
0: Tátu, mámu, mýho bráchu, perfektně.
8: A já pozdravuju svýho muže, který se mnou má úžasnou trpělivost a všechno to trpí a snáší tolik let.
0: Ještě někdo si nevyřídil vzkazy?
2: A ještě na závěr.
0: Ano, pojďte.
9: A ještě na závěr zdravíme Evu.
0: Evu. A čím si to Eva zasloužila?
9: Protože nás trénuje.
0: Vaše trenérka
9: Eva.
0: Ta jedna
9: trenérka a taky zdravíme další trenérky, to jsme říkali.
0: Jasné. Přátelé, my moc děkujeme za rozhovor. Jsme moc rádi, že jste za námi přišli. Přejeme jenom samé další úspěchy a radost tance.
6: Děkujeme za návštěvu a těšíme se zase někdy na Junioru. Tak ahoj!
0: Ahoj!
2: A moc děkujeme.
0: Tak, přátelé, a vy dobře víte, co vás teď čeká. Teď vás čeká skřítek Hajaja, který dneska přináší pohádku o vlaštovce Elišce. Tak krásné poslouchání a já se na vás těším zase zítra od 17 hodin.
10: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Dřív je lidé mívali pod střechou každé stodoly, maštale nebo chléva. Ale dnes, aby vlaštovčí hnízdo jeden pohledal, dokonce i na vesnici. Možná i proto si Kuba z našeho vyprávění tak váží přátelství s upovídanou vlaštovčí slečnou, která se vylíhla v jeho domě. První příběh seriálu o vlaštovce Elišce se jmenuje Seznámení. A právě začíná. Tak do Hajan, ať vám neuteče.

Dobrý večer, děti. Už jste někdy viděli vlaštovku? Ach, jsem já to, ale Kuba. To se ví, toho malého ptáčka zná přece každé dítě. Ale moji vlaštovku Elišku určitě neznáte. Divíte se, proč říkám moji? Poznali jsme se loni v létě. To byla Eliška ještě docela malé vlaštovče. Takové, co neumí ani do pěti počítat. Mně se nejdřív bála. Jakmile vrzla vrátka a vešel jsem do dvora, rychle zavřela oči. Myslela si, když nevidím já jeho, nevidí ani on mě. Hráli jsme tuhle neviditelnou hru namrkanou oba. Ale povídavá vlaštovka to dlouho nevydržela. Kubo, Kubíčku, zašvitařila jednoho dne po ránu, sotva jsem se objevil na zápraží. Rozcuchaný, neoholený, ještě v pyžamu, jsem nejdřív opatrně otevřel jedno oko a... nic. Otevřu tedy i druhé, zamrkám, ale nikde nikdo. V tom zase slyším pípnutí. Jakube, Jakoubku. Nade mnou z vlaštovčího hnízda vykukuje hlava mláděte, které zarytě přivírá obě vlaštovčí kukadla. Tohle vlaštovče se najednou zavrtělo a kurážně vykřiklo. A nebudu, a nebudu. Co nebudeš, ty mrně? Nebudu se tě bát, Kubo, abys věděl, vyřekla ta malá, sotva opeřená hromádka a doširoka otevřela oči. A bylo to. Přestal jsem být nepřítelem a docela jednoduše jsem se stal vlaštovčím kamarádem. Jenže být kamarádem, to není jen tak. Správný kamarád si musí umět hrát. A hrajte si s takovou vlaštovkou, když neumíte lítat. Lítal jsem tedy v bačkorách po dvoře a dělal letadlo. Eliška se smála, až se jí chocholka natřásala. Byl jsem kamarád a tak jsem si s vlaštovkou musel i povídat. Tedy švitořila spíš ona a já poslouchal. Semlela páté přes deváté. A jak mě panečku sekýrovala. Kubo, ještě si nedal králíkům? Kubo, už si poslouchá rádio? Jaké to bude zítra se stavem mušek v povětří? A Kubo, co to je sníh? Já jsem odpovídal, poslouchal a zase odpovídal na tisíc a jednu otázku. Pořád do kolečka. Jak se budu jmenovat? Zeptala se jednoho dne vlaštovka. Začal jsem vymýšlet. Jana, Dana, Jiřina, Simona, ale žádné jméno nebylo to pravé. Už to mám, ťukl jsem se do čela. Eliška. Prýma, vykřikla rozjařeně vlaštovka a na znamení souhlasu mi udělala nad hlavou dvě salta a přitom stihla ulovit čtyři mouchy. Zanedlouho se z vlaštovčího zlobidla stala pravá dáma. A jak byla elegantní, peříčka na hřbetě se jí leskla do stříbrošeda, bříško svítilo sněhově bílou barvou. Největší Eliščinou chloubou byla však červená náprsenka, s níž dokonale ladila protáhlá skvrna na čele. Vypadala jako znamení krásy. Pár dlouhých štíhlých křídel a upovídaný zobáček. To byla, prosím, vlaštovka Eliška v celé své kráse. Léto se přehouplo přes naši vesničku raz dva a vlaštovky se dali do houfování. Švitařili, štěbetali, rámusili a hlomozili o 106. A proč musíme letět do teplých krajů? Je to daleko? Jak dlouho poletíme? Vyptávala se ustrašeně nejmenší mláďata svých maminek. Ale vlaštovčí maminky neměly čas. Čekala je fůra práce. Uklidit hnízda před zimou, připravit cestovní batohy, svolat rodinku, namasírovat jí křídla, zkontrolovat všechna peříčka a ještě moc a moc dalších věcí. Měli starost, to se ví, jako všechny maminky.
Jen moje vlaštovka Eliška si bezstarostně poletovala sem a tam. Metala vzdušná salta a kotrmelce, klouzala se po větrných proudech a dokonce se mi přistihl, jak se učí tancovat disko. Časně z rána se vlaštovky seřadily na telegrafních drátech. Vždyť nevíme, kolik nás poletí, vylekal se starý vlaštovčák a hned se pustil do počítání. Počtář to byl dobrý, to ano, jenže tentokrát se ne a ne dopočítat. Mláďata se vrtěla a ošívala, přeletovala z místa na místo. Tak dost, rozčepířil se vlaštovčák, na svá místa, ani hnout. Jedna, dvě, tři, začal pěkně od začátku. Když došel nakonec z houfu, dopočítal se čísla 84. Jenže vlaštovek bylo o jednu méně. Která pak chybí? Samozřejmě, Eliška. Rázem byla celá vlaštovčí společnost na křídlech. Stál jsem na zápraží a pozoroval to ptačí hemžení. Pst, Jakube, neprozraď mě, ozvalo se mi za zády. Koukám a co nevidím. Eliška si hoví v mém slamáku. Je to tu docela prýma, jako v našem hnízdě. A tak jsem se rozhodla, že u tebe zůstanu. Ale to přece nejde, namítal jsem. V zimě bys tu nesehnala ani jedinou mouchu. To jsi kamarád, uraženě fňukala tvrdohlavá Eliška a hned si odpověděla. Nejsi, protože kdybys byl, tak bys mi mouchy prostě koupil v obchodě. Musel jsem jí vysvětlit, jak to s mouchami je. Ani mražené mouchy nejsou k dostání, vyzvídala udiveně Eliška. Ani mražené, ani v konzervě. Mouchy se prostě neprodávají. Co mám tedy dělat, ptala se bezradně vlaštovka. Když mě se od tebe nechce. Letět musíš, rozhodl jsem. Ale na jaře se vrať, budu tě vyhlížet. Tak jo, nakonec souhlasila a vylétla na telegrafní dráty. Náhle se celé vlaštovčí hejno zvedlo a frrrr. Eliška tentokrát nechyběla. Z dálky stačila jen zavolat. Kubíčku, nezapomeň na mě. Na jaře jsem zpátky. Určitě. Ahoj. Slyšel jsem už jen ozvěnu, odrážející se od nedalekého lesa. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: U příležitosti Noci s Andersenem si dnes můžete užít také pohádku Malenka. Pohádka je o malinké malence a maličkém malíčkovi, kteří se jeden druhému ztratili, ale nakonec se zase našli. Na motivy stejnojmenné pohádky Hanse Christiana Andersena pro rozhlas napsal František Pavlíček, režie Karel Weinlich. Účinkují Naďa Konvalinková, Viktor Preis, Jiřina Bohdalová, Vlastimil Brodský a další.

0: Tak, dneska jsou první na řadě pivoňky, potom pokropím vás, kopretiny, tak, a taky tulipány dostanou na noc pořádný doušek rosy a devaterníky, rezeda i pomněnky. Počkat, kdo pak to jde kolem naší zahrady? Ach, ta je líbezná, jak motýl ohniváček. Dobrý večer, kdo pak jsi? Kde ses tu vzala?
1: Chvilku sedím jako hříbek v mechu, chvilku si vandruju jen tak pro potěchu. A že jsem tak malinká a tenká, mám jméno, hádej.
0: Pomoz mi trochu.
1: Vejdu tam, kde rádi vidí hosty, a nebo se toulám jen tak po libosti. A že jsem tak malinká a tenká, mám jméno, no hádej.
0: Děvenka. Panenka.
1: Samá voda.
0: Malinká jak drobinka.
1: A mám jméno.
0: Madlenka.
1: Přihořívá, vynech jedno písmenko.
0: Malenka?
1: Ano, to je mé jméno.
0: Bo přímo jménečko pro tebe, jako stvořené. Malinká, malenka. Drobná jako prvosenka.
1: Z lupínku si v dešti sklenu střížku, celičká se schovám do oříšku.
0: To já bych ti nabídl přístřeší tamhle, v zahradním altánku.
1: Kde pak? Já nikam nejdu na první zavolání. Musel bys mě přemlouvat a prosit a dvořice mi.
0: Když já musím zalévat kytky, pojď za mnou do mé zahrady. Bude se ti líbit?
1: Nesluší se povolávat na děvče přes plot.
0: Tak otevřu branku.
1: Co to šumí?
0: Voda v tůni.
1: Co to cinká?
0: Konvalinka.
1: Co to naráz zavonilo, až se točí hlava?
0: Řepíček a fialky a růže kadeřavá. A ještě na 100 jiných vůní tě přivítá, když vejdeš dovnitř. Nechceš si přivonět zblízka? Pojď, vrátka jsou do kořán.
1: To je tvoje zahrada, človíčku?
0: Proč mi říkáš človíčku, nejsi ani o vlásek větší než já?
1: Jak ti mám říkat, když neznám tvé jméno?
0: Jsem princ Malíček, žiju tady v té velikánské zahradě, starám se o kytky, o keře i stromy, ale taky o ryby. O ptáky, co hnízdí pod krovy altánku a všude okolo.
1: A proč na mě koukáš z pusou do kořán?
0: Protože jsi taková hezunka.
1: A co teprve, až budu mít nové oblečení? Rak mi na šat stříhá z vlčích máků, pavouček mi spřádá závoj na podláku.
0: A kde bydlíš, malenko?
1: Kde se mi zlíbí?
0: Já myslel, kde zůstáváš na noc?
1: V plné růži se to sladce dřímá, nebo mě uhostí rozmarína.
0: Já bych ti připravil lehátku z mateří doušky a nad ní bych postavil pro tebe letohrádek z jahodení. Proč nechceš do mé zahrádky?
1: Protože na mě koukáš, jako bys mě chtěl sníst. Můj ty světe, kulíš oči, jako bys viděl zjevení.
0: Ty jsi pro mne divoucí div.
1: Dej si pozor, aby ti do oka nepadlo smítko.
0: Kde pak smítko, ty jsi mi tam padla. A hluboko. Když mě radili, abych si našel nevěstu, já o tom dodnes nechtěl ani slyšet. A teď, co jsem potkal tebe, oženil bych se třeba hned, kdybys mě chtěla. Vzala bys jsi mě?
1: Co pak ty jsi ženich pro mne? Takový jako za čtvrt krejcárku?
0: Ty jsi ještě menší, dobře by nám to spolu slušelo.
1: Povídal zprve, že jsi princ. Ale kabát máš jednu záplatu?
0: Protože ho nosím při práci, v zahradě.
1: Co pak nemáš zahradníka? A kde pak stojí tvůj trůn? Kde máš korunu a palác? A jaké je tvoje království?
0: Nádherné, malinko, celé se prostírá před tebou.
1: Jen tahle zahrada.
0: Viděla jsi někdy krásnější? Na trávníku je mi líp než na trůnu. A co s korunou? Jen by mi překážela. Palác taky nepotřebuju, stačí mi starý zahradní altánek.
1: To jsi ale moc ubohý princ, maličku.
0: A proč? Od rána do večera okopávám, pleju, sázím, hrabu, čistím strouhy, opravuju splav a Když přitom budeme dva, nebude nám jako v pohádce? Proč nic neříkáš?
1: Protože se mi tvé povídání nelíbí. Já se radši toulám, kam se mi zamane. Poslouchám, jak vyspěvují ptáci, honím se za motýly.
0: A jak jinak?
1: Raduju se z bezstarostného živobytí.
0: Co pak se o nikoho nestaráš?
1: Jak pak ne? O své pohodlí. Abych byla hezká, aby se všichni za mnou otáčeli, aby mě nic netrápilo.
0: Po domově se ti nezasteskne, nebo po někom?
1: Já jsem doma všude, kam přijdu. Všude mě rádi vidí, všem se líbím. Proč by se mi mělo po někom stýskat?
0: Protože ho máš ráda.
1: Co to je? Mít ráda.
0: Chovat někoho v srdci tak, že bez něho nemůžeš zdřímnout a s ním je ti svět stokrát hezčí, dělit se s ním o starosti, o chléb, o domov, to bys nechtěla?
1: Já chci dnes mít obydlí třeba v hluboké tůni, zítra na vrcholku Modřínu a pozítří pelíšek někde pod mezí. Usínat jednou v kalíšku lilie, po druhé v síti stříbrné pavučiny nebo v prachovém peří, co zbylo v opuštěném hnízdě. To je lepší než celý tvůj domov. Pojď se mnou, jestli chceš.
0: To nejde, malinko. Nesmím opustit svou zahradu, kdo by se o ní staral.
1: Kdybych se ti doopravdy tak moc líbila, dal bys mi přednost před vším ostatním.
0: Nemůžu.
1: Tak abys věděl, stejně bych tě sebou nevzala. Nelíbíš se mi, nehodíš se ke mně. Já si vyberu ženicha vznešeného, přijede si pro mne v kočáře a odveze si mě do paláce z ryzího zlata. Hněváš se?
0: Nehněvám, jenom je mi líto, že mě nemůžeš mít ani trochu ráda. Tak dobrou noc. A šťastnou cestu, malinko.
1: Ty mě vyháníš.
0: Myslel jsem, že už chceš jít?
1: Když já se pod mě dost bojím.
0: Můžeš přespat tamhle v altánku.
1: Když dovolíš, připravím si lůžko tady, na květinovém záhoně. Zatancujeme si spolu mezi karafiáty.
0: Já to neumím. Budu se radši na tebe dívat. Zatancuj mi sama.
1: Co to ševelí v trávě?
0: Cikády.
1: Kdo to zavolá?
0: Rorís. Noční pták.
1: Podívej, jak něžné světlo je nad vodou.
0: Vychází měsíc. Dnes je úplněk.
1: Je tu moc hezky.
0: Já ti to říkal hned na začátku. Tak, dobrou noc.
1: Kam jdeš?
0: Do altánu, mají tam hnízdo jiřičky. Vyváděli dnes ze hnízda mláďata, slíbil jsem, že se na ně přijdu podívat.
1: To se nesluší nechat o samotě vzácného hosta.
0: Tak pojď se mnou.
1: Nechce se mi.
0: Ale já musím za nimi aspoň na chvilku. Chodím jim každý večer popřát dobrou noc.
1: Tak si jdi. A už se nevracej.
0: Za chvilku jsem zpátky.
1: Nemusíš, když ti na jiřičkách záleží víc než na mě.
0: Pošlu ti světlušky, abys nebyla pod mě a vrátím se, co nevidět.
1: Stejně mě nenajdeš. Schovám se ti do trávy. Už mě víckrát neuvidíš. Hněvám se na tebe. Princi, malíčku, nepospíchej tolik. Třeba bych šla k tvým jiřičkám s tebou. Když na mě počkáš a poprosíš, vrať se. Já se bojím. To není od tebe hezké nechat mě tu samotnou.
2: Ano, ano, ano. Taky si to myslím. Taky, tak, tak, tak. To je nějaký kavalír, když nechá tak, tak, takhle mladou dámu pod mě. Hamba mu, kvak, kvak, kvak.
1: Kdo je to?
2: No přece já, slečinko, já osobně a v celé kráse.
1: Nevidím nic, je tu tma jako v ranci.
2: Stačí, když potočí hlavinku k tůni, tak, tak, tak.
1: Pro pánička, žába.
2: Paní žába, a to z nejlepší rodiny a s nejskvělejším vychováním, když slečinka dovolí, seznámíme se. Mé ctěné jméno je Koňka.
1: Nechoď ke mně, jsi hrozná.
2: No tak, děvenko, snad by se nebála docela pohledné žabí paničky v nejlepších letech a k tomu vdovy. po zasloužilém vodním hradovi Kvákalíkovi. Měla by se považovat za čest, že se jí ujmu a uvedu jí do vyšších žabích kruhů.
1: Nech mě, já s tebou nepůjdu, čekám to na malíčka.
2: Ale vždyť mu před chvilkou dala košem a tolik před ním horovala, že by chtěla prožít dnešní noc v naší tůni. Dobře jsem to slyšela.
1: Já to řekla jenom, abych pozlobila prince.
2: Jaký pak princ, teď ani tancovat neumí. Motal by se při muzice jako sochor v pytli. Za to já pro ní mám

0: tanečníka přímo. Famózního. Tak šla, šla hezky se mnou, no.
1: Nepůjdu, nechci, pust mě, pomoct.
0: Když nechce, po dobrém odnesu jí do tůně v náručí.
1: Malíčku, pomoct.
0: Kde pak, toho se nedovolá, malíček je dávno v altánu, tak dost. Žádné drahoty nebo jí plácnu. Do mé rezidence je to jen pár skoků.
2: Tak už jsem zase zpátky, malenko. Vidíš, byla to jen chvilička. Přestaň trucovat. Neschovávej se. Malenko, kde jsi? Ozvi se mi. Nic? Ani hlásek? Že by odešla, ale kam? Vždyť není vidět na krok. Malenko! Malenko!
3: Co se stalo, princi?
2: Malinka se ztratila, Jiříčku. Prosil jsem ji, aby tu na mne počkala.
3: Její chyba, že tě neposlechla.
2: Když já mám strach, aby pod mě nezabloudila. Musím ji najít.
3: Můžeme ti přitom nějak pomoci?
2: Moc by se mi ulevilo, kdybyste se po ní poohlédli, Jiříčky.
3: Třeba se jen tak schovala pod keří k levandule a usnula tam.
2: Ba ne. Určitě někde bloudí a moc se bojí.
3: Já se tedy po ní porozhlédnu. Řekni to mé Jiříčce, aby si o mě nedělala starost.

0: vážený a milý synu Kváčo, vedu moc sympatickou návštěvu.
1: Kdo pak je ta osůbka? Máti?
0: No, no, z toho, co jsem zaslechla za Leknínovým listem, vím, že se jmenuje Malenka, ráda tancuje, hodně cestuje, je trochu do větru a možná Kváčo i do vody.
1: Ale co pak jasně tady, mama?
0: Hned se to dovíš, synáčku, jen co tě představím. Tohle je, prosím, jediný můj syn po zvěčnilém vodním Radovi Kvákalíkovi. Jmenuje se René Kváča. A je soukromým učitelem.
1: To jest, že ano, tak, prosím, tak jest. Moment, Máti.
0: Co?
1: Kde jsem to skončil?
0: Ale no tak, ještě jsi nezačal, synku. Jsi soukromým učitelem.
1: Aha.
0: Podvodní
1: tělocviku?
0: Plavecká.
1: Plavecká gymnastiky se zvláštním, že ano, ohledem na...
0: Skokanství.
1: Na skokanství, tedy do dálky, výšky i šířky. Tak, též i tance jsem schopen vyučovat i najmě vodní skočnou, též třasák, a nebo i žabí foxtrota, tak dál... Takže, milá žákyně, převlečte se do cvičného úboru, navlečte si žabí ploutve, začneme raz, dva, tři, tento a tak.
2: Já nechci.
1: To pak to kváká.
0: Ale děvenko, to se nesluší odmlouvat panu učiteli, to ne.
1: Tak. Pozor, pahov, vstyk. Sednout.
2: Hned mě, kuňko, pusť, odkud si mě odvedla.
1: Tak to by teda nešlo, jak pak by to vypadalo, kdyby každý žák dělal kváky a tak.
0: Ale však ona si nakonec dá říct, kváčo.
1: Ovšem, žákyně, vstyk, stojí špatný.
0: Ale...
1: Chci říct, spatný a rozpažit, opravuju upažit. Co to znamená? Ona je snad hluchá, kvák.
0: Tak, takhle by to nešlo, děvenko, to bychom nebyli kamarádi. Poveli pana učitele musí poslechnout na slovo, rozuměla?
2: Já chci odtud pryč.
0: Jo, a kam, že jsem tak zvědavá?
1: Tak, kam pak?
2: K princi Malíčkovi.
0: Kvák. Povídali, že mu hráli.
1: Tak, musím se ochladit pod splavem, nebo mě trefí šlák. Strčí zatím někam do komory, mama. Tak. Však ona se naučí poslouchat, až bude mít hlad. Tak.
0: Tak, to je ono. Kdo neposlouchá, patří do komory, ano.
2: Kvákalko, pust mě odtud.
0: Tak zaprvé nejsem kvákalka, ale paní Kvákalíková. A za druhé musím říct, že mě velice, ale velice zklamala. Kdyby byla poslušná, mohla teď s mým skvělým synem Kváčou skákat přes luhy a háje.
2: Já nechci skákat, já se chci vrátit k Malíčku.
0: Ale najednou, předtím jí nešel dvakrát pod nos, že? No, jenomže teď už jsou marné všechny prosby a hrozby, zůstane tu. Dokud její tvrdá makovička nezměkne. Aby mi nemohla utéct, posadím jí na list leknínu doprostřed tůně, tak.
2: Ne.
0: Voda je tu hluboká, studená.
2: Je.
0: Točí se v ní víry a já stejně zůstanu na stráži, tak.
1: Kvách.
0: A mám oči, do kožan i ve spánku. A tak ne, aby udělala nějakou nepředloženost.

0: na stokrát.
1: Jeličky, holky, poplujte honem za mnou.
2: Co pak chceš, Karásku?
1: Pojďte se podívat, koho stará Kvajda ulovila pro svého mektavého hopsalícha.
0: Pomoc, rybičky, pomoc.
2: Jej, to je hezká dívenka. Ale vždyť je to malenka.
1: A proč pláče?
2: Ty bys vyskal, kdyby tě takhle uvěznili na Leknínovém listu?
1: Ať sebou mrskne do vody a je na svobodě.
2: Co pak je to ryba jako my?
1: No jo, nemá ani jednu ploutvičku.
2: Holčičko, můžeme ti nějak pomoct?
0: Zachraňte mě, prosím, než se vrátí ten hrozný žabák.
1: Klidně, jestli teda umíš plavat.
0: Neumím.
2: Je.
1: To je horší.
2: Mám nápad, Karásku. Kdyby se ti podařilo přeštípnout stonek toho listu, malinka by na něm mohla odplout po proudu.
1: Já to zkusím, ale ty mi musíš tu lodyhu přidržet, Běličko.
0: Prosím vás, pospěšte si, prosím.
2: Neboj se, malinko. Za chvilku si hezky popluješ na zeleném korábu.
0: Ale co když se ta loďka převrane?
1: Dám ti stéblo, poslouží ti jako veslo.
0: Moc krát vám děkuju, Běličky.
2: Je, Bělička jsem já. Můj bráška se jmenuje Karásek.
1: Tak už honem odraz od břehu.
2: Dokud stará kváklice vyspává.
1: A kváča si dává studený obklady spod bělových listů.
2: Šťastnou cestu.
1: A vesel.

0: Zlatohlávku, co to pluje tamhle na tom velkým lupenu?
1: Kde? Já nic nevidím, bylo.
0: Koukej, tamhle je to malinký a živý, jelikož to brečí.
1: Jeje, kam pak máš namířeno, plavčíku?
0: Ty jsi ale zajímavý brouček, takovýho jsem ještě neviděl.
2: Já nejsem brouček, já jsem malenka.
0: Podívejme, tak ona je to broučičí holka.
1: A kde pak holka, Pilous? To je přímo broučičí princezna. Podívej, jak je krásná. Ty malenko, poleď s námi.
2: Ale kam?
0: No přece na tu velkou soutěž.
1: Co na ní dnes budeme volit, královnu krásy?
0: Tak co, poletíš?
2: Vždyť nemám křídla.
0: Koukám, ani křídla, ani krovky.
1: To je škoda, že nemůžeš. Já myslím, že by tě určitě vybrali za královnu krásy.
0: Zlatohlávku, a co kdybychom ji vzali takhle mezi sebe, je lehoučka jako pírko, unesem ji jako nic?
2: Je, radši mě brouci nechte plout po vodě.
1: Ty se nás bojíš, vy.
0: My ti neublížíme, jestli chceš, dám ti na to Pilousí slovo.
1: A já, Zlatohlávčí, nás se ani trochu nemusíš bát, no řekni, Pilo.
0: Poleď s námi, bude tam veselo, jídlo, pití, tanec, tombola a kapela.
1: A já už to zaonačím, aby tě udělali královnou krásy. Protože ty jsi ta největší krasavice, jakou jsem kdy viděl.
2: Ale nesmíte se mnou letět moc vysoko, mně se po každé z výšky zatočí hlava.
0: Neboj, my stejně lítáme většinou jen při zemi.
1: A počkej, až tě uvidí broukroháč. Ten bude kulit oči. On je totiž předsedou poroty, co bude hlasovat o nové královně.
3: Páni poradci, milí brouci, do soutěže se nám letos přihlásilo 15 uchazeček o hrdý titul nejkrásnější broučí dámy tohoto roku. Než vám rozdělím hlasovací lístky, dávám slovo mladému Zlatohlávkovi, který nám prý musí oznámit velice důležitou věc. Prosím, tak pověz, co máš na srdci.
4: Prosím. Pane předsedo a velectěná poroto, já a můj kamarád Pilous,
0: tady prosím,
4: jsme u potoka objevili tuhle krásku, která se jmenuje Malinka. A já myslím, že si zaslouží, abyste jí dali svůj hlas před všema ostatníma.
0: Pojď, malenko, a nestyď se.
4: Tak co, pane předsedo Roháči? Koukám, že se vám pro samý úžas nedostává slov.
5: Já jsem z toho tak říkajíc paf.
3: Ale víte, z čeho vy, uličníci?
0: To je přece jasný jako sluníčko sedmitečný.
4: Z toho, jak je malinka krásná, ne?
3: Ne, z vaší drzosti jsem vedle darebáci. Kdo vám nakukal takovou rošťárnu? Kdo vás navet? Jak vás mohlo napadnout přivést na naší soutěž takové nedochůče, takovou ošklivku, nemám-li říct přímo? Příšerku.
2: Ale já přece...
3: Ty mlč. Jsi stělesněná ohavnost a zrůda. A to se odvažuješ ucházet o titul nejhezčí broučice na naší stráně. Vždyť máš ku příkladu jenom 4 nohy místo 6.
2: To není pravda. 4 nohy má koza. Tohle jsou ruce a tohle jsou nohy.
3: Tím hůř, tím hůř. Kdo to kdy slyšel, aby solidní brouk měl ruce? A co ty kadla? Ha? A co kusadla? A krovky a krunýř?
0: Nemá.
3: Aha. Ono to nemá nic, ale pranic broučičího. A přitom si to škemrá o titul královny krásy.
2: Já prosím o nic neškemrám. Stejně jsem s Pilousem a Zlatohlávkem nejdřív nechtěl.
3: Výmluvy. Plané výmluvy. Páni poradci, já žádám, aby ta prohnaná osůbka byla potupně vyhnána z našeho středu.
4: Pane předsedo, snad by nemuselo být hned tak zlé.
3: Ty mlč, Zlatohlávku. Vy oba s Pilousem si zasloužíte příkladné potrestání. A já navrhuji, abyste po celý dnešní večer byli v domácím vězení. A ta holka taky musí dostat na pamětnou. Kdo je pro, ať zvedne nohu.
0: Malinko je zle, jak se Roháč takhle rozčertí.
4: Musíš se honem schovat.
2: Ale kam, Zlatohlávku?
0: Pod stromem je stará myší díra.
4: Pojď, pomůžeme ti.
0: Drž se nás a ve chvilce jsme dole.
4: Honem, honem se schovej do myší díry. Roháč už je za náma a letí s celým rojem svých byřiců.
3: Dva ji lapněte za ruce, dva za nohy. A já ji vlastnoručně vysázím 25. Pozor! Tak, brouci, letí k nám Jiřičák. Vyhlašuju paplach, všichni do ukrytu. Záchrance, kdo může?
6: Malenko, malenko, malenko, kde jsi, malenko, malenko?
2: Ta má pícha, že jsem jako květ a že mým domovem je celý svět. A teď s ním třeba jen opelíšku. Smutný konec potkal hrdopíšku.

0: Co ses o ní dozvěděl, Jiříčku?
1: Rybky pomohly odplout na Letnínovém listu, ale já ji na potoce nezahlédl.
0: Aby tak někde ztroskotala.
1: To bych musel cestou najít převrácený člun, ale já neviděl ani lupínek.
0: Kam se jen mohla podít?
1: Jeden svatojánek mi cestou vyprávěl, že prý se na broučičím sněmu objevilo divné stvoření.
0: Ale
1: já proletěl stráňku křížem krážem, ale nebyl tam už ani živáček.
0: Nemohl by ses přeptat ještě dál v polích? Moc mi na tom Jiříčku záleží.
1: Rád bych ti vyhověl, princi, ale víš sám, co mám práce. Učím létat naše mladé, moje paní sama na všechno nestačí.
0: Kdyby ses vypravil aspoň ještě jednou.
1: Proč se o ní vůbec staráš? Nebyla k tobě ani trochu hodná.
0: Třeba to byl jenom rozmar.
1: Je. Snad ti nepadla do oka za takovou chvilku.
0: Když ti někdo přiroste k srdci, málo se jde na tom, jestli ho znáš celou věčnost, anebo jen okamžik.
1: Už ti rozumím, princi. Vždyť my, Jiříčky, jsme vlastně taky takové.
0: Kdybych mohl, vydal bych se za malinkou sám.
1: Tak to pust z hlavy, malíčku. Zabloudil bys ve vysoké trávě.
0: Ale já ji musím najít, co když je v nesnázích a potřebuje pomoc.
1: Tak já tedy ještě jednou obletnu pole okolo potoka.

0: to jsem dopadla. Ale dobře mi tak, proč jen jsem byla tak lehkomyslná a domýšlivá. Krásnou zahradu jsem pohanila a teď nemám kam složit hlavu ani na ztraceném úhoru. A prince malička už víckrát neuvidím.
1: Kdo pak to pořád obchází okolo?
0: Je, promiňte, nevěděla jsem, že tu někdo bydlí.
1: To je tím, že můj podzemní byt vypadá zvenčí poněkud schátrale.
0: O ne, zdá se mi docela útulný.
1: Opravdu, to mě velice těší, děvenko. Uděláš mi radost, když vstoupíš dovnitř.
0: Děkuju vám, paní.
1: Neříkej mi tak vznešeně. Vidíš přece, že jsem docela obyčejná, ošumělá polní myš.
0: Za to ty jsi neobyčejně půvabná, jako princeznička.
1: Jmenuju se Malenka.
0: Přiléhavé pojmenování.
1: Já jsem bohužel tak chudá, že jsem si ani nemohla opatřit jméno.
0: Tady mi říkají slečna Albína, jakože jsem bílá.
1: Je to od nich milé, protože ve skutečnosti jsem docela šedivá.
0: Ale proč pořád stojíš na prahu, Malenko? Pojď přece dál.
1: Děkuju za pozvání.
0: Jsem sice samotářka, ale tak milé stvoření je mi vítaným hostem. Posaď se, jsi udýchaná, jako by tě někdo honil.
1: Utíkala jsem celou cestu.
0: O, to znamená, že jsi přiběhla z daleké ciziny. Zdejší nejsi, nikdy jsem tě tu neviděla. Můžeš mi prozradit, kde jsi domovem?
1: Nevím. Myslela jsem, že tak trochu všude. Ale teď vidím, že vlastně nemám nikde opravdový domov.
0: To je smutné. Až mě srdce bolí. Nechci se ti vnucovat, ale kdyby ti to nebylo proti mysli, nabídla bych ti u sebe pod nájem.
1: Jste velice laskavá, jenomže já nemám čím bych vám zaplatila.
0: Na tom přece nezáleží. Jestli se ti u mě líbí, můžeš být mým hostem. A tykej mi. Budu ráda, když se skamarádíme, aby jsi nemyslela, že jsi mi něco dlužná. Budeš mi po večerech vyprávět, co jsi viděla ve světě?
1: Ano. Pro takovou podzemní samotářku, jako jsem já, je každá novinka úžasně zajímavá.
0: Chápu. A nebo jestli si pamatuješ nějakou pohádku,
1: ty já mám strašně ráda.
0: Pohádek já znám.
1: To je skvělé. La, la, la. Vidíš, jakou mám radost.
0: A co teprve až tě uvidí pan hrabě Rejpálek?
1: Kdo prosím?
0: Hrabě Rejpálek. On je to mezi námi. Docela obyčejný krtek. Ale nosí rypáček trochu víc nahoru a potrpí si na tituly. Je velice bohatý, to jo. Truhlu má plnou kožichů. Dvě. Spižírny. A celé bludiště podzemních chodbiček. Tenhle můj kutloušek mu taky patří. Pronajal mi ho, že hlídám jeho spišky, když mu nastane čas zimního spánku.
1: On chodí sem k tobě?
0: Skoro každý večer, aby doma nemusel svítit. Je velice šetrný. Zrovna dnes má přijít na besedu. Mám-li být upřímná, moc zábavný společník to není, vykládá pořád jen o sobě. Však taky zůstal dodnes starým mládencem, žádná se mu nezdála dost dobrá. Ale já to povídám a tebe nepustím ke slovu, to je tím, že většinou žiju sama. Ani jsem se nezeptala, jestli nemáš hlad. Mám v almárce lískový oříšek, ráda se s tebou rozdělím.
1: Albínko, vždyť já si ani nezasloužím, abys na mě byla tak hodná.
0: Ale ti, to nestojí za řeč. Ve světě už je to tak, že čím kdo má míň, tím ochotněji z toho rozdává.
1: Neklepal někdo?
0: Je. Vidíš, já tu vykládám a vůbec neposlouchám. Ano. Takhle klepává na dveře můj vzácný host.
2: Můžu dál, sousedko?
0: Jen račte, hraběcí milosti, vstupte. Je to veliká čest, že se obtěžujete do mého chudého příbytku. Z celého srdce vás vítáme, pane hrabě.
2: Zdálo se mi, že nejste sama.
0: Mám dneska milou návštěvu, pane domácí.
2: Koukám a vidím.
0: Hoby vidí, okuláry nosí kvůli honoru. Vzala jsem do podnájmu osamělou, dobře vychovanou slečnu, jmenuje se Malenka a vypadá nejméně na princeznu.
2: Ne.
1: Ale já přece nejsem
0: žádná. Pojď ticho, tebe to nic nestojí a jemu to udělá dobře.
2: No ne, princezna, říkáte, slečno Albíno, to mě To mě velice těší, výsosti.
0: Já už ji o vás vyprávěla, pane domácí. Račte přijmout místo vedle ní. Hned přinesu čupánek nektaru z rozkvetlých akátů. Poslušte si, prosím.
2: Tak tedy na moje zdraví. To je lahoda. Líznete si taky, výsosti?
1: Děkuju. Já radši čistou rosu.
2: Aha, jste střídma. To se mi velice líbí. A skromná, soudě podle oblečení. U nás pod zemí je ovšem chladno. Pozor, abyste nenastydla. Jestli chcete, prodal bych vám se slevou zánovní kožíšek.
1: Ale já nemám ani vindru.
2: Nevadí, půjčím vám zlatku na nevelký úrok. A kdybyste potřebovala na zimu válenky, tak taky v komoře jedny mám, od předloňska.
1: Děkuju vám. Jste velice laskav, ale nerada bych tu zůstala tak dlouho.
0: Kam pak bys spěchala, děvenko? Tady budeš jako za větrem. Pan domácí se v tobě jen vidí a já se mu ani nedivím. Jak tak na vás koukám, moc vám to vedle sebe sluší.
2: A proč by taky neslušelo, když jsem muský k pohledání?
0: To ano.
2: Fešný.
0: Ano.
2: Statný.
0: Jistě.
2: Mohovitý. No, řekněte sama, výsosti, že se vám zamlouvám.
1: Tak ho přece pochval, když mě se ani trochu nelíbí.
0: Byl by z vás moc hezký párek?
2: No, už kolik roků myslím na ženitbu.
0: Ano.
2: Nahrabáno mám.
0: Je.
2: Dost. A vy, miloslečínko?
1: Já? Já zatím neměla na svatbu ani pomyšlení.
2: No ovšem teď, když se vám nabízí v mé osobě tak skvělá partie, to už není žádné upejpání na místě. Jsem pro vás jedinečný partner a vy se mi také líbíte. Hlavně, že jste tak malinká. K jídlu toho budete potřebovat pranepatrně. A ani vaše ošacení mě nepřijde draho. Určitě se dohodneme.
1: Ale já se nechci vdávat.
2: Milá slečna, když si o vás řekne hrabě Rejpálek, měla byste skákat radostí a nedělat drahoty.

0: vydání. Rozhodl jsem se, že pojmu za manželku princeznu Malinku a prohlašuju, že svatba bude hned zítra. U mistra Pavouka objednám svatební závoj a než se rozední, odklidím toho mrtvého ptáka od vchodu do naší společné rezidence. Teď už se na to necítím. Jde na mě spaní.
1: Co jste to povídal, pan domácí, o jakémsi mrtvém ptáčkovi?
0: Ale spad tam právě, když jsem se ubíral k vám na návštěvu. Moc jsem si ho neprohlížel, ale zdálo se mi, že to je manžel paní Jiřičky ze zahradního altánu.
1: Co se mu pro pána stalo?
0: Nejspíš si poranil křídlo. To je nápad, lítat mezi stromy v takové tmě. No je po něm, co se dá dělat. Prozatím se vám poloučím. A propo, nezapomeňte pro mě připravit na ráno vydatné svatební pohoštění.
1: Žádná svatba nebude. Radši uteču.
0: A dopadnete jako Jiříček.
1: Je.
0: Já si nepřeju, abyste opouštěla tuhle místnost. A pro jistotu vlastručně zavřu všechny východy na petlici. Myšlenku na útěk pusťte z hlavy a koukejte se pořádně vyspat hezky do růžova, abyste se mi líbila. Dobrou noc.
1: Nechci ani za živý svět. Nebuď nerozumná, malinko, takhle si šlapat po štěstí.
2: Prosím tě, Albínko, pust mě ven.
1: Slyšela jsi, že všecko pozavíral. Však ty se z toho vyspíš.
2: Nevyspím, utrápím se a bude to tvoje vina.
1: Jak to moje vina? Starám se o tvoje dobro. Proč ho vlastně nechceš?
2: Protože mám ráda jiného.
1: Je, že jsi mi to neřekla dřív. Prosím tě, zachraň mě před svatbou s Krtkem.
2: Ale jak?
1: Vede odtud ještě nějaká jiná cesta? Podíváme se spolu.
2: Tam tudy ne, tam visí petlice, tady taky ne, tuhle se taky nedostane ven ani prohoček.
1: A co tam ta chodba?
2: Vidíš, jak je zatarasená až ke stropu. Co pak to tam vlastně leží? Že on to bude chudák, pan Jiříček.
1: Pojď mi s ním pomoct, Albínko. Má poraněné křídlo. Opatrně, nesmíme mu udělat bolest.
2: Stejně už ubožák nic necítí a paní Jiříčka bude vdova.
1: Musíme mu dát pod hlavu kousek mechu.
2: Proč si s ním děláš takovou štrapáci?
1: Aby mohl dýchat.
2: Ale Krtek povídal, že prý je po něm.
1: Není, před chvilkou se pohnul.
2: Jestli spadl z takové výšky.
1: Poranil si křídlo, ale žije. Bije mu srdce. Přines plátínko, ovážu mu křídlo. A pár kapek rosy.
2: Jen aby se Krtek neprobudil, to by bylo zle, to by bylo zle.
1: Jiříčku, slyšíš mě? Otevři oči. Podívej se na mě. Je ti líp?
3: To ty jsi mi pomohla. Kdo jsi?
1: Malenka.
3: Tak jsem tě nakonec přece našel.
1: Ty jsi mě hledal.
3: Princ Malíček mě poslal, má o tebe velikánskou starost.
1: Nezasloužím si to.
2: Tohle je plátinko. Tady džbánek s rosou. Taky jsem přinesla špetku masti na bolesti. A podívejme, pacient už je jako rybička. Ale jak s ním teďka zmyší díry?
3: Však já si proklovám cestu a Malinku odnesu sebou.
1: Všechny dveře jsou na petlici.
3: Krtek mi otevře.
2: Jej. Nepřej si, aby se probudila, zaslechl, jak se tu domlouváš s jeho nevěstou.
0: Co je to za rámus? Nenechaj jednoho, aby si zdřímil.
2: No vidíš, už je vzhůru.
0: Hůř než na jarmarku. A pak si má jeden pospat. A kde pak se tu vzal živý Jiříček u všech všude?
3: Přišel jsem si pro Malenku.
0: Mám nevěstu pust z hlavy a koukej, kde nechal Krtek díru.
3: Otevři nám rejpálku, nebo ti uklovnu petlici.
0: Můžeš se opovážit. Počkej. Tebe pustím. Ale Malenka zůstane tady.
3: Nezůstane. Odletíme spolu.
0: A já ti povídám, že zůstane. Nebo podrju chodbu, že na vás spadne strop a zůstanete tu oba.
1: Leď sám, Jiříčku. Mne Krtek po dobrém nepustí. Vrať se k princi Maličkovi, že na něho vzpomínám a Krtka, že si nikdy nevezmu.
3: Všecko mu o tobě povím. Naschledanou, Malenko.
0: No. Už ani slovo. Co pak se to sluší? Vzkazovat cizímu mužskýmu před svým ženichem? A kde je Albína?
2: K službám, pane domácí.
0: Proč si mě jí neohlídala? Proč jsi mě včas nezbudila? Proč tam něco víš? Jako bys neuměla do pěti počítat?

0: Umím do třech. A to mi stačí, pane domácí.
1: Protože jsi obyčejná hloupá myš. Jde radši pocukrovat svatební bábovku a ty, mistře pavouku, připravenem závoj pro moji nevěstu. Jdu si obléknout svůj nejkrásnější kožíšek a než se vrátím, ať je všechno přichystáno na oddavky.
0: Ohrnula jsem nos na rozinku a teď, abych kousla do pelínku. Pozdě vidím, co to je mít rád. Pozdě volat, pozdě litovat.
2: Malenko, malenko, slyšíš?
0: Ten hlas, odkud já ho jenom znám?
2: Pojď ke dveřím a vyhlédni ven.
0: Princi, princi malíčku, můj milý malíčku.
2: Takové přivítání. A s hubičkou navrch, to si nechám líbit, panečku.
0: Jak jsi mě našel?
2: Jiříček mi ukázal cestu, jdu si pro tebe.
0: Je, tak to je ten tvůj nejmilejší malenko, drobeček jako ty. Snad by se nechtěl pasovat s Krtkem.
2: A proč ne?
0: Nesmíš, maličku, nechci přijít o svého opravdového ženicha.
2: Tak jak tě dostanu ven?
0: Něco si na něj vymyslíme. Ozorvi, moji drobečkové, už jde, už se hrne v novém kožichu. Albínko, ty si prvé povídala, že špatně vidí. Inu, jako každý Krtek. Tak já už vím, jak to nastrojíme. To jsem žádostila.
2: Povídej.
0: Tuhle myška Albínka si vezme na hlavu nevěstin závoj a pomozí maličku do svatebního kožíšku.
2: Tak?
0: Do kožíšku. Mně. Co pak jsem nevěsta? Ještě nejsi, ale budeš co nevidět. Jo. Ano, podívej se, jak ti to sluší. Jenomže, co na to poví Krtek? Ten nic nepozná. Když si nedohlédne ani na špičku vlastního nosu, až přijde na to, s kým se vlastně oženil, budu já s maličkem venku a ty budeš tady paní doma. A? Musíš svého hraběte Rejpálka od první chvíle vzít pod přísné manželské komando. Je, to by mě jak těživo nenapadlo, takhle si zaonačit odavky. Jsi ty hlavička malenko a ty docela pohledná nevěsta.
2: Přijeme ti pěknou veselku, kmotřičko, a radši pojďme, ženich už je tady.
0: Poslechneme si konec téhle historie venku pod Jasanem.

0: se vzácná, urozená moje nevěsto, podej mi ruku, navléknutý zásnubní prsten. Stál mě hnedle celou desítku. Ale s tebou se mi to vrátí. Princezna přece nemůže být chudá jako myš. Onem pověz, kolik mi přineseš věnem, sepíšeme svatební smlouvu, jen co mi dáš zásnubní hubičku. Ta ale byla.
1: A je ruka v rukávě?
2: Nevím, ženě krčí nos, jak ho pošimrali myší fousky, určitě to prokouknu.
1: Jenže pozdě, teď už je Albínka paní Rejpalová.
2: Na mou věru a drží ho na pevné oprati.
1: Může být rád, že dostal hodnou a přičinlivou ženu.
2: Pravda pravdoucí, já vím, co je starosti, když jeden hledá správnou nevěstu.
1: Nepovídej, že jsi ještě nezavadil o tu pravou.
2: Co pak o to, já bych o jedné věděl, jenže mi dala košem.
1: Ta ale musela být hloupá.
2: Vypadala krásná a milá.
1: Třeba se ti to jen zdálo.
2: Ba ne, byla líbezná nad každé pomyšlení. Nedokážu vypovědět, jak se mi tenkrát líbila.
1: Dneska už se ti nelíbí.
2: Nač by mě bylo zalíbení, když by mě stejně nechtěla.
1: Třeba chtěla, proč se jí nezeptáš?
2: Jak pak bych se jí mohl líbit v chudobném kabátě, bez trůnu a bez paláce?
1: Ani nevíš jak, jenom kdybys šeptl, jestli chce být tvoje, bez rozmýšlení by řekla ano.
2: Jenomže víš, já hledám nejenom líbeznou, ale i skromnou a pracovitou.
1: Však ona by se s tebou ráda přičinila.
2: Doopravdy, malenko.
1: Když mi nevěříš, zeptej se sám.
2: Dobrá, tak mi tedy upřímně pověz, má milá. Chtěla by se sdělit se mnou o dobré i zlé?
1: Ano.
2: O starosti, o chléb, o domov.
1: O všecko a do nejdelší smrti. Jenom nevím, jestli ty bys mě ještě chtěl.
2: Ať to za mne poví kvítí. Podívej, co jsem ti přines.
1: Senku?
2: Do kytice pro malenku. Pro nevěstu patří navíc sléz a rozmarína.
1: Chceš-li mě, můj nejmilejší? Teď už budu jiná.
2: Ano.
1: Ano.
3: Mnoho štěstí, malíčku a malenko. To vám přeje rodina Jiříčkovic a celá naše zahrada.
1: Bez tvé pomoci, Jiříčku, nebylo by k čemu blahopřát.
2: Ani nevím, jak se ti odvděčíme.
3: Pozvete nás na veselku. Moje paní Jiříčka vám zahraje na flétnu, já zase na pikolku. A děti ponesou za nevěstou závoj.
1: Co to šumí?
2: Voda v tůni.
1: Co to cinká?
2: Konvalinka.
1: Co se třpití na obněji?
2: Noční déšť jí hladí.
1: Co to zvonky vypráví?

0: Za Kozími horami a Beránčí roklí, mezi městečkem Zelníčky a vesnicí Tancibudka, leží rybník Brčálník.
1: Expedice Sever na rádiu Junior je v plném proudu.
2: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
1: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
2: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
1: Na rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
2: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na rádiu Junior nesmí chybět.
1: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
2: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
1: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: 13letý Martin tráví bezstarostné léto na hradě u svého prastrýce. Nečekaně se však ocitá v dávné minulosti, kde musí následovat praotce Čecha do zaslíbené země. Čeká na něj cesta plná nástrah, protivenství a nebezpečí. Zvládne jí? To se dozvíme ve 20-dílné četbě na pokračování Strážce mýtů. Scénář Zuzana Kopečková, režie v roce 2021 Dimitrij Dudík, mistr zvuku Radek Veselý, účinkuje Apolena Veldová.

Další z těch rán, kdy se Martin nechtěl probudit. Obvazy z tenkého plátínka prosákl krev. Krk byl v jednom ohni, hlava praskala ve švech. Dobroslavova promodralá tvář mu pomalu vybavovala události předcházejícího dne. Pamatuji si, jak jsi slehl vedle mě. Přestal jsem se bát o sebe a začal se bát o tebe, řekl Martin doticha. Tak to je na stejno, protože já měl ze všeho nejvíc strach o tebe. Leželi jsme tam jak dvě ryby na suchu, co čekají, až je klepnou, nesklamal Dobroslav. Když mě Čech zachránil, znamená to, že mi věří. Martine, jediný, kdo ti tady věří, jsem já a stejně jenom něco. Čech by totiž nikdy nedovolil zabít dítě. Dítě? Opovržlivě odfrkl Martin. Dítě? Opakoval po něm stejně Dobroslav. Pochechtávali se a dělali na sebe obličeje. Zaháněli vzpomínky na strach i ponížení, jaké je v životě dosud nepotkalo. To já bych se Morany nezalekl. Bojoval bych. Mám luk, meč i nůž, který už kvůli tobě nemám. Nechal jsem ho tam, když jsem tě běžel zachraňovat, vzpomněl si Dobroslav. Bosí vyskočili z vozu a běželi do míst, kde včera osekával větve na šípy, ale po noži nebylo ani památky. Tady jsem ho pustil z ruky. Byl to nůž po otci. Dobroslav měl slzy na krajičku. Mrzí mě to. Navíc se Martin nevzmohl. Stalo se. Musím ti vyřezat nový luk, větší a pevnější. Nějak snadno se zlomil. On se nezlomil, to lech. Udělám takový, jaký nezlomí lech ani Morana. Mirtíne, Dobroslave, kde jste byli? Čekám celou věčnost. Dorana byla opravdu vystrašená. Rychle si přitáhla chlapce k sobě. Hledali jsme nůž, včera jsem ho tam nechal, vzdychl Dobroslav a smutně se podíval na matku. Ten však víš. Tenhle? Předešel Doranu lech. Poznal jsem znak tvého otce, kde jsi ho ztratil? Tam vzadu u potoka, vyhrkl Martin, ale lech se po něm ani neohlédl. Místo toho popadl Dobroslava za ruku a vedl ho přes tábor. Dorana s Martinem je odevzdaně následovali. Lech je přivedl ke vzrostlému stromu, v jehož stínu včera usnul, ještě z něj trčel Martinův šíp. Špičkou nože ukázal na ránu v těle stromu, ze které vytékal pramínek žlutavé mízy. Vězel až po rukojeť v tomhle tvrdém dřevě. Nikdo, koho znám, by nedokázal nůž takhle zabodnout. Natož ty! Dobroslav nadzdvihl obočí, jako by se ho dotkly pochybnosti o jeho síle. Lech mu podal nůž, vyhnul se do raněným očím a beze slova odešel. Martin jako by nebyl. Ona dnes v noci přijde. Nedokončila to. Leda by nás Lech zabil, uvažoval Martin nahlas. Už je to jedno, Dobroslav mu stejně nevěří, vůbec nikdo mu tady nevěří. Raději ti uvěřím, než sám ztratím rozum, uzavřel to Dobroslav po svém. Jako by mu četl myšlenky. Všichni už odjeli, nikdo na nás nechtěl čekat, ale nejsme sami. Dorana ukázala hlavou na opodál stojícího Rokoslava. Přikázal mu to lech. Ten by nás tu nejraději nechal, mračil se na něj Dobroslav. Rokoslav přešlápl, měli by už vyrazit. Dobroslav uviděl opodál příhodný stromek a rychle se ho snažil odříznout, ale Rokoslav ho vzal za rameno. Musím udělat nový luk, škubnul sebou dotčeně Dobroslav, aby se třásl Rokoslavovu ruku. Lech ho bratrovi zlomil, jak máme lovit? Ne. Rokoslav se otočil a šel k vozu. Dobroslav se rozeběhl, jako by mu chtěl vzteky skočit na záda, ale doraněn pohled ho v poslední chvíli zastavil. Jeho matka vytáhla sekeru a už nesla stromek, který si Dobroslav vyhlédl. Cestou k vozu zručně osekala větve a s klidnou samozřejmostí mu ho podala. Jeli rychle, ale po ostatních nebylo ani památky. Dorana se v obavách několikrát otočila po Rokoslavovi, ale ten se díval jen kupředu.
Dorazili k široké řece, jejíž proud hnal velkou silou. Zatáhlou zákrutou uviděli ostatní. Rokoslav však znepokojeně ostřil pohled. Lidé neodpočívali, jak bylo u takových přestávek obvyklé. Naopak všichni byli na nohou. Ostrá gesta a hlasité výkřiky nevěstily nic dobrého. Rokoslav vyrazil tryskem a Dorana popohnala koně. Martin s Dobroslavem se skočili z vozu a běželi zjistit, co se děje. Dav hučel. Přes rozčelené výkřiky se nesly hlasy obou vojvodů. Nesmíme se rozdělit, bratře. Bez tebe nedojdeme konce cesty. Čechův hlas byl neobvykle důrazný. Tvé rozhodnutí je pošetilé, tentokrát tě neposlechnu. A nebudu žádat odpuštění, ženeš lid do záhuby, křičel Lech. Nebyla to obyčejná hádka. Je to zrada a ty to víš, vydechl Čech. Lech zazinal, nikdy bych nikoho nezradil, zvláště ne ty, které mám chránit. Tak zůstaň a ochraňuj nás. Jsou tu ženy a děti, bezmocní staří, věří ti. Čech se ze všech sil snažil zvrátit bratrovo rozhodnutí, ale Lech si stál za svým. Právě proto nedovolím, aby zahynuli všichni. S davem to zamávalo. Pak se Lech prosebně zadíval na Čecha. Zanech vidin bohaté země, kterou si vysnil a všem sliboval a především sám sobě. Bude lépe orat horší půdu, ale zachovat při životě naše děti. Půjdu dál. Do země, kterou mi ve snech ukázali bohové. Trval na svém Čech. Víc než bohy bys měl poslouchat svůj rozum a věřit svým očím. Lech pohodil hlavou jak vzdorovitý kůň, ale Čech řekl, bohové mi dávají víru, ukazují směr. Tenhle proud se ti nepodaří překročit. Toto není naše zaslíbená zem, musíme překročit řeku a jít dál. Možná je to jen umíněnost a zaslepenost, pomyslel si Martin. Kdyby se on mohl rozhodnout, bez váhání by následoval Lecha. Nemusíme. Tvoje představy sdílí jen slabé ženy a děti. Lech se přestával ovládat. V davu to nesouhlasně zahučelo. Přesně tohle chtěla Morana. Rozkol mezi vojvody. Postavit je proti sobě, rozeštvat lidi. Martin bojoval sám se sebou. Měl by znovu vstoupit mezi Čecha a Lecha, nedbat na nebezpečí a pokusit se je přesvědčit o tom, že za jejich rozporem stojí Morana. Že je někde tady, blízko a číhá, že jí mohou čelit, jen když zůstanou spolu. Čím více narůstal Lechův hněv, tím více Martin váhal. Dobroslav mu svíral ruku, aby šel nebo aby zůstal. Tuhle řeku není radno s vozy překračovat. Nevíš, co tě tam čeká. Sotva lze dohlédnout druhého břehu. Lechův hlas se zlomil. Bratra nepřesvědčí. Cítil, že prohrál. S boží pomocí nalezneme brod, prohlásil Čech. Pak to bude bez naší pomoci. Odcházíme, projdeme úžinou mezi horami. Lech ukázal směrem od řeky. Každý půjde svou cestou a tak aspoň některé zachráním. Rozdělíme tedy náš lid? Čechovo zoufalství všechny zasáhlo. Lech přikývl. Nechť se každý svobodně rozhodne. Čech se rozhlédl. Po dobu jejich hádky se lidé instinktivně stavěli za toho, komu věřili. Kolem Lecha se semkla jeho družina a k ním se přidávali mladíci, někdy i celé páry. Kolem Čecha se shromáždila většina, rodiny s dětmi, staří, ale řada z nich se mezi sebou přela, ozývaly se prosby. Rozkol nastal i v samotných rodinách. Mnozí plakali, jiní s hlavou sklopenou odcházeli za Lechem. Kéž i vám vzklíčí zrno, pronesl smutně Čech. Martin už to nevydržel. Vyškubl se Dobroslavovi a skočil přímo mezi bratry. Za všechno může Morana. Sám jsem ji viděl, jak Lechovi našeptávala tuhle hádku. Váš rozchod. Sypala do ohně a do džbánu nějaké byliny, nebo co to bylo, abyste si přestali důvěřovat a nenáviděli se. Věřte mi, prosím. Nemáte dojít na to místo. To je ten pravý důvod, proč tu stojíte takhle proti sobě. To nejsi ty, Lechu. Za tebe mluví ona. Má pravdu ten chlapec. Smiřme se, bratře,
Ulehčeně vydechl Čech a vykročil k Lechovi. Oči vojvody se zalily krví. Tohle jehně bečící strachy máme poslouchat? Ten bude říkat mně, Lechovi, co mám dělat, kdo jsem a nejsem? Jak se opovažuješ a ty mu věříš? Jeho slova jsou plná lží a podlostí. To on vnáší svár a strach mezi nás. Konečně umlčím jeho věrolomný jazyk navždy. Než se kdo vzpamatoval, popadl Lech Martina za Halenu a vyzdvihl jej do výše. Přidržel si jeho bílý obličej před očima a pak ho znechuceně odhodil. Martin letěl vzduchem a v uších mu zněl Moranin smích. Narazil hlavou o strom. Kůra se zbarvila do ruda, smích utichl a on se vznášel. Odplouval. Neviděl, jak k němu v zoufalství klekl Dobroslav a vzal mu hlavu do dlaní. Necítil slzy, kterými mu skrápěl tváře. Neviděl ani, jak se Doboslavovi prsty zalily krví. Pak se mu zjevila Morana. Hadi kolem jejího pasu nenávistně syčeli, její smích pálil a slova, která mu plivala do obličeje, neslyšel Martin poprvé. Nemusím ničit, stačí rozesít svár.

ať budem nahoře a nebo dole, a i když nás bude všechno bolet, navždy pro sebe cestou na jich.

0: i úplně jasně, nikdy nevyhasne.
1: Hezký večer s Rádiem Junior.

to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

dál se zdá se mi, že je nejlíp na zemi. Kde jinde je sokol, nátělník a cvičky, nejlepší buchty ve vesmíru jsou ty s mákem od babičky, kam bych letěl. A já

se truhlařinou, zakázky se mu jen řinou. Když latě po letech klíží, někdy se až oči klíží.

jak má. Věřit tomu, že nejhezčí ze všech cest je cesta domů.

tuhle znova koupil auto, to vám byla scéna. Celý týden učil se a koukal do vyhlášky. Říkal, že už nikdy nechce za

0: Rádio Junior.
1: Pozval jsem svoji tetu na výlet do Tibetu, až tam, kde ptáci svoje hnízda mají. Žijou tam bezva mniši a vůbec žádný myši, tibetský kočky všechny vychytaj. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tahle ta moje teta viděla už kus světa, jenomže v kočkách moc se nevyzná. Šmajzla tam jedno kotě, pašovala ho v botě, teď je z něj šela zlá a ohyzdná. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Když se to dozvěděl láma, povídá Buddha s náma, koťata musí zůstat v Tibetu. Meditování nechal, hned na letiště spěchal, aby si v Čechách došláp na tetu. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Lámovi moje teta, co viděla kus světa, slíbila, že dá pokoj navždycky. Jenže já vím, že ona čmajsla by klidně slona, anebo aspoň slůně indický. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau.

nejednou ztratí se v lesní spleti. To je pak smutno a kvůli tomu volejte je, ať vám trefí domů. Miluji.

známa Rádio Junior.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,